0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodi, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduché. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě

0: regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských s Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. Ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku, a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem Já jsem pracoval, já jsem byl

0: nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
2: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
2: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
2: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
2: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať si na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá zrovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parfořní hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. By si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava pár dní.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy,
0: Marie.
1: Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část
1: až
0: Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety nám naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A s asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
2: Děti. Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako ano, je to ty velmi babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka Humoriády je Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
3: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
2: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne.

0: Byli, ale teď přibývá z Prahy 8, teď teda zemřeme.
1: Jako byli si dneska mají spojení přímé do humoriády, to je fajn.
0: A pozor, je to spojení, jak ta Majka říkala o těch, o tom Mládkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, které Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího Jany Spokorný, který to od Mikyho Sbírky.
1: No to je no, všechno propojeno.
0: Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
1: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
0: Děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Papa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
2: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
1: od Řípa město. Od Řípu až na Hanou jste
3: Ivanovice
1: se
3: na Hané.
2: Ano, ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
1: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko,
2: určitě.
1: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
1: My vás.
4: A prosím, Látka, hezký den.
1: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
1: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
6: Dobrý den, Marie Duchcot, ale to často v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
1: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
7: Ale dobře vypadáš, babičko. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
8: Ty vůbec nestárneš, babičko.
9: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
8: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
9: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
7: No teď ne, ale před 10 minutama.
9: No to je. Celá maminka.
8: Barunko, to tady necháme se nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
9: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
8: Co ti udělal tak hroznýho?
9: Se neptej, umřel.
7: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
9: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče? Kde máte maminku a tatínka?
7: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
9: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí, tam nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
8: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drop ty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
9: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
8: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
7: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
8: No, krtka nedostihla.
9: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyrl, šup.
7: Spíš tatínek.
9: Ježišmarja. Spíš tatínek.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Vydomře! Lenzo! Tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde. Vykuji oči. Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jako jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být.
3: No, Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kde jsi to
4: nazbíral? Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého jasně, herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme na Chalupáře, to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou.
4: To no možná, tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle. Dobrý. A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujeme.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne, tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ano. Ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. I to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku, Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě být. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kovat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ti můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat asi dva dny v garážích, že jo, a tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlí takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestejte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Ludě Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se Hajný Drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
7: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
8: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
9: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
9: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
10: Letošního Silvestra budu slavit doma.
11: Ale co pak to? Proč pak to?
10: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
12: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
9: To jsi ulovil nějakého divočáka.
12: A to ne, ale propil jsem výplatu.
13: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
14: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
13: A no jo.
14: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
13: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujem za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Elektrárna Opatovice se připravuje na změnu zdroje uhlí, nahradí zemním plynem. Na filmový a hudební festival Litomyšl Fest přijelo více než 22 tisíc diváků. Za první půl rok přijali záchranné stanice rekordní počet zvířat. A počasí v kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 630 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Elektrárně Opatovice na Pardubicku pokračuje stavba nových paroplynových bloků. Postupně mají nahradit dosavadní kotle na uhlí. Změna by podle ujištění společnosti neměla ohrozit plynulost dodávek tepla a elektřiny. První z dokončených paroplynových bloků plánuje elektrárna převzít koncem příštího roku.
2: Další dva paroplynové bloky by měly být hotové v roce 2028. Celkové náklady na plynofikaci provozu mají přesáhnout 10 miliard korun. Elektrárna současně připravuje stavbu spalovny komunálního odpadu, která by měla sloužit jako doplňkový zdroj. Na dodávkách tepla z elektrárny je závislých asi 60 tisíc odběratelů v části východních Čech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za pět dnů ho navštívilo podle odhadu více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
3: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
4: Lidé mohli vidět skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
5: Program je super, viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
4: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
6: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
4: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
7: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
4: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové se dnes otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moci využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. Záchranné stanice letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% více než za stejné období v minulém roce. Mohou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity personální i finanční. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní, večer proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Až do konce srpna musí řidiči počítat s omezením na hlavní trase z Pardubic do Holic. Silnice číslo 36 je mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi neprůjezdná. Důvodem je výstavba obchvatu Sezemic. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dnes bude asi o 10 stupňů Celsia teplej než včera, jak jste slyšeli ve zprávách, naměříme v maximech v Pardubickém kraji až 35 stupňů. Pro lidi s chronickými nemocemi, jako je třeba srdeční selhání, znamenají tyhle tropické teploty zátěž. V posledních dnech se to projevuje taky v českých nemocnicích. Do té Vinohradské v Praze zamíříme už za chvíli v reportáži. Teď je krátce po 5. hodině, je pondělí 3. srpna. taky pro vás máme písničky, které nestárnou, třeba Škatuly v podání Rangers neboli Plavců. Připomeneme si Petra Muka, bude i skupina Opus, Marie Rotrová a teď Olympici s písničkou Hrál. Tak vám ji taky budeme hrát.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 2 minuty bude 17:15, posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je 3. srpna. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb bude zítra, jak už dřív oznámila rodina na síti Facebook. Do kaple, kde bude tělo vystavené, bude přístup od 12 do 17 hodin našeho času. Veřejnost se může taky zúčastnit zítřejšího pohřbu, ale vstup do katedrály svatého Patrika v centru Dublinu bude omezený vzhledem k počtu účastníků, které rodina očekává. Irská veřejnoprávní stanice uvedla, že pohřeb bude živě přenášet. Poslední rozloučení bude možné taky sledovat online na webu. Další zprávy nabídneme o 17:30 a pojďme se podívat na teploty, které dnes znovu vyšplhají vysoko. Vedro zaměstnává taky urgentní příjmy českých nemocnic. Zdravotníci řeší častěji kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Ve vyšším riziku jsou třeba pacienti, kteří se léčí se srdečním selháním. Při něm srdce nedokáže správně pumpovat krev do těla. Reportérka Andrá Skalická připravila následující informace.
1: Dobrý den, paní Dejlová. Dobrý den. Jak se máte dneska?
2: Dobře.
1: Dýchá se dobře?
2: Ano.
3: Ujišťuje se přednosta kardiologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek. Na lůžku sedí Hana Dejlová, její 102 let. Před 4 dny ji hospitalizovali na kardiologii kvůli zhoršenému stavu při srdečním selhání. Velmi výrazně jí totiž otekly nohy.
2: Na té levé noze se mě vyskytovala voda. Už to nemám nateklý, mám to celkem slušný.
1: Můžete se mi položit takhle do té postele a já se podívám, jak se už ty nohy zlepšily.
3: Žádá lékař pacientku, která se léčí ještě s vysokým krevním tlakem.
4: Ty otoky byly až vlastně ke kolenům, teď po zaléčení krásně ustoupily.
3: Se srdečním selháním žije v Česku podle odhadů lékařů kolem 400 tisíc lidí. Při déle trvajících vedrech se příznaky této chronické nemoci můžou zhoršovat. V horku by se proto pacienti měli vyhnout fyzické aktivitě a měli by zůstávat doma. Důležité je také pít.
4: Pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme a nepít jenom čistě vodu, ale kombinovat to s minerálkami.
3: V souvislosti s rostoucími teplotami z posledních dnů se na kardiologické klinice Vinohradské nemocnice starají lékaři o více pacientů.
4: Vnímáme mírné navýšení, především pacienti po kolapsových stavech, často to bývá právě horkem, dehydratací, musíme vyloučit arytmie. Nevnímáme, že bychom měli teď nějak extrémně navýšený počet akutních infarktů myokardu, to nemáme.
3: Říká mi přednosta Petr Toušek, zatímco společně sestupujeme ze schodů směrem k urgentnímu příjmu interních klinik. Tady ve vedrech častěji ošetřují nejen chronicky nemocné, ale také zdravé lidi, potvrzuje zdravotnický záchranář Lukáš Vavrda.
5: Můžou to být i mladí lidé, sportovci, kteří neodhadnou svoje možnosti, nevěnují dostatečnou pozornost tomu vedru, nebo to bývají lidé, kteří pracují venku, nemají možnost vyhledat stín pod cenný pitný režim a potom opravdu z toho vedra kolabují.
3: Většina pacientů odchází po kolapsu z urgentu domů poté, co jim zdravotníci dodají do těla tekutiny a minerály. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 5 minut po 4:15 v pondělí 3. srpna roku 2026. Spojené státy a Irán právě dnes začnou znovu jednat. Podle agentury AFP to v noci na dnešek oznámil americký prezident Donald Trump. Ten předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země v regionu, iránská média s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A my budeme taky sledovat jednání Rady Pardubického kraje. Začíná v 11 hodin přímo v budově krajského úřadu na Komenského náměstí. Na programu jsou kromě jiného investiční akce a nebo záležitosti ve školství a zdravotnictví.
1: Počasí.
0: Začíná pořádně horký den a taky slunečný, bude jasno až polojasno, teplotní maxima 32 až 35, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vítr slabý východní až jihovýchodní, večer proměnlivý, předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Rozptylové podmínky jsou zatím mírně nepříznivé, postupně se vylepší na dobré až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 5 minut před 17:30. O půle nabídneme další zprávy. Je pondělí 3. srpna. Sledujeme situaci kvůli lesnímu požáru u města Spokane v americkém státě Washington. Tam muselo domovy opustit asi 60 tisíc lidí. Plameny zničily přibližně 600 budov. A ještě jedna sportovní zpráva, taky ze zámoří. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová, dříve Hamzová, dostala v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA. Informuje o tom web zámořské soutěže. 24-letá česká rozehrávačka, která se nedávno vdala, zatím nastoupila ve své premiérové sezóně do 15 zápasů. V průměru odehrála přes 6 minut a dala 2,3 desetiny bodu. Psal se rok 1996 a bylo to 3. srpna, tedy přesně před 30 lety, když atlet Jan Železný získal vodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Bylo to jeho v pořadí druhé olympijské zlato. A to třetí následovalo v roce 2000, tentokrát v australském Sydney. Zdá se ale, že redaktorku Terezu Brázdovou spíš než na atletický stadion děti zavedli rovnou do pravěku. No, poslechněte si, co všechno se dá natočit v mateřské školce.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a háží se to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, pro člověci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
2: Jo. Já vím, lovili mamuto. Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se čapem dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
3: Míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
3: Fotbal alebo...
2: Basketbal.
1: No vidíš.
2: Basketbal.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je pondělí 3. srpna, zprávy přináší Michaela Spáčilová.
3: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V ambulantní odlehčovací službě Červánky v Mikulovicích u Pardubic se uvolnila místa pro nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči především seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Zároveň poskytuje úlevu rodinným pečujícím, kteří si potřebují odpočinout, vyřídit své záležitosti nebo chodí do zaměstnání. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva, která představuje historické i současné vybavení využívané při mimořádných událostech. Cestující na železniční trati Doudleby na Torlicí, Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty a do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Další výluka se ode dneška až do 12. srpna dotkne také spojů na trase Ostroměř Stará Paka. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu, počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce, ta je v Česku nižší než 10%. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb pak bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní večer proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: S dopravním omezením počítejte ode dneška do konce října na 37 na Chrudimsku. Na úrovni Medlešic tam budou za obousměrného provozu pracovat silničáři na opravách vozovky. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď Mademoiselle Giselle, o ní bude zpívat Václav Neckář a vám všem přejeme pěkné pondělí.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pět minut zbývá do 6:15, je pondělí 3. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Teď se podíváme do dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Pardubického kraje prodává v průměru za 42 korun a 33 haléřů. Před týdnem byl o 49 haléřů levnější. O 1 korunu a 76 haléřů na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 43 korun a 56 haléřů. Nafta je tak v Pardubickém kraji v průměru nejlevnější v zemi. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o 8 korun a 10 haléřů na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 10 korun a 37 haléřů na litru méně. A píše o tom Pardubický deník.
0: Fakt, že většina dětí dnes používá sociální sítě dřív než smí, není žádnou novinkou. Jak ale ovlivňují jejich pozornost a jak jsou schopné rozeznat dezinformace? Právě to přimělo 18-letou Elu Doležalovou z Mikulovic pustit se do vlastního výzkumu. Svá zjištění teď mění ve vzdělávací hru, která má dětem pomoct bezpečněji se pohybovat online světě. Jak přesně to funguje, tak to si můžete přečíst v Mladé frontě dnes a celý příběh nadějné studentky Ely Doležalové nabídneme taky v našem vysílání, protože bude hostem krátce po 8:30 ráno.

0: Právě teď je přesně 6:15, tak si můžete seřídit hodinky podle rozhlasu, konkrétně podle Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 3. srpna, my zdravíme třeba do Lunchcrowna, tam bude kvízová liga na knoflíku v 18 hodin, tak jako každé pondělí. Stačí sestavit tým, vzít kamarády a dorazit. Tak je to jedno z míst, kde se hraje oblíbený hospodský kvíz. Nedávno bylo i mistrovství republiky v Pardubicích, tak třeba občas zavítáte i vy na tuhle akci. A pojďme se zaměřit na dnešní horké počasí.
1: Počasí.
0: Po noci, která byla ve znamení malé oblačnosti a teplot mezi 15 a 18 stupni Celsia, přes den bude jasno až polojasno s teplotami mezi 32 a 35 stupni Celsia. Na horách taky tropy 26 až 29. Vítr slabý východní až jihovýchodní, večer proměnlivý s rychlostí do 15 km za hodinu. Za chvíli nás čeká bezvětří v podání Anika a ještě před tím, co uslyšíte v záletech.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 3. srpna, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice, teď je 5 minut po 6:15. Každé pondělí po 13. hodině pro vás máme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá lidi, kteří ve svém životě něco dokázali. A jeho dnešním hostem bude herečka a dabérka Ilona Svobodová. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans... nějakou paštiku nebo co? A ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... Ano, a když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: Pořad Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. U Oskara Hesse bude herečka a dabérka Ilona Svobodová.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Holice odkládá přeměnu farních zahrad na veřejný prostor. Vodáky na Orlici čeká přenášení lodí, část řeky Utýniště je uzavřená kvůli bourání mostu. Pardubičtí fotbalisté zůstávají v lize bez bodu, Jablonci doma podlehli 0-2. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé v Holicích se letos nedočkají plánované přeměny farních zahrad na veřejné prostranství s lavičkami, chodníky a novou zelení. Město musí úpravy odložit na pozdější dobu. Nepovedlo se mu totiž vysoutěžit zakázku za plánovanou sumu peněz. Do výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč a ten podle nezávislého starosty Ondřeje Výborného nabídl přemrštěnou cenu.
2: Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, který rozpočtovanou cenu na 3,5 milionu natáhl na více než 6 milionů, což pro nás rozhodně není něco, s čím bychom vůbec se dokázali bavit. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu.
0: Povodí Labe zastavilo na 2 týdny plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení se týká také vodáků.
3: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 16. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu také výstavy, přednášky nebo workshopy. Sport. Fotbalisté Pardubic jsou po 2 odehraných kolech na posledním místě bez jediného bodu. Ve 2. kole šance ligy prohráli doma s Jabloncem 0-2. Východočechům v zápasu nepomohlo ani to, že herně byli aktivnější a vypracovali si několik šancí. Ani jednu ale nedokázali proměnit a to je aktuálně největší problém týmu. Pokračuje pardubický záložník Tobias Boledovič.
4: Určitě byl lepší, určitě kvalitnější na balónu, jenom škoda, že nedokážeme vyřešit finální fáze. To nám teďka dost trápí, myslím si, že je to velká škoda, že nás to trápí, protože máme určitě dobrý ofenzivní útočníky, který by to měli proměnit a za mě to je velká škoda, že jsme to nezvládli ten zápas, že jsme byli jednoznačně lepší. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý východní až jihovýchodní, večer proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bioje na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S uzavírkou silnice 2. třídy počítejte v Těchonině na Orlicko-Ústecku. Až do 1. září neprojedete částí obce Stanovník. Objížďka vede obousměrně přes Lichkov. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak už od nás víte, fotbalisté Pardubic jsou po 2 zápasech v lize bez bodu, naopak Jablonec je 100% úspěšný. V Pardubicích Severočeši vyhráli 2-0, přitom obraz hry na hřišti tomu neodpovídal. Hosté vytěžili z minima maximum, domácí naopak selhali minimálně ve 4 jasných gólových šancích. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A jedna z nejzajímavějších staveb Pardubic druhé poloviny 20. století prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Na mysli máme někdejší sídlo pozemních staveb, které může směle konkurovat světovým stavbám stejného období. Teď se mění na multifunkční komplex. Podrobnosti připojíme za chvíli. Je pondělí 3. srpna i po 6. hodině pro vás máme muziku v podobě Jiřího Korna, píseň Neplakej, taky Nightwork bude Slunce v duši nebo Ivone Přenosilová Boty proti lásce a začneme s Řekou v plamenech. S ní přichází Honza Kalousek. Pěkný poslech vám všem.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A my jsme došli dokonce až na Kubu. Tamní energetická síť znovu skolabovala, informuje o tom agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Kuba čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva. Řadu týdnů se potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě. AFP uvedla, že jenom 24 hodinami postihl výpadek celý západ země. Potíže souvisí nejen s embargem, ale taky se schátralou rozvodnou sítí. Další zprávy pro vás budeme mít o 6:30, teď je 6 hodin a 12 minut, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice v pondělí 3. srpna. A teď něco přímo z krajského města. Legendární sídlo pozemních staveb na dnešním Masarykově náměstí prochází rozsáhlou rekonstrukcí za zhruba 400 milionů korun. Vznikne z ní multifunkční komplex s kancelářemi a byty. Budova ze 60. let minulého století patřila ve své době k symbolům Pardubic. A jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, její zajímavý architektonický ráz by měl i po opravách zůstat zachovaný.
1: Ta stavba je monumentální, všichni Pardubáci ji dobře znají, protože je přes 100 metrů dlouhá, celý ten komplex je to 33 metrů vysoké, v nejvyšším místě dokonce 35 metrů a je to postavené záměrně tak, aby to bylo vidět téměř z celých Pardubic.
2: Historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega mluví o jedné z dominant pardubického Masarykova náměstí. Budovu z roku 1966 si jako své reprezentativní sídlo postavil Národní podnik pozemní stavby.
1: To byl klíčový dodavatel sídla a celé řady dalších objektů v celém Československu. Celý ten komplex se řídil právě tady z Pardubic. Bylo to potřeba zohlednit v nějakém reprezentativním sídle.
2: A vznikla tak jedna z nejzajímavějších staveb druhé poloviny 20. století v Pardubicích.
1: Je to takový pardubický manifest bruselského stylu. Autorem byl pardubický architekt Karel Crkal. Kdybyste to zasadili vedle nějaké mísovy budovy v New Yorku, tak by to tehdy fungovalo docela dobře. Je to stavba, která velmi dobře odpovídá světové úrovni architektury poloviny 60. let.
2: V posledních desetiletích ale budova chátrala. To teď mění rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 400 milionů korun. Pokračuje jednatelka developerské společnosti Atkins and Langford Development Anna Ješková.
3: Projekt jsme začali připravovat už dávno. Bohužel jako stavební řízení v Čechách jsou dlouhá, ale finálně vlastně stavba jako taková rekonstrukce byla zahájena na začátku letošního roku. Teď momentálně ta budova je odstrojená od konstrukcí, takže vidíme vlastně skelet.
2: Budova si má zachovat svůj původní ráz. Vedle kanceláří v ní ale vzniknou také byty.
3: Tak 1/3 té budovy zůstanou opravdu kancelářské prostory a dál to bude bytová funkce, která v podstatě převažuje, to znamená 2/3 z té budovy budou bytové. Budou to jednotky, 1KK, 2KK, na střeše i větší bytové jednotky a budou sloužit k pronájmu.
2: Rekonstrukce bývalého sídla pozemních staveb má být hotová nejpozději v první čtvrtině roku 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě bude zhruba rok fungovat v provizorních prostorách. Její dosavadní budovu město rekonstruuje, proto se musela přestěhovat do prvního patra bývalého muzea karosářství. Na novém místě začne fungovat ode dneška, řekl starosta František Jiraský za Nestraníky. Karosářské muzeum na náměstí od konce loňského roku prázdné, přestěhovalo se do nových prostor technického muzea. V budoucnu by v něm mohly být umístěné jiné expozice. Taky do Vysokého Mýta vás zdraví Český rozhlas Pardubice v pondělí 3. srpna. Jsme rádio vašeho kraje. Ještě pohled na hodiny, ten mluví o tom, že jsou 4 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: A meteorologové ještě přidali stupínek. V té dnešní předpovědi naměříme 33 až 36, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, beze srážek, vítr slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až

0: 7 minut a bude půl sedmé, krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pondělí 3. srpna. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, do které kategorie zboží patří holící strojek. Na tom totiž záleží, jestli půjde vrátit a nebo ne. Odpoví spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Petr si přes internet objednal elektrický holicí strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože je to prý věc, která patří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové nepatří, protože není uzavřen v hygienickém obalu.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A jsou tady zprávy s Michaelou Spáčilovou, pondělí 3. srpna.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lidé z České Třebové se mohou ještě dnes zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Město oslovilo studenty architektury, aby navrhli objekty, které by na kopci mohly vzniknout. Hodnotící komise města vybrala 3 návrhy, z toho 2 vyhlídky a 1 velký kovový megafon, který by umožnil naslouchat zvukům města. Odkaz na anketu je na webu radnice. Prosič chystá stavbu nového skateparku. Sportoviště má stát u bývalého hangáru v Záboří a jeho součástí bude také terénní dráha pro cyklisty. Náklady radnice odhaduje na 8 milionů korun. Město se na stavbu pokusí získat dotaci. Cenu diváků na festivalu Litomyšlfest získal časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková, a to stejně jako v Karlových Varech. Přehlídka měla na programu téměř 100 filmů, včetně animovaných a dokumentárních. Na letošní ročník festivalu vydali pořadatelé přes 22 tisíc vstupenek. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vychází z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane, informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 75. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Prázdniny jsou časem cestování, tak my pojedeme na letní výlet s bylinkářkou Radkou Svatošovou. Radka kolem sebe vytvořila skupinu s názvem Zelená louka, která spojuje stejně naladěné lidi se vztahem k přírodě. Cestují nejenom po Česku, ale i po zahraničí. Které přírodní scenérie ji letos upoutaly nejvíc a jaké bylinky z cest by využila pro svou bylinkovou lékárnu, dozvíte se v radioporadně dnes dopoledne po 11. hodině. Je pondělí 3. srpna.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Tolik Michal Tučný jako medicinman ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 6:45. Je pondělí 3. srpna a my už tady listujeme novinami společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Zástupci Pardubického kraje, správy a údržby silnic Pardubického kraje, dopravního inspektorátu policie České republiky i dotčených samospráv společně projednali rizikové úseky krajských komunikací. Cílem je navrhnout konkrétní opatření, která přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Podobná pracovní setkání chce správa a údržba silnic pořádat pravidelně. Odborníci společně posuzovali místa, kde dochází k dopravním nehodám nebo která dlouhodobě vykazují zvýšené riziko z hlediska bezpečnosti provozu. A podrobnosti se dočtete v článku, který jsem našla v chrudimském deníku.
0: A ještě něco z deníku a taky o dopravě. O víkendu se v režimu předčasného užívání otevřela zrekonstruovaná silnice 3. třídy v Klášterci nad Orlicí. Akce běžela ve 2 stavebních sezónách a navázala na předchozí etapy rekonstrukce silnice v průtahu obce. Spojila krajskou investici do silnice a jejich součástí s výstavbou nových chodníků a veřejného osvětlení, které financovala obec. Stavba zahrnovala kromě nové vozovky taky úpravy odvodnění, propustků, příkopů a krajnic. Přibylo nové dopravní značení, bezpečnostní prvky, veřejné osvětlení, které navazuje na nové chodníky. Tak si můžete o tom přečíst další informace v dnešním Orlickém deníku.
1: A v Právu se dnes na titulní straně dočtete, že solidarita Čechů s Ukrajinou ani po 4,5 letech války neslábne. Některé sbírky dokonce avizují rekordní podporu. Přesto se ale nálada mezi dárci mění. Občanská iniciativa Dárek pro Putina by letos mohla nazbírat až 440 milionů korun a úspěchy hlásí i menší organizace. Viditelné nárůsty darů přicházejí po každém medializovaném ruském útoku s oběťmi z řad civilistů. Neziskové organizace ale musí svým přispěvatelům čím dál častěji vysvětlovat, že podpora Kyjevu je nutná i teď. Je totiž nutné rozlišovat mezi oficiálně prezentovanými ukrajinskými úspěchy a realitou na bojišti.

0: Brian Adams ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty po 6:45 v pondělí 3. srpna. V kulturním domě města Holic začíná právě dnes výstava Mozaika různých světů cestovatelky a malířky Ludmily Liv. Potrvá do 26. srpna. Propojuje jemnost květin, sílu moře, lehkost motýlých křídel a zachycuje okamžiky ticha, pohybu a proměnlivé krásy přírody. Malování je pro autorku způsob, jak zdůraznit kouzelnou krásu světa kolem nás. Výstava představuje obrazy inspirované přírodou, nemá to být jenom vizuální zážitek, ale i chvíle zastavení, odpočinku a inspirace. V kulturním domě města Holic.
1: Počasí.
0: Budeme se pořádně potit. Dnes totiž ve stínu naměříme v Pardubickém kraji 33 až 36 stupňů Celsia. Na horách to bude 26 až 29, na obloze celý den jasno až polojasno beze srážek.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pardubicích pokračuje sportovní park v parku na Špici až do neděle 9. srpna a dnes se očekává taky nájezd příměstských táborů postupně. No a když jsme v Pardubicích, tak ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice se ještě zaměříme na fotbal. Souboj Pardubic a Jablonce skončil v programu druhého kola šance ligy. Severočeši zvítězili 2-0, znovu se ukázalo, že ne vždy vyhrává lepší tým. Pardubičtí měli několik jasných gólových šancí, které nedokázali využít a hosté to potrestali. I proto platí, že po dvou kolech má Jablonec plný počet bodů, zatímco Pardubice jsou s nulou na posledním místě tabulky. Další informace doplní reportér Ota Gutwirth.
1: Jablonečtí vytěžili z minima maximum. Při prvním pobytu Severočechů na útočné polovině si dal vlastní gól pardubický Icha a dokonce první půle inkasovali domácí ještě jednou. S výsledkem zápasu tak musel být hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel spokojený.
2: Nemusíme si nic nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili ten tlak, jejich ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. Jako dělalo mi radost, když jsem viděl, že měli ty kluci radost, když blokují střelu a když jeden druhý zastoupí. Takže v té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli a naší efektivitě jednoznačně nahoře. A samozřejmě výborný výkon Klemen Mihela v brance.
1: Druhou branku přidali Jablonečtí v nastavení první půle, kdy míč ke vzdálenější tyči uklidil Jan Chramosta. A po zápasu řekl, že to byla dopředu připravená akce, která vyšla na výbornou.
3: Chtěli jsme to takhle hrát, protože myslím si, že hlavně do té obrany Pardubice je takový harakiri trošku, no, kdy lítá jedna na jedna. Teď jsme viděli, že tyhle ty balony za tu obranu se tam proměníme, takže by to mohlo na ně platit. Krásně se to sešlo, všichni jsme si pohlídali offside a pak na mě bylo to jenom uklidit do brány, což se mi naštěstí povedlo.
1: Pardubičtí byli fotbalovější a měli ze hry víc. Vypracovali si minimálně 4 jasné gólové příležitosti. Přesto skvěle chytajícího brankáře Mihelaka nepřekonali ani z těch největších šancí. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
4: Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Bohužel alfa omega ve fotbale a ve sportu je to, že musíte dávat branky a z penalty jsme sami před gólmanem, nikdo nikde. Musíme prostě dát 100 góla. Nedali jsme. Kluci předvedli dobrý výkon, ale prostě nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně teď selháváme v té koncovce, musí být zabijáci v tom vápně a to mi tam prostě chybělo.
1: Že domácí byli lepším týmem, vnímal i záložník Tobias Boledovič, ale i on ví, že bez kvalitního zakončení se bodovat nedá.
5: Jsme určitě byli lepší, určitě kvalitnější na balónu. Jenom škoda, že nedokážeme vyřešit finální fáze. To nám teďka dost trápí. Myslím si, že je to velká škoda, že nás to trápí, protože máme určitě dobrý ofenzivní útočníky, který by to měli proměnit. A za mě to je velká škoda, že jsme to nezvládli ten zápas, že jsme byli jednoznačně lepší.
1: Řekl po druhé ligové prohře pardubický fotbalový záložník Tobias Boledovič. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Plocha lesů se v Pardubickém kraji mírně zvětšila. U křižovatky Mileta v Hradci Králové dnes přibyly další otevřené části. Pardubičtí fotbalisté nebodovali ani ve druhém ligovém kole, Jablonci podlehli 0-2. Jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pondělí 3. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji se mírně zvětšila plocha lesů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Výměra lesů se za posledních 5 let zvýšila o 250 hektarů.
2: To znamená mírný nárůst o 0,2%. Lesy zabírají skoro třetinu rozlohy kraje. Stále převažují jehličnaté porosty. Podíl listnatých stromů ale postupně stoupá. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Dopravu na křižovatce Mileta na silničním okruhu v Hradci Králové ode dneška zjednoduší otevření dalších dokončených částí stavby. Změny se týkají nejen řidičů, ale také hromadné dopravy chodců nebo cyklistů.
3: Pro řidiče bude zpřístupněna takzvaná malá Mileta, tedy napojení z Benešovy třídy. Tam bude navíc ústit i výjezd vozidel záchranky. Chodci a cyklisté budou mít k dispozici už i zbývající 2 podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí. A autobusy a trolejbusy MHD začnou zastavovat na dalších zastávkách ve směru do centra, na zastávce fakultní nemocnice a v opačném směru se pak na své původní místo vrátí zastávka Hejrovského směrem k hotelu Gárny. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy.
4: Sport.
0: Fotbalisté Pardubic nebodovali ani ve druhém zápasu nové sezóny, na svém hřišti podlehli Jablonci 0-2. Východočechům k lepšímu výsledku nepomohla ani herní převaha a řada jasných šancí. Právě nevyužívání příležitosti tým hlavního trenéra Jana Trousila aktuálně hodně trápí.
5: Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Bohužel alfa omega ve fotbale a ve sportu je to, že musíte dávat branky a z penalty jsme sami před gólmanem, nikdo nikde. Musíme prostě dát 100 gól a nedali jsme. Kluci předvedli dobrý výkon, ale prostě nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně teď selháváme v té koncovce, musí být zabijáci v tom vápně a to mi tam prostě chybělo.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z katastru Ústí nad Orlicí. Stala se na silnici číslo 315 v části Knapovec a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí za 75. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Drony jsou dnes běžnou součástí vybavení bezpečnostních složek, ale protože technologický vývoj jde rychle dopředu, je potřeba čas od času tyhle bezpilotní prostředky nahradit novými a výkonnějšími. Přesně toho se teď dočkala i pardubická městská policie, jak uslyšíte v reportáži za malou chvíli. Je pondělí 3. srpna, lehce po 7. hodině, čekají vás písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška, taky třeba Jana Kratochvílová, anebo Činasky, tak vám přejeme pěkné ráno, hezký letní poslech.
1: S Jakubem Malým.
7: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Vypadá to, že celý tento týden bude tropický s teplotami až 39 stupňů Celsia. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou pořád kolem 30. Většina dnů bude jasná, každý den se můžou místy objevit bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. My se přímo s meteorology spojíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice kolem 7:45. Stručná předpověď počasí pro dnešek tady bude už za chvíli. 4 minuty zbývají do 7:45 a je pondělí 3. srpna. Teď téma, které jsme slíbili, vydrží dále ve vzduchu a jsou vybavené termovizí na hledání lidí v terénu. Strážníci městské policie v Pardubicích budou využívat nové drony. Bezpilotní prostředky plánují nasazovat nejenom při sportovních utkáních, ale i při hromadných akcích anebo při pátrání po zmizelých lidech. Várku 10 nových kusů za víc než 600 tisíc korun si převzali v uplynulých dnech. Jak zjistil reportér Ondřej Wolf, strážníky piloty teď čeká zaškolování.
1: Ve vzduchu právě sviští malý policejní dron. Starší, méně výkonnou verzi řídí strážník Pavel Nerad, který se už ale těší, až bude pilotovat nové drony.
2: Určitě právě díky termovizi nebo i těm optickým schopnostem, to je obrovská výhoda. Ty drony jdou neuvěřitelně technologicky dopředu a myslím si, že co bylo před 2 rokama, tak dneska už jsme úplně někde jinde.
1: 4 nové drony jsou cvičné, další jsou určené pro běžnou práci strážníků v terénu a zbývající 2 jsou větší, pátrací s nejmodernější technologií, potvrzuje mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
3: 2 drony typu Matrice jsou určeny už pro to specializované letání. A to znamená, ty drony jsou vybaveny výkonnou kamerovou hlavou, která je schopná snímat ve vysokém rozlišení, je schopná dělat termální zobrazení toho prostoru pod sebou. A je možné ji potom použít k těm specializovaným činnostem, jako je právě vyhledávání osob třeba v terénu. Je možné ji využít na vzdálené pozorování, tak aby se ten dron nepohyboval třeba v nějakém prostoru, kde by hrozil jeho pád, kde by tam hrozila nějaká škoda, ale ten zoom na té kameru zkrátka dovoluje pozorovat zpozdálí a být zároveň na místě.
1: Posouvá to tu vaši činnost, vaše práce nějak hodně dopředu tohleto?
3: Je to nová technologie, takže spíše to bereme tak, že se seznamujeme s něčím, co bude za několik let úplně normální.
1: Piloti dronů městské policie teď budou muset absolvovat speciální školení.
3: Určitě zejména na ty drony nejvyšší hlady je potřeba pilotní licence a u těch velkých dronů zejména tam už to je opravdu o pilotním průkazu, protože ten dron váží několik kilogramů.
1: Výhodou nových dronů je také to, že vydrží déle létat. Větší verze zvládne být ve vzduchu až 45 minut. Záleží ale na větru a dalších klimatických podmínkách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pardubic se po roce 1845 začalo stávat moderní centrum z toho původně klidného města. Prohlídka vás provede obdobím dynamického rozvoje, který ovlivnila hlavně železnice, průmysl i nové urbanistické koncepce. Společně se vydáte od historického jádra přes náměstí Republiky s architekturou přelomu 19. a 20. století, kolem Tyršových sadů až k místům spojeným se sportovní historií města. Dozvíte se víc o proměnách Masarykova náměstí, významných stavbách i každodenním životě Pardubice v minulosti. Pardubice po roce 1845, sraz je v 17 hodin u kostela svatého Bartoloměje. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 3. srpna 2 minuty po čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Slunečno a horko, takový bude dnešní den, jasno až polojasno, teplotní maxima 33 až 36, na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

po 7:45. Bleskovka. A protože léto pokračuje, tento týden, jak jste slyšeli, bude pořádně horký, tak nabízíme stylové sluneční brýle pro dámy i pány v Bleskovce. Většinou říkáme, abyste si na soutěž zesílili rádio, aspoň na dobu, kdy pokládáme otázku a potom zase stlumili, když telefonujete, aby tam nebyla ta nepříjemná ozvěna. Dnes můžete trochu zeslabit už teď před ukázkou, aby vám neprasknul reproduktor. Stejně to uslyšíte. Jak

0: Kdo má takhle mocný hlas, zavolejte nám, jméno a příjmení na telefonní číslo 726 46 48 48. Zopakujeme 726 46 48 48. Hrajeme o sluneční brýle s logem Českého rozhlasu, tak kdo pak z vás by je chtěl získat, má teď zavolat do našeho studia a schválně taky dobře odpovídat správně. Tak máme tady prvního volajícího, hezké ráno.
1: Dobré ráno z Krouny.
0: Dobré ráno do Krouny.
1: Posluchačka Tereza.
0: Dobrý den. Tak co myslíte?
1: Tak to byl určitě Štefan Margita.
0: Je to tak, Štefan Margita právě dnes slaví sedmdesátiny, tak proto jsme si ho zahráli, tak asi to nebyl problém poznat.
1: Ne, to bylo jasné.
0: Jasné jako facka. No a co ty sluneční brýle, budou se hodit?
1: Určitě, já jsem moc ráda.
0: Tak velká gratulace, užijte si je i celý zbytek léta a mějte se naslyšenou.
1: Taky krásné léto.
0: Teď si budeme zpívat s Valdemarem Matuškou, jen se přiznej, že ti scházím, a o 7:30 nabídneme další aktuální zprávy.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jsou tady další pondělní zprávy, které připravila Michaela Spáčilová.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Ambulantní odlehčovací službě Červánky v Mikulovicích u Pardubic se uvolnila místa pro nové klienty. Zařízení zajišťuje denní péči především seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Zároveň poskytuje úlevu rodinným pečujícím, kteří si potřebují odpočinout, vyřídit své záležitosti nebo chodí do zaměstnání. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti kryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva, která představuje historické i současné vybavení, využívané při mimořádných událostech. Cestující na železniční trati Doudleby na Torlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy, a to až do 14. srpna. Další výluka se ode dneška až do 12. srpna dotkne také spojů na trase Ostroměř Stará Paka. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce. Ta je v Česku nižší než 10%. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude vystavená zpěvákova rakev. Pohřeb bude pak zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bioje na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 75. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Svoje jméno tobě dám.

0: Meky Žbírka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 3. srpna 6 minut před 7:45. Hned dvakrát se v přehledu tisku podíváme do Pardubic. Zdravíme s Michailou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice rozšíří nabídku studia o nový profesně zaměřený bakalářský program Provoz a údržba kolejových vozidel. Reaguje tak na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků v železniční dopravě. První studenti nastoupí v akademickém roce 2027-28. Nový studijní program získal akreditaci a jeho cílem je připravit absolventy přímo pro praxi. Studium bude klást důraz na propojení teoretické výuky s reálným provozem a studenti absolvují minimálně 12 týdnů odborné stáže u významných zaměstnavatelů v oboru. Praktickou výuku zajistí spolupráce s firmami a institucemi. Univerzita Pardubice tedy otevře nový obor, chce vychovávat odborníky pro železnici, o tom píše Pardubický deník.
1: Památkově chráněný Evropský spolkový dům v Pardubicích čeká stavebně historický průzkum. Město si ho zadalo, aby odborníci zjistili stav budovy. Ve sklepení je vlhko a musí se posoudit stav krovu, uvedla vedoucí odboru majetku a investic Kateřina Skladanová. Podle toho, co z průzkumu vyplyne, se má řešit oprava stavby. Potřebná bude také nová fasáda. Budova patří městu, pronajímá ji hlavně organizacím, které působí ve veřejném zájmu. Jsou tam jazykové instituty a různé spolky. V přízemí pak funguje v komerčním nájmu restaurace a píše o tom Deník Právo.
0: Deník N přináší prohlášení svého šéfredaktora Pavla Tomáška k pátečnímu nevpuštění reportérky Zdislavy Pokorné na tiskovou konferenci ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Odůvodnění, které se jí dostalo, považuje List za zcela nepřijatelné a nehorázné. Zamítnutí akreditace znělo doslova takto. Tisková konference pro alternativní média a další konspirační blogy bude v náhradním termínu, dáme vám vědět. Mluvčí rezortu na další dotazy redakce neodpověděl. Listu se zastal syndikát novinářů, zároveň vyzval ostatní média k bojkotu tiskových konferencí Černínského paláce, dokud se jeho šéf neomluví.

0: Za minutu 7:45, takový je aktuální ranní čas. Vy posloucháte pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Podíváme se krátce na sport. Finálové zápasy tenisového turnaje mužů a žen ve Washingtonu se kvůli počasí dohrají až dnes. Program včera nabral vinou bouřek už před začátkem 3hodinové zpoždění a duel o titul mezi Američankou Pegulovou a Ilovou z Filipín pak musel být za stavu 6-4, 1-2 pro domácí tenistku kvůli dešti přerušený. Po 5hodinovém marném čekání na vyhovující podmínky pořadatelé zápas přeložili. Tak se obě tenistky ve Washingtonu na kurt vrátí v poledne místního času, tedy v 18 hodin našeho času, a po nich se teprve rozehraje finále mužů. Když mluvíme takto i o počasí, tak se na něj pojďme zaměřit už vyloženě pro Pardubický kraj.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla ve znamení malé oblačnosti, polojasno, skoro jasno, teploty byly nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia a vypadá to na další tropický horký den a my voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Jaroslav Tuček. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to dnes vidíte?
2: Už jste to naznačil, bude velmi teplo zase, začínáme s novým týdnem a začínáme opět s vysokými teplotami. Mezi tlakovou níží, která je nad západní Evropou, a tlakovou výší, která je nad severovýchodní Evropou, k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, bez srážek. Teploty by dneska měly vystoupat mezi 33 až 36 stupňů Celsia, na horách mezi 26 a 29 stupňů. Vítr, ten bude dneska jenom slabý proměnlivý, nebo bude foukat od jeho východu až jihu a rychlost bude mít 1 až 4 metry za sekundu. Rostové podmínky máme mírně nepříznivé, budou se postupně v průběhu dne vylepšovat na dobré. No a bio, to je na trojce vysoká zátěž a zase kvůli těm teplotám.
0: No a vysoké teploty nás budou provázet i nadále, jak už jste taky říkal v úvodu, tak co bude zítra předvádět počasí?
2: Ještě trošičku přidá na teplotách a možná se objeví bouřka, ale ta pravděpodobnost je malá. V noci jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 21 až 18 stupňů Celsia, vítr stále slabý od jeho východu až východu do 4 metrů, anebo nebude foukat vůbec. Přes den jasno nebo skoro jasno, večer potom přechodně oblačno s možností nějaké přehánky nebo bouřky, pravděpodobnost, jak jsem naznačil, už je malá. Maximální teploty zítra 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 29 až 32 a vítr stále slabý, proměnlivý nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A ta vedra vydrží skutečně celý týden?
2: Nevydrží celý týden, do středy počítáme s těmi velkými, vysokými teplotami. Ve čtvrtek by pomaličku přes nás měla začít přecházet studená fronta, takže už ve čtvrtek se malička to ochladí, nicméně stále na 30 bude, až ten pátek už bude znatelně chladnější, tam se dostaneme už pod 30 stupňů a následující dny, jako je sobota, neděle, bychom stále se měli držet těsně pod 30 stupňů.
0: Taková tedy byla předpověď počasí pro celý tento týden, který je 32. v roce 2026 a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček. Ať se vám daří, naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kostka.
1: Yes, we can.
0: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
2: Martine, pojď!
0: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
2: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
0: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
2: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
0: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Pardubice. Víš,

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Městská policie v Pardubicích má nové drony. Knihovna ve Vysokém Mýtě ode dneška funguje v náhradních prostorách. Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a také pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
2: Kapacita baterie u toho velkého modulu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už s těmi informacemi a pilota si navádět, leť mi vlevo, leť mi vpravo, vejš níž.
0: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Ode dneška funguje v prvním patře bývalého muzea českého karosářství, kde bude zhruba rok. I když jde o provizorní řešení, služby budou fungovat prakticky v plném rozsahu, říká starosta František Jiraský ze Sdružení Nestraníci.
3: Bude probíhat normální standardní činnost knihovny, to znamená půjčování knih, ale nejen to, i ostatní akce, besedy, programy pro děti a tak dále.
0: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
4: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne. Při nekontrolovaném vstupu desítek tisíc migrantů na španělské území v Africe zahynulo přes 70 lidí. Pašeráky z incidentu oficiálně viní také Madrid.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 33 až 630 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 za 19. kilometrem ve směru na Hradec Králové. U dálnice se tam pohybuje srnec. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Taky srnce tady máme. Pěkné ráno přejeme v pondělí 3. srpna s Českým rozhlasem Pardubice 4 minuty po 8. hodině. Ani tropy Litomyšl Fest nezastavili. Filmový a hudební festival si po loňském přesunu do Litomyšle letos připsal rekordní návštěvnost a my jsme u toho byli s mikrofonem. Reportáž nabídneme za malou chvíli. A z muziky vás čeká František Nedvěd, skupina Divokej Bill, taky Karel Gott s dcerou Charlotou nebo ABBA a na začátku hodiny Reddy Kirken a Michal Hrůza. Je to písnička 1 plus 1. Přejeme pěkný poslech.
1: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje pěkné ráno, 3 minuty před 8:45 v pondělí 3. srpna. Ceny ropy se po odkladu útoku na Irán výrazně snižují. Brent ztrácí zhruba 5% na $83,5 za barel. Americká ropa WTI se vrátila pod $80. Další zprávy uslyšíte o 8:30. Ani tropické teploty neodradily tisíce lidí od návštěvy Litomyšl Festu. Filmový a hudební festival si letos připsal rekordní návštěvnost, přijelo na něj přes 22 tisíc lidí. Po loňském přesunu ze Slavonic se tak renesanční Litomyšl už podruhé proměnila ve filmové město. A reportérka Naděja Kubínková byla u toho.
1: A v jednom ze sálů končí nedělní projekce dokumentu Heleny Třeštíkové, Bára Basiková.
2: Jak hodnotíte druhý ročník v Litomyšli?
3: Výborně.
2: Co se vám tady líbilo nejvíc?
3: Všechno. Oproti loňsku je to úplně zase někde jinde. A počasí vyšlo.
4: No, jsme tady od začátku a je to takový, že si člověk připadá, že mezi svýma lidma.
5: Program je super. Je to takový náročný trošku to stíhat, ale viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
6: Tak Litomyšl je krásné, je tady spousta dobrých restaurací, kaváren, krásný prostředí zámku, takže jako úplně bezva. Jestli se to mělo někdy změnit jakoby ze Slavonic, tak to je úžasná volba.
7: A dokument Heleny Třeštíkové uvedla samotná Bára Basiková, která do Litomyšle jezdila už jako dítě. Z přestěhování festivalu právě sem má proto obrovskou radost.
8: Byla jsem nadšená, protože jsem si říkala, není jiné lepší místo. A nakonec tady druhý ročník nebo druhý rok, kdy jsou Slavonice v Litomyšli, se potvrzuje, že to byla správná volba.
7: Do Litomyšle se tak během 5 dnů sjelo více než 22 tisíc diváků. Potvrzuje to zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
9: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
7: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů a také 12 koncertů. Nádvoří zámku doslova praskalo ve švech, hlavně večer. Například při vystoupení kapely Tata Boys.
10: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska se to užili úplně. To prostě lítala energie vzduchem.
7: Říká hudebník Milan Cajs. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
11: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu. Měl jsem informaci od hostů, že vlastně jsem znovu nadechl, dostal nový náboj přestěhováním, takže za nás dobrý.
7: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
13: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Počasí.
2: Počasí rozhodně chystá vedro v Pardubickém kraji. Dnes naměříme 33 až 36, na horách 26 až 29 stupňů Celsia, k tomu jasno až polojasno, takže bude celý den slunečno a horko. Tak my se vydáme někam do vesmíru za malou chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, a konkrétně to bude nejchladnější planeta naší soustavy, neboli Uran. Zajímavý je i sklon jeho rotační osy, tak o tom se dozvíte víc. Jitka Slezáková to zamyšleně kouká.
3: Pěkné ráno, Jitko. I když nás čeká velké vedro, tak na Uran bych se dostat teda nechtěla.
2: Není potřeba až taková zima.
3: Nás byly hned zmrzlé koule a pak by nás to rozprášilo do vesmíru.
2: No a koule, to už nás přivádí k tvému dopolednímu tématu, tedy jednomu z témat v České Třebové.
3: No ty jsi dobrý, to je krásný můstek. Kuličky, kuličková dráha, totiž se staví, řezbáři tam vyřezávají a je to v České Třebové a vůbec nevíme, co si po tím máme představit, se přiznáme, bude reportáž. No a jsme zvědaví, po 9. hodině poslechněte
2: si. Tak je to hodně tajemné, rozhodně poslouchejte i vy, a co další.
3: Nabídeme bylinkářku Radku Svatošovou, zase po měsíci tady bude, i se vrátila z takových svých přímořských cest, takže si řekneme něco o bylinkách ze zahraničí, no a taky ty ochlazující budou na pořadu dne, to si myslím, že aktuální, když nás čeká 39 stupňů zítra. No a pak ještě bych se vrátila úplně k začátku 9. hodiny, jestli máte rádi Jiřího Vimra, tak si přijdete na své.
2: Tak skvělý nápad pro vás máme, jestli nevíte, co dělat dopoledne, poslouchejte naše vysílání mezi 9. a 12. tou hodinou s Jitkou Slezákovou.
3: Těším se na vás a krásné ráno všem.
2: Stihneme teď i malovat se skupinou Divokej Bill.

0: věcí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A přinášíme další zprávy s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Lidé z České Třebové se mohou ještě dnes zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Město oslovilo studenty architektury, aby navrhli objekty, které by na kopci mohly vzniknout. Hodnotící komise města vybrala 3 návrhy. Z toho 2 vyhlídky a 1 velký kovový megafon, který by umožnil naslouchat zvukům města. Odkaz na anketu je na webu radnice. Proseč chystá stavbu nového skateparku. Sportoviště má stát u bývalého hangáru v Záboří a jeho součástí bude také terénní dráha pro cyklisty. Náklady radnice odhaduje na 8 milionů korun. Město se na stavbu pokusí získat dotaci. Cenu diváků na festivalu Litomyšl Fest získal časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková, a to stejně jako v Karlových Varech. Přehlídka měla na programu téměř 100 filmů, včetně animovaných a dokumentárních. Na letošní ročník festivalu vydali pořadatelé přes 22 tisíc vstupenek. V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vychází z evropského nařízení AI Act. Instituce i firmy musí povinně označovat videa a fotky vygenerované pomocí umělé inteligence nebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. 60 tisíc lidí v americkém státě Washington muselo opustit své domovy kvůli lesnímu požáru u města Spokane, informuje o tom agentura Reuters. Plameny podle ní zničily na 600 budov. Jestli má požár nějaké oběti, zatím podle starostky města není jasné. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 33 až 630 stupňů. Na horách 620 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z Lázní Bohdaneč, a to nastala se na silnici číslo 211 na kruhovém objezdu. Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí před 5. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je pondělí 3. srpna, prázdniny neznamenají pro všechny studenty automaticky leháro, mnozí chodí na brigády a podobně. My vám dnes představíme velmi aktivní pardubickou studentku, která se i v létě vzdělává, věnuje se vědě a ještě pomáhá lidem. Jmenuje se Ela Doležalová, v našem vysílání bude už za chvíli.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, už začal druhý prázdninový měsíc a někteří studenti ti nezahálejí ani o prázdninách a dál pracují na svém vzdělávání, což je případ našeho dnešního hosta Ela Doležalová, studentka Pardubického gymnázia Dašická z Mikulovic, je naším hostem. Pěkné ráno, vítáme vás.
1: Dobré ráno.
0: Tak zajímavé u vás je, že byste se vrátila z místa, o kterém sní studenti z celého světa, to je Yaleova univerzita. Jaké to je přijet z Mikulovic až na jednu z nejprestižnějších univerzit světa do Ameriky?
1: Pro mě ještě rok zpátky by to bylo něco absolutně nepředstavitelného a i teďka nevím, že se to vlastně upřímně stalo. Vlastně na Yale jsem trávila 2 týdny a jednalo se o letní program, letní školu, kterou přímo Yaleova univerzita pořádá. Vlastně přijímací zkoušky začaly v prosinci a já konkrétně jsem se účastnila v programu Inovace ve vědě a technologiích a bylo to něco absolutně úžasného. Vlastně sešli jsme sami lidé z celého světa a bylo neuvěřitelně úžasné sdílet takhle pohledy na různé věci, takhle s obrovskou úžasnou komunitou lidí.
0: Takže jste musela udělat nějaké přijímačky, jak říkáte?
1: Je to tak. Vlastně snažili se co nejvíce napodobit přijímačky, které potom jsou na reálné americké univerzity. Jednalo se o psaní esejí, několika esejí, také mimoškolní aktivity, doporučující dopisy, hrály roli také známky určitě a vlastně také formuláře, kde se vyplňovaly různé věci o nás a tak dále, takže mělo to opravdu hodně částí, které potom se odráží i v reálných přijímacích zkouškách na americké univerzity.
0: Ty známky asi jste jedničkářka?
1: No, to by se mohlo zdát, ale samozřejmě mám vyznamenání, ale samé jedničky to nejsou.
0: Kdy byla ta informace, že to vyšlo, že jste se tam dostala, jak jste na to reagovala?
1: No, dostala jsem se v březnu a bylo to pro mě, vůbec jsem to nechápala, protože třeba například až potom na Yale jsem se dozvěděla, že bylo něco jako brzké přihlášení, kdy vlastně ty lidé mají mnohem větší šanci, o čemž jsem já vůbec nevěděla, když jsem se hlásila. A když jsem se dozvěděla, tak jsem byla taková, že asi ta šance už moc velká není. A o to víc jsem potom byla nadšená, když mi přišel ten mail s tím, že jsem se dostala, bylo to opravdu pro mě nepředstavitelný opravdu.
0: A kdybyste nám mohla přiblížit takový běžný den na té univerzitě, jak to vypadalo?
1: Určitě. Vlastně ráno jsme vstali, šli jsme na snídani, celé to bylo v jednom kampusu. Vlastně ty budovy tam, to vypadá, řekla bych, jako zámek tady nějakým způsobem, jinak jsou opravdu úžasné takové historické prostory. Šli jsme v rámci toho přímo kampusu tam na snídani, poté začal první program. Vlastně jednalo se o 2 semináře denně. Každý ten seminář tam bylo pouze 10 lidí v rámci toho jednoho semináře, což bylo úplně úžasné, protože na rozdíl třeba od fungování právě tady v Česku škol, tak tam bylo 10 lidí a bylo to opravdu strašně interaktivní. Například jsme měli každý třeba 2 prezentace v rámci toho jednoho semináře a tak dále, že opravdu jsme se aktivně zapojovali a nejenom poslouchali, to bylo něco pro mě absolutně úžasného, že opravdu jsem si to strašně moc odnesla. Měli jsme také lekce, měl to vlastně 3 části. Jeden program byl řešení globálních problémů, poté politika a já jsem byla právě v inovacích ve vědě a technologiích. Takže pro to celou jednu oblast potom byla jedna lekce, ne nějaké konkrétní téma. Pracovali jsme také na projektu každý den, který jsme se vybrali. Já jsem konkrétně byla zařazena do kognitivních věd a psychologie, což jsem byla strašně ráda za to téma, proč bych se tomu chtěla věnovat v budoucnosti. Vlastně pak už byla večeře nějaký čas dohromady společný a tím vlastně den končil.
0: No, asi musíte vládnout perfektní angličtinou.
1: No, to bych možná klidně zmínila, protože já osobně třeba rok zpátky nebo něco podobného. Jsem měla angličtinu na takové úrovni A2 bych typla, možná ještě níž bych skoro řekla, ale vlastně jsem si řekla, že by se mi to začalo možná hodilo a že vzhledem k tomu, že bych ráda šla studovat do zahraničí, že bych na to měla pracovat a úplně v pohodě to šlo zvládnout tak, abych sám dostala a úplně v pohodě komunikovala a tak, takže to je taková věc, že bych možná ráda řekla, že když takhle někdo něco člověk chce, tak to jde zlepšit opravdu za strašně krátkou chvíli, tak aby to opravdu bylo fajn.
0: Dá se to naučit, vypilovat.
1: Je to tak.
0: Potkala jste tam určitě studenty z různých koutů světa. V čem byla zajímavá tahle zkušenost?
1: No tak například, já jsem si tam udělala jednu strašně fajn kamarádku z Uzbekistánu, opravdu jsme se strašně sedli a pro mě bylo strašně třeba zajímavé, že jsme třeba chtěli společně odpoledne se projít do města, potom New Havenu a vlastně jsme si řekli, že se sejdeme třeba o 2:30 a ona mě poprosila, jestli třeba nemůže mít o 5 minut později, protože ještě musí jít na tu jednu odpolední modlitbu, takže to třeba pro mě bylo strašně zajímavé, protože to samozřejmě něco, co se tady, s čím se tady úplně nesetkám a taky pro mě bylo strašně skvělé, že se jednalo o tom, že ti lidé tam byly strašně tolerantní, opravdu taková úroveň té tolerance, která tam byla, tak to mi připadá, že tady se s tím setkávám jen trošku méně než tam.
0: A budete mít možnost něco z toho, co jste tam zažila, implantovat do toho českého prostředí? Dá se něco přenést a nějak se skutečně inspirovat tím, co vás tam zaujalo, potěšilo?
1: No, pro mě to určitě byla, co bych já osobně chtěla od září začít trošku víc dělat, byla taková určitá větší ještě proaktivita, než jsem teďka, protože vlastně já jsem přišla na ten seminář a byla jsem úplně strašně překvapená, protože najednou tam ty lidi začaly mluvit, hlásit se, mluvit skoro bez hlášení a tak, a pro mě to bylo něco strašně zvláštního, protože tady se často sednu jenom do třídy a očekávám, že budu poslouchat a něco se nějakým způsobem naučím, ale tam to fungovalo úplně jinak. Tam vlastně ten učitel opravdu jenom seděl a vlastně jenom říkal, kdo bude mluvit a tak, ale vlastně my jsme se učili sami. A to si myslím, že je strašně fajn. A myslím si, že jako z mýho pohledu to jde, to může udělat každý, takhle přizpůsobit i tady v tom prostředí.
0: Studentka Ela Doležalová je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Pardubice a naším dnešním hostem je Ela Doležalová, která je z Pardubického gymnázia Dašická, je to studentka, skoro už bychom mohli říct maturantka, protože maturitu máte před sebou.
1: Je to tak, příští rok maturuju.
0: No, prázdniny jsou v plném proudu, ale u vás úplně nejsou, spíš to vypadá jako šance zažít něco nového. Vy jste pojala ty prázdniny opravdu, tak dá se říct, studijně, pracovně.
1: Je to tak, samozřejmě nějaký čas na odpočinek se vždycky najde, ale jak jsem říkala, na začátku jsem byla na tom mailu a akorát se teďka v srpnu mám v plánu čas trávit ve Francii, je dobrovolničit v La Salette a když jsem se vrátila z tanečního soustředění.
0: No, je to skutečně hodně. Ještě můžeme zmínit třeba i celostátní kolo středoškolské odborné činnosti, které jste vyhrála, je to tak?
1: Je to tak. Jedná se vlastně rok zpátky jsem se svým výzkumem, který se zaměřoval na dezinformace a sociální sítě, Dezinfera, a vyhrála celostátní kolo středoškolské odborné činnosti. To byla pro mě taky úplně úžasná zkušenost.
0: Zároveň jste členkou poradního panelu mládeže UNICEF. Co si pod tím představit?
1: Určitě. Jedná se vlastně takový o poradní tým pro UNICEF, dejme tomu jsme skupina 15 takhle mladých lidí do 25 let, kde vlastně, když se nějaká řeší nějaká aktuální témata UNICEF nebo něco podobného, tak máme možnost se k tomu vyjádřit, říct naše návrhy, naše připomínky. Když se pořádají například nějaké akce, tak můžeme taky navrhovat nějaké vylepšení, případně se přímo těch akcí účastnit. Například zastupujeme i UNICEF na různých třeba konferencích a podobně, což je taky úplně skvělé na různých akcích. A tak jedná se hlavně tady o to.
0: Bere to UNICEF vážně? Hlas mladých lidí?
1: No, já si myslím zatím, že se mi zdá z mého pohledu, že určitě, že některé organizace taky takové poradní týmy jsou a mám z toho takový dojem, že to moc vážně ty reálné potom názory brát nemusí, ale u toho UNICEFu mám pocit, že se to opravdu vážně bere, snaží se nás zapojovat vlastně do všeho si myslím, že se nás zapojit lze, takže to si myslím, že to je úplně super.
0: Už jste zmínila i svoje další aktivity, latinskoamerické tance, dokonce i housle, taky hrajete na housle. Pomáhá třeba hudba nebo tanec vyčistit si trochu hlavu od studia, od těch vědeckých nějakých vážných věcí, které řešíte?
1: To si myslím, že je strašně důležité, protože osobně si myslím, že bych nezvládala dělat nějakým způsobem tolik těch věcí, kdybych neměla prostě si jít vyčistit hlavu a dělat něco trošku jinak. Osobně si myslím, že je strašně důležité jako nesoustředit se pouze na jednu věc, ale mít trošku rozložené na více kartách, aby když třeba potom náhodou něco nevyjde nebo podobně, tak aby člověk měl to něco další a zároveň to tancování je opravdu, jak jste říkal, strašně super věc, na to si vyčistit hlavu od těch dalších věcí.
0: A teď takhle na začátku srpna, jak jste už taky naznačovala, vás čeká další zahraniční zkušenost jako dobrovolnice ve Francii. Co konkrétně tam budete dělat? Co vás čeká?
1: Záleží strašně na tom, kolik dobrovolníků se nás tam sejde a může se jednat například o provázení lidí, o ubytovávání lidí, třeba i o vaření nebo uklízení na místech nebo o provázení lidí po té části těch Alp a podobně, takže strašně záleží, co tam bude za lidi a kde konkrétně bude potřeba pomoc.
0: A jak vás napadla tahle aktivita?
1: No, vlastně já se účastním, nebo účastnila jsem se do června Yoda Mentorshipu, kde jsem měla jednu mentorku a úžasnou mentorku mimochodem. A ta mi právě doporučila, že tady na tom místě byla a že si tam strašně líbilo a že se jedná o super zase mezinárodní komunitu lidí. A mě to strašně zaujalo, protože se jedná opravdu o místo 2000 metrů nad mořem v Alpách a strašně se mi to prostředí takhle z fotek i tak a z toho vyprávění líbí. Tak jsem se rozhodla přihlásit a vyšlo mi to.
0: Tak vy v sobě propojujete vědu, talent, dobrovolnictví, zájem o společnost. Určitě, jak ukazujete, jde to dohromady i vám to pomáhá asi fungovat, jak jste říkala, střídat ty různé činnosti, nebýt jednostranně zaměřená. To vás asi žene dopředu.
1: Je to tak. Ono vlastně, když to vezmu trošku kolem, tak to začalo nějakým způsobem na setkání středoškoláků roku, kam jsem se dostala. A povídala jsem se tam s jedním človíčkem a ten řekl, že vlastně když z něčeho náhodou třeba má nějakým způsobem strach, nebo si myslí, že třeba jako nedokáže a tak, tak si automaticky řekne, že to musí zkusit, protože prostě to je ta věc, která ho posune nejvíc dopředu. A tak jsem si to rozhodla tak trošku přivlastnit taky a připadá mi, že to je strašně fajn věc, že pak člověk má takový ten svět je strašně velký a my si ho často hodně zmenšujeme, mi připadá. A tím, že takhle zkoušíme různé věci, tak ho máme potom větší, což mi připadá fajn.
0: No co teď dál? Co plánujete profesně v životě a tak?
1: No, jak to říkal, akorát příští rok maturu a právě na podzim bych ráda zkusila přijímací zkoušky právě na univerzitu do Ameriky. To už jsou takhle dřív, ne právě až na jako tady v Česku, ale už takhle na podzim, tak to bude taková moje asi hlavní část teďka, co čemu se budu věnovat. A ráda bych zkusila přijímací zkoušky na kognitivní vědy.
0: Mm-hmm. A když nás teď poslouchá někdo ze studentů, co byste poradila takovému studentovi, studentce, aby byl třeba podobně úspěšný jako vy?
1: Osobně bych řekla takovou věc, že těch dveří, do kterých můžeme vstoupit, je strašně hodně, ale často zůstávají zavřený už jenom tím, že na ně vůbec ani nezaklepeme, že je strašně super ty věci zkoušet, že se nebát toho, že něco nevyjde, že to je součást toho, jak se člověk něco učí, ale že vůbec to, že to zkusíme, tak vůbec nic nestratíme, takže to je taková věc, že zkoušet úplně nejvíc náhodné věci, zkoušet přesně to, čeho se třeba trošku obáváme, co si myslíme například, že nedokážeme, a tak to si myslím, že je opravdu to nejdůležitější.
0: Tak to říká úspěšná studentka Pardubického gymnázia Dašická Ela Doleželová, která byla naším hostem. Tak díky za to, pěkný zbytek prázdnin, a ať se vám i dál takto daří. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, také krásný zbytek prázdnin.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Holice odkládá přeměnu farních zahrad na veřejný prostor. Teploty se podle meteorologů tento týden budou blížit až k 39 stupňům Celsia. Pardubičtí fotbalisté zůstávají v lize bez bodu. Jablonci doma podlehli 0-2. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Lidé v Holicích se letos nedočkají plánované přeměny farních zahrad na veřejné prostranství s lavičkami, chodníky a novou zelení. Město musí úpravy odložit na pozdější dobu. Nepovedlo se mu totiž vysoutěžit zakázku za plánovanou sumu peněz. Do výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč a ten podle nezávislého starosty Ondřeje Výborného nabídl přemrštěnou cenu.
2: Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, který rozpočtovanou cenu na 3,5 milionu natáhl na více než 6 milionů, což pro nás rozhodně není něco, s čím bychom vůbec se dokázali bavit. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu.
0: V Litomyšli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadu více než 22 tisíc diváků. Litomyšl Fest se ve městě odehrál podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo už podruhé našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
3: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo teda opravdu spoustu lidí.
4: Lidé mohli vidět skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
5: Program je super. Viděli jsme toho spoustu z koncerty, všechno jsme stihli.
4: Hodnotí festival jedna z divaček Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na renesančním zámku.
6: Litomyšl je tak jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
4: Říká hudebník Milan Cajs z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z Hnutí generace 89.
7: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
4: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Česko čekají mimořádně horké dny. Během celého týdne by měly teploty podle meteorologů stoupat až k 39 stupňům. Koncem týdne se mírně ochladí. Nejvyšší denní teploty ale budou stále kolem 30 stupňů. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. Přeháňky nebo bouřky se mohou objevit každý den. Na většině území má ale pršet jen ve čtvrtek a v pátek. Sport. Fotbalisté Pardubic jsou po dvou odehraných kolech na posledním místě bez jediného bodu. Ve druhém kole šance ligy prohráli doma s Jabloncem 0-2. Východočechům v zápasu nepomohlo ani to, že herně byli aktivnější a vypracovali si několik šancí. Ani jednu ale nedokázali proměnit a to je aktuálně největší problém týmu. Pokračuje pardubický záložník Tobias Boledovič.
8: Určitě byl lepší, určitě kvalitnější na balónu. Jenom škoda, že nedokážeme vyřešit finální fáze. To nám teďka dost trápí. Myslím si, že je to velká škoda, že nás to trápí, protože máme určitě dobrý ofenzivní útočníky, který by to měli proměnit. A za mě to je velká škoda, že jsme to nezvládli ten zápas, že jsme byli jednoznačně lepší. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace máme hlášené z Lázní Bohdaneč na silnici číslo 211 na kruhovém objezdu se při dopravní nehodě uvolnil náklad a poškodil komunikaci, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je skoro 9:05. Vítejte při poslechu Dobrého dopoledne. Máme tady pondělí 1. srpnové. Je 3. srpna, svátek slaví Miluše a Nikodém. Tak přejeme, jako vždycky, jenom všechno dobré. No a vykročíme vstříc vtipům v podání Jiřího Vimra. Ten vás možná potěší. A pak si řekneme, že v parku na Zámostí v České Třebové najdete 5 kuličkových drah. Dohromady měří 23 metrů. A je to takový poměrně nový trend, který potěší hlavně děti. Vysvětlíme, o co jde, a přejeme ještě jednou krásný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 9 hodin, 12 minut, krásné dopoledne přejeme, dnes bude tedy perné, ale s úsměvem jde všechno líp, takže pro vás máme i střípek z rozhlasového archivu. A snad pobaví nejen muzikanty, slovo si bere Jiří Vimr.
1: Najednou se v pokoji jednoho muzikanta houslisty zjeví duch a říká, já mám pro tebe dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou, kterou chceš slyšet dřív. A on říkal, no, tak tu dobrou. On říkal, ty až přijdeš do nebe, tak budeš v nebeském orchestru. A ten nebeský orchestr bude složen z významných, nejvýznačnějších muzikantů světových, jo, kteří už jsou sice po smrti, ale budou na tom obláčku velkým. Ten orchestr bude řídit všichni proslulí dirigenti všech dob. Budeš tam a budeš hrát na housle a ty housle budou Stradivárky. A on říkal, je... Teď tu špatnou. No zítra v 9 je zkouška.

0: Dřevěná kulička, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky v České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně si vyzkouší i fyzikální zákony a procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí vyrostlo 5 nových dřevěných kuličkových drah. Reportérka Barbora Soukupová je všechny otestovala.
1: Dáme si závoda?
2: Já plně přetvají.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaké i ty zvonečky.
1: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
1: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
1: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, promyslet a navrhnout. Takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
1: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak až dolů, anebo si můžou udělat kousek rovně. A zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
1: Kolik metrů mají celkem všechny dráhy tady?
5: Tyhle dráhy by měly mít celkem 23 metrů běžných.
1: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. A jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo, ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěné, tak jsem začal hledat možnosti, jak to zužitkovat. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je 4. zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 tisíc korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Říká

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

Opilý řidič vjel o víkendu autem do vestibulu zimního stadionu v České Třebové a poškodil ho. Jak píše ČTK, páteční přípravný hokejový zápas mezi HC Dynamo a Vlky

0: žilina ohrožený není. Na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce a diváky to nemá vliv. Organizátoři pokračují v přípravě ledové plochy, řekl to mluvčí radnice Jiří Holý. No a teď už tady dostává opět slovo Dagmar Magincová v našem dobrém dopoledni a řekneme si, jak vzniklo slovo lektvar. Ono totiž mělo trochu jiný význam než dnes.
1: Kdybychom si chtěli uvařit lektvar podle receptu z kuchařky ze 17. století, výsledkem by byla obyčejná zavařenina. Recept byl ostatně na lektvar malinový. Jinak se ovšem tímhle slovem mínil spíš lék, konzistencí podobný té zavařenině, smíchaný z léčivých plodů a bylin a medu či sirupu. Případně jakýkoliv po domácku připravený lék. Lidová etymologie totiž ve slově lektvar viděla spojení slov lék a vařit. Ve skutečnosti je to přejímka ze středověké latiny, kde výraz electuarium znamenal výběr léčivých látek, léčivou šťávu. A na začátku bylo řecké eklejkton, lék, který se rozpouští v ústech.
0: My takové lektvary s tím původním významem budeme vařit v naší poradně. Bylinková bude tentokrát a naším hostem po 11. Radka Svatušová.

0: Tady nový pracovní týden, první srpnový celý, je 3. srpna a stále vás vítáme při poslechu Dobrého dopoledne. Posloucháte vlny Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli nebude chybět zámecké léto a ještě předtím babské rady. Vy, kdo pravidelně posloucháte, tak už se možná na tuhle rubriku těšíte. Dneska si řekneme o kvasu něco více. Zažívá totiž velký návrat. Jak tuhle fermentovanou limonádu vyrobit doma?
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří předseděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pro tyhle horké dny jako stvořené. Zámecké léto nás čeká se soutěží, tak si můžete zpestřit. Dobré dopoledne, příjemný den přejeme.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které jí zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: tak
0: třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po třech, čtyřech letech.
0: Jo, tak to je důvod, ano. Takže to gratuluju, pane Jiří. A teď ještě, abychom splnili to důležité. A to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. K jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: kýdlu,
0: se.
1: Určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo takhle, u nás to je.
1: A spíš, že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova, s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Plocha lesů se v Pardubickém kraji mírně zvětšila. U křižovatky Mileta v Hradci Králové dnes přibyly další otevřené části. Pardubičtí fotbalisté nebodovali ani ve druhém ligovém kole. Jablonci podlehli 0-2. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubickém kraji se mírně zvětšila plocha lesů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Výměra lesů se za posledních 5 let zvýšila o 250 hektarů.
2: To znamená mírný nárůst o 0,2%. Lesy zabírají skoro třetinu rozlohy kraje. Stále převažují jehličnaté porosty. Podíl listnatých stromů ale postupně stoupá. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Dopravu na křižovatce Mileta na silničním okruhu v Hradci Králové ode dneška zjednoduší otevření dalších dokončených částí stavby. Změny se týkají nejen řidičů, ale také hromadné dopravy chodců nebo cyklistů.
3: Pro řidiče bude zpřístupněna takzvaná malá Mileta, tedy napojení z Benešovy třídy. Tam bude navíc ústit i výjezd vozidel záchranky. Chodci a cyklisté budou mít k dispozici už i zbývající dva podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí. A autobusy a trolejbusy MHD začnou zastavovat na dalších zastávkách ve směru do centra, na zastávce Fakultní nemocnice a v opačném směru se pak na své původní místo vrátí zastávka Hejrovského směrem k hotelu Gárny. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo udělí pokutu. Ta může v krajních případech být až 15 milionů eur, tedy více než 360 milionů korun. Sport. Fotbalisté Pardubic nebodovali ani ve druhém zápasu nové sezóny. Na svém hřišti podlehli Jablonci 0-2. Východočechům k lepšímu výsledku nepomohla ani herní převaha a řada jasných šancí. Právě nevyužívání příležitostí tým hlavního trenéra Jana Trousila aktuálně hodně trápí.
4: Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Bohužel alfa omega ve fotbale a ve sportu je to, že musíte dávat branky a z penalty jsme sami před gólmanem, nikdo nikde. Musíme prostě dát 100 gól a nedali jsme. Kluci předvedli dobrý výkon, ale prostě nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně teď selháváme v té koncovce, musí být zabijáci v tom vápně a to mi tam prostě chybělo. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska. V Zaječicích na silnici číslo 358 bouralo osobní auto do středového ostrůvku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A když je řeč o dopravních nehodách, podíváme se také, co mají nového u pardubické městské policie. Drony jsou dnes běžnou součástí vybavení bezpečnostních složek, ale protože technologický vývoj jde rychle dopředu, je potřeba čas od času tyhle bezpilotní prostředky nahradit novými a výkonnějšími. A to se právě stalo v Pardubicích. Více se dozvíte v naší reportáži, ale taky si řekneme, co to jsou rachot krumple. Nabídneme recept, podíváme se ještě jednou na Nuda pláž, vrátíme se k našemu přímému přenosu pátečnímu, no a taky bude soutěž, věřte, nevěřte, nechte se překvapit, to, co dnes hrajeme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Slyšeli jste někdy o rachot krumplích, taky se někdy říká kudlánky nebo šmurn. Pod různými názvy se ukrývá jednoduché staročeské jídlo, které vzniklo jako způsob, jak zužitkovat suroviny, které zbyly z předchozího vaření. Nastrouhané těsto se uvaří, promíchá s masem, zeleninou a nakonec se všechno společně zapeče. No a tenhle recept nám poslala posluchačka Míla, kterou moc zdravíme na chatu. Už psala, nevím, co vařit, tak hledám v těch staročeských receptech. Tak paní Mílo, doufám, že se vám to povedlo, ten recept je opravdu jednoduchý a je to v podstatě takové to strouhání do polévky, ty rachot krumple. Dělá se to z mouky, vajec, trochy mléka, vytvoří se velmi husté těsto a strouhá se na hrubém struhadle, pak se to uvaří ve vroucí osolené vodě, podobně jako právě to kápání do polévky, scedí se a pak se orestuje na sádle s cibulkou, česnekem a případně masem. No samozřejmě, že to může být vynikající. Rachot krumple nebo taky kudlánky se tomu říká, ještě jednou připomínám, protože ty názvy jsou opravdu vtipné. No ale může také jít o zkomoleninu názvu populárního maďarského zapékaného jídla rachot krumply. Taky možná znáte, pokud jezdíte do Maďarska. A jsou to vlastně takové vrstvené zapečené brambory. Brambory, klobása, vejce a zakysaná smetana. Tak to je další tip na takové trošku lehčí jídlo a hlavně jednoduché v tomhle vedru. Dáme si Tinu Turner.

0: Hodin 16 minut, dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Vydrží déle ve vzduchu a jsou vybavené termovizí na hledání lidí v terénu. Strážníci městské policie v Pardubicích budou využívat nové drony. Bezpilotní prostředky plánují nasazovat nejen při sportovních utkáních, ale i při hromadných akcích anebo při pátrání po zmizelých osobách. Várku 10 nových kusů za více než 600 tisíc korun si převzali v uplynulých dnech. A jak zjistil reportér Ondřej Wolf, strážníky piloty teď čeká zaškolování.
1: Ve vzduchu právě sviští malý policejní dron. Starší, méně výkonnou verzi řídí strážník Pavel Nerad, který se už ale těší, až bude pilotovat nové drony.
2: Určitě právě díky termovizi nebo i těm optickým schopnostem, to je obrovská výhoda. Ty drony jdou neuvěřitelně technologicky dopředu a myslím si, že co bylo před dvouma rokama, tak dneska už jsme úplně někde jinde.
1: Čtyři nové drony jsou cvičné, další jsou určené pro běžnou práci strážníků v terénu a zbývající dva jsou větší, pátrací, s nejmodernější technologií, potvrzuje mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
3: Dva drony typu matrice jsou určeny už pro to specializované letání. A to znamená, ty drony jsou vybaveny výkonnou kamerovou hlavou, která je schopná snímat ve vysokém rozlišení, je schopná dělat termální zobrazení toho prostoru pod sebou. A je možné ji potom použít k těm specializovaným činnostem, jako je právě vyhledávání osob třeba v terénu. Je možné ji využít na vzdálené pozorování tak, aby se ten dron nepohyboval třeba v nějakém prostoru, kde by hrozil jeho pád a kde by tam hrozila nějaká škoda, ale ten zoom na té kamerze zkrátka dovoluje pozorovat zpovzdálí a být zároveň na místě.
1: Posouvá to tu vaši činnost, vaše práce nějak hodně dopředu tohleto?
3: Je to nová technologie, takže spíše to bereme tak, že se seznamujeme s něčím, co bude za několik let úplně normální.
1: Piloti dronů městské policie teď budou muset absolvovat speciální školení.
3: Určitě zejména na ty drony nejvyšší řady je potřeba pilotní licence a u těch velkých dronů zejména tam už to je opravdu o pilotním průkazu, protože ten dron váží několik kilogramů.
1: Výhodou nových dronů je také to, že vydrží déle létat. Větší verze zvládne být ve vzduchu až 45 minut. Záleží ale na větru a dalších klimatických podmínkách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Rasistách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a

0: 4 minuty bude půl jedenácté, stále pěkné pondělí vám přejeme. A otázka na tělo. Patříte mezi lidi, kteří by na nuda pláž nikdy nevkročili, nebo jste naopak tomuto životnímu stylu nakloněni? I tohle téma jsme rozebírali během našeho pátečního přímého přenosu, který jsme zakončili na Opatovickém písníku. Poměrně velká část tam patří právě nudistům. Veškeré zázemí tady buduje už více než 30 let pan Josef Záruba. A mezi stále návštěvníky patří Roman Výšek. S Mirkem Hrubanem jsme se ho zeptali na to, co pro něj nudismus představuje.
1: Já bych řekl, že každý nudista v prvopočátku musí být trochu řachlej. Že to není úplně průměrný občan České republiky, ale nudisti díky tomu právě dokážou vždycky založit a udělat krásnou komunitu lidí. A když se potom někdo najde, někdo takový, jako je tady náš Pepíček, Pepínoj,

0: Josef Záruba, tak vlastně ten tomu dá určité hranice a potom je třeba několik desítek let se můžete s komunitou scházet na jednom místě, teď spolu stárnete, teď na té nudistické pláži samozřejmě nic neočuráte, to znamená, že potom vidíte, jak stárnete, vidíte to se vším všudy, jak stárnete, no a nemůže nikdo si tady hrát na něco lepšího nebo horšího a to si myslím, že to je to, co komunitu nudistů drží krásně pohromadě, protože jsme si tady fakt všichni rovni.
1: Vy, když jsme sem přijížděli, jste nás tak hezky vítal z dálky, to jste se zrovna nudil, teď už jste teda oblečený stejně jako my. Nevím, připadám se tady trochu nepatřičně.
2: Ano, i tam máte zákaz vstupu v plavkách, že? Na bráně.
0: Když tady se to v České republice trochu musí. Jsou země jako třeba Španělsko, kde snad každá pláž je napůl nudistická, napůl textilácká. Ale tady, když si nedržíte ten svůj mod, ten, jak si, ten svůj prostor, tak teprve potom můžete být řadu let úspěšná nudistka.
2: Když se podívám tamhle na ten další roh a druhou část písníku, která je nenuda, tak musím tedy říct, že u vás je dvakrát tolik lidí.
3: No to taky je, no, nás je hodně těch nudistů.
0: My nesmíme chybět, prostě máme docházku a tady prostě musíte stát na značkách, když je třeba už plus 15 stupňů, tak v dubnu už tady stojíme na značkách a opouštíme je tak někdy v půlce listopadu.
2: Mm-hmm. Takže patříte i mezi otužilce?
0: No, z donucení.
1: Mě ještě furt vrtá hlavou, jestli přibývají noví nudisté.
0: No, to úplně nepřibývají, protože já si myslím, že ta moje generace, tedy rok 1970, datum narození, tam se těch nudistů našlo ještě hodně. Ale tak od těch 80. 90. už je to spíš sestupná tendence a myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že mladí lidé, když prostě nemůžou třeba na sobě mít dobrou značku plavek, tak jako by nebyli. Jo, že vlastně je to určitá identifikace k nějaké skupině a když jste prostě nazí, tak ke komu se můžete přiblížit? A to myslím, že je jeden z důvodů, proč nudistů jako takových ubývá v dnešním světě. A je to velká škoda, protože nudisté se vždycky chovali moc hezky k přírodě. Lokality, které byly nudistické, tak byly opravdu ty nejčistší, nejhezčí, nejudržovanější. No a těch lokalit ubývá. A když se podíváte třeba na další písníky tady kolem Pardubic, Hradce, tak třeba tam, kde je zaplnili hodně rybáři, ti méně zodpovědní rybáři, tak teda už není čím se moc chlubit.
2: Tolik tedy Roman Víšek, je to tedy na každém z nás, v každém případě za chvíli pro vás budeme mít soutěž a ve hře je kniha, která se vyloženě hodí někde na pláž, ať už jakoukoliv, napínavý, zaláskovaný román, ale není to Červená knihovna, opravdu napínavá záležitost, více za chvíli.

0: Mám v ruce knihu, jmenuje se Odvaha, je pro fanoušky Colleen Hoover, což je americká spisovatelka, která má velmi, velmi čtivé romány. Možná pokud to znáte, tak víte, že jsou tak čtivé a tak náročné na psychiku, že člověk kolikrát brečí, když tam jsou nějaké ty scény ze života. No a tahle ta knížka Odvaha, tak ta je od mladší autorky, taky americké, ta se jmenuje Makalea Smeltzer, doufám, že to dobře vyslovuju, a je to o tom, že se jedna dívka 18-letá dostane do rodiny, kde má vychovávat syna 31-letého muže, no a dojde tam k zamilovanosti. Já to nebudu protahovat, zkrátka, prý velmi čtivé je to a je to novinka z nakladatelství Kazda, novinka z roku 2026. Tak jestli máte chuť o zajímavé čtivo, pojďme na to.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dneska to bude možná lehké pro vás, kdo posloucháte naše vysílání opravdu pozorně. Nedávno jsme tady mluvili o nejvyšší hoře naší sluneční soustavy. Kde ji najdeme? Tak je to otázka pro vás, kdo si to teď rozmýšlíte, nechám vám chviličku, ale protože jsme v soutěži Věřte, nevěřte, tak já vám to povím. A pro vás, kdo nás dneska třeba posloucháte úplně poprvé, tak vy můžete věřit nebo taky nevěřit tomu, co řeknu. Tak já tvrdím, že nejvyšší hora naší sluneční soustavy se nachází na Marsu a je vysoká až 27 kilometrů. Takové je tvrzení, doufám, že nic složitého pro vás, jde skutečně jenom o to věřit nebo nevěřit. 726 46 48 48, komu se chce v takovém náročném horkém dni přemýšlet. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, o to jsem moc nejde.
0: Já vám teda hrozně špatně rozumím, zkuste blíže k tomu sluchátku nějak, abychom to měli lepší, ten signál a to dorozumění.
2: No, je to už lepší.
0: Trošičku, no.
2: No, já vám to nevěřím, já se mi to nepozdává.
0: Nepozdává moc. Až 27 kilometrů, no to je šílené, ale jsme na Marsu. Takže nevěříte. No tak však mě znáte už za ta léta, že je to možné. No, že si vymýšlím, ale taky to může být pravda. Tak a vás taky už znám za ta léta, takže paní Helena nevěří dneska. Děkuju za tip a pěkný den. Zdravíme do Ústí, nashledanou. Další z posluchačů v tuto chvíli se snaží o to se dovolat, zeslabí si telefon a teď už se perfektně určitě uslyšíme. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Poslouchám.
3: Tady Martin ze Skuhrova.
0: Ano.
3: Já bych vám věřil, protože si myslím, že tenkrát jsme se ve škole i to učili dokonce. Že, a dokonce si myslím, že se to jmenuje Olymp, ta hora.
0: To se jmenuje Olymp, jako podle těch řeckých bájí a pověstí, že by to takhle mohlo být.
3: No to nevím, jestli zrovna podle řeckých bájí a pověstí jo, na tom Marsu, ale myslím si, že tenkrát to tak bylo. No.
0: Aha, takže ze školy matně vybavujete si, že by to mohla být
3: určitě,
0: hora
3: jo.
0: Na Marsu i ta výška se vám nezdá přehnaná, těch 27 kilometrů. Dobře.
3: Myslím, že to je max jako, ale věřil bych, že tak kolem určitě to bude nějak.
0: Dobře, Martine, tak taky děkujeme za váš tip. Pěkný den.
3: Taky děkuju, mějte se hezky a
0: nashledanou. A ještě tady máme třetí volající. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Anna z Poličky.
0: Moc zdraví.
4: A já vám budu věřit.
0: Taky.
4: Ano.
0: Nám to stačí. Zdravíme do Poličky, pohodový den.
4: Den
0: a nashledanou. Tak vidíte, dneska to tak rychle uteklo. Tři volající, ale ještě další šance je pro vás, kdo byste chtěli vyzkoušet e-mail, který určitě funguje, studio.pardubice@rozhlas.cz. Nedávno jsme o tom mluvili v našem vysílání, ale těžko říct, jestli si každý detail pamatujete a taky těžko říct, jestli jsem tam něco změnila či ne. Tvrdím, že obří hora v naší sluneční soustavě nejvyšší je na Marsu a ta výška té hory je úctyhodná 27 kilometrů.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

vás nebudeme napínat, jak dopadne dnešní soutěž. Věřte, nevěřte, hrajeme o knihu, která se jmenuje Odvaha. Je čtivá, emocionálně vypjatá, plná dramatických zvratů. Tak tuhle knihu může mít jeden z vás a teď kdo věřil nebo kdo nevěřil. Máme to dneska tak půl na půl. Děkujeme opět vám všem, kdo jste se zúčastnili této soutěže. A bylo to v našem pořadu, co v učebnicích nebylo. Vysíláme každé ráno o 8:30 a bylo to tam řečeno, že skutečně tahle obří hora je na Marsu. Řekněme si něco o ní, jmenuje se Olympus Mons, takže měl skoro pravdu pan posluchač, který se dovolal. Je to nejvyšší sopka ve sluneční soustavě. Předtím, než Mars navštívili sondy, nikdo neměl tušení o její obrovské výšce, píše se na webových stránkách Českého rozhlasu Plus. Až do konce 19. století ji astronomové považovali jen za skvrnu na povrchu planety. Poté se začali správně domnívat, že jde o horu a jak dnes víme, neuvěřitelně vysokou. Výška sopky je 27 kilometrů a je to úctyhodné. Ale jak někteří píšete 22, 21, tak asi se to měří z různých pohledů, takže ta nejvyšší část, podle toho, jak je to dnes tedy naměřené, ono to třeba bude za 10 let ještě úplně jinak, tak je to 27 kilometrů. Třikrát převyšuje Mount Everest a 2,5krát sopku Mauna Kea na Havaji. Šířka hory je 550 kilometrů a průměr jícnu 85 kilometrů. A ještě větší dojem na nás sopka udělá, když si uvědomíme, že její plocha je třikrát větší než plocha území České republiky. Takže kdybychom tam stáli, tak si asi ani nevšimneme, že jsme někde na nějakém vrcholu, protože obzor je podstatně menší než rozměry té hory. Neskutečné, to si málo kdo dovede představit. No a ještě další zajímavost, všichni víme, jaké problémy dělají horolezcům pozemské hory, na ty nejvyšší se bez kyslíkové masky nedá vůbec vylézt a s nadmořskou výškou klesá tlak vzduchu i koncentrace kyslíku. Mars sice dýchatelný vzduch nemá, ale i kdyby měl, tak na Olympus Mons by se dalo vylézt sotva do poloviny. Vrchol sopky totiž leží prakticky nad atmosférou. No, takže je to pravda, to, co jsem říkala, kdo věřil, dobře udělal, vám všem, ale kdo jste se zúčastnili a přemýšleli nad tím v tomhle vedru. Gratulace velká. A teď jednoho z věřících vylosuji, aby získal knížku a pěkně si početl. Když se podíváte na webkameru, ta knížka je opravdu moc pěkně vyvedená. Samá kytka a můžete se schválně podívat pardubice.rozhlas.cz a je tady napsáno tady v těch propozicích o té knize, že má parciální obálku. To jsem si teda musela zjistit, co to je. Tak to znamená, že některá písmenka jsou jinak nabarvená, taková lesklejší než potom ta samotná obálka, ty kytky na tom. No zkrátka, je to umělecké dílo. Tak ještě jednou, teď jsem se zapovídala. A ještě jednou teda losuju a vyhrává paní posluchačka Vlaďka z Pardubic. Ještě jedna gratulace. A teď už písnička. Jestli máte rádi bylinky, tak určitě poslouchejte i po 11. hodině naši radioporadnu. Budeme se hodně věnovat cestování, ale už tady máme také dotazy od vás, jakým způsobem například zpracovávat diviznu. A další dotazy po té 11. hodině budeme se s Radkou Svatošovou těšit.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obvinění z útoku na zbrojovku LPP Holding podali stížnosti na prodloužení vazby. Knihovna ve Vysokém Mýtě ode dneška funguje v náhradních prostorách. Energie budou v srpnu dražší. Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu zhruba o 4%. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 36 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, jimž soud prodloužil vazbu, si proti tomu podali stížnost. ČTK to dnes sdělil soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který o prodloužení vazby o 3 měsíce rozhodl 23. července. Stížnostmi se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu v Hradci Králové. Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci, podle soudce vinu odmítají. Vazební důvody u nich trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Ode dneška funguje v prvním patře bývalého muzea českého karosářství, kde bude zhruba rok. I když jde o provizorní řešení, služby budou fungovat prakticky v plném rozsahu, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
2: Bude probíhat normální standardní činnost knihovny, to znamená půjčování knih, ale nejen to, i ostatní akce, besedy, programy pro děti a tak dále.
0: Prosič chystá stavbu nového skateparku. Sportoviště má stát u bývalého hangáru v Záboří a jeho součástí bude také terénní dráha pro cyklisty. Náklady radnice odhaduje na 8 milionů korun. Město se na stavbu pokusí získat dotaci. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
3: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
0: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku zhruba za 7 miliard korun. Vzájemně si prodají pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa železnic za ně zaplatí necelých 6,8 miliardy korun bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stavební práce ode dneška uzavřely až do prosince silnici nižší třídy ve Včelákově na Chrudimsku. Objížďka vede přes Miřetice, Louku a Dřeveš. A pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace u Českého Meziříčí. Bourala tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Co byste řekli takovému letnímu výletu s bylinkářkou Radkou Svatošovou? Radka kolem sebe vytvořila skupinu, ta se jmenuje Zelená louka a spojuje stejně naladěné lidi se vztahem k přírodě. Cestují nejen po České republice, ale i do zahraničí. Které přírodní scenérie je letos upoutaly nejvíc a jaké bylinky si Radka přiváží z cest, tak o tom ovšem bude řeč.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio poradna.
2: Tak my už máme s bylinkářkou Radkou Svatošovou jednu bylinkářskou poradnu za sebou, protože jsme nezavřeli busy. Hned po zprávách, jak jsem měla tu šanci, tak jsem si Radku vzala do parády a vyspovídala ji. A musím říct, že těch zážitků je tolik, nejen tady od nás České republiky, ale i ze zahraničí, že už se těším na to dnešní povídání. Radko, vítej u nás, pěkný den.
3: Děkuji za pozvání. Já se taky těším moc jako vždycky. Krásný den všem.
2: No a nám se hodí i první dotaz. Já s ním zrovna začnu od posluchačky, která se ptá na vavřín alias bobkový list. Pěstuje ho v květináči, ale nedělá jí keřík, roste do vrchu. Co s tím?
3: Tak já taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se to dostuje, pěstuje spíš jako keř.
2: A spíš v květináči, anebo i do volné půdy?
3: V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě a bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
2: A nebo paní, když ho má tedy v tom květináči, tak asi jenom to zaštipování, že? To je důležité.
3: Určitě, no.
2: Aby se rozvětvil hezky a nešel do výšky, to je jasné. No ty si přinesla bobkový list, ale to není za tvé zahrádky.
3: Tenhle ten je opravdu takový krásný, vitální. Dostala jsem ho čerstvě dovezený z Chorvatska, myslím, že voní.
2: Voní krásně.
3: No a samozřejmě, že když si ho sami takhle nazbíráme někde na těch našich cestách na jih, tak má úplně jinou energii, protože víte, jak to je, když si vyšitko, jak to je, když si ho koupíme v pytlíčku, tak je už takový umořený, bez vůně, bez barvy. A
2: no tohle je nádhera.
3: No, takže takhle je samozřejmě silnější a on je totiž nejenom koření, ale taky velmi širokospektrální léčivá rostlina, dá se říct.
2: Tak jdeme na to, pověsme si něco o něm.
3: Takže určitě doporučuji ho přidávat do vývarů, do vaření, do omáček, ale on pomůže nejenom při trávení, ale vlastně čistí velmi dobře tělo od různých škodlivin, zbytku antibiotik, ale třeba i po takových nepříjemných záležitostech jako po borelioze se doporučuje dát si kůru z toho vavřínu, z toho bobkového listu. Pomůže ulevit trošku při cukrovce, sníží cukr, cholesterol, čistí, chrání srdce, čistí cévy. Prostě opravdu je to taková dost univerzální léčivka a dokonce před spaním i sklidní trošku.
2: Takže i čaj třeba vzít si ten lístek jeden a
3: klidně,
2: vyvařit to?
3: Klidně, čaj, nebo jak jsem říkala, při vaření, ano, dá se i takhle a dá se z něj samozřejmě udělat tinktura. A pak se taky dělá, dělávali jsme to i na našich bylinkových kruzích, dělá se z něj mast, která se používá zevně a ta je dobrá na kožní problémy, ale třeba i na nějaký záněty páteře, bolesti kloubů a podobně, takže na takovéhle ty bolestivé věci normálně jako mazání. Jo, takže ten bobkový list je obrovsky univerzální a zase v těch zemích, kde roste, tam to většinou velmi dobře vědí a umí ho používat. U nás ho vnímáme spíš jako takový to, jak si dáme ten jeden list
2: do
3: někde
2: té omáčky.
3: Do té omáčky.
2: To je fakt, a nebo do okurek při zavařování. Nebo... No, kdeže si ho přesně našla tady ten?
3: Tenhle jsem dostala. Já jsem teďka nikde na jihu nebyla. My už jsme byli na jaře s našimi účastníky, takže teďka jsme se nevypravili, ale je dovežený z Chorvatska, dostala jsem od jednoho pána a krásný čerstvý zelený, tak jsem si ho usušila.
2: No a já moc děkuju za tu větvičku.
3: Ráda se dělím.

0: Bylinkářku Radku Svatošovou máme ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a máme tady také další dotazy, které se týkají jitrocele. My jsme se tady o něm zmiňovali minule, jak je to velmi zdravá, užitečná bylinka, jak ten kopinatý, tak ten druhý.
1: Větší, to je ten s těmi kulatými listy.
0: A máme tady dotaz, jak ho sušit, aby nesčernal.
1: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
0: A do toho medu to děláš jak?
1: Úplně jednoduše, ta bylinka se natrhá na menší kousky, pomačka, aby pustila šťávu a prostřídává se vždycky vrstva medu, vrstva bylinky. Ten med by měl být ideálně tekutý, takže vlastně se to dá jednoduše promíchat, nechá se to tam macerovat.

0: si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní. Jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
1: A co ono se
0: je to
1: týká,
0: i krásné.
1: Ano, divizny. Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
0: Že jo. Já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže řekla bych, že letos je rok divizny. Možná nám to symbolizuje, že, nebo naznačuje, že tu diviznu budeme třeba v zimě potřebovat na ty dýchací cesty. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
1: A sbírají se kvítky u divizny, s tím nemám vůbec žádnou zkušenost?
0: Sbírají se kvítky, někdy se teda používá kořen, ale s tím zase nemám teda moc zkušenost. Já ty kořeny obecně nerada vyrýpávám. A pozor, semena tady jsou naopak jedovatá, na ty opravdu pozor, dokonce se v minulosti používala k trávení ryb, takže jako když chtěl někdo pochytat ryby, tak jim hodil semena do vody a ryby za chvilku chudáci vyplavaly.
1: Takže spíš v tom plném květu nebo ještě poupatá sbírat?
0: Ne, plné rozkvětlé květy.
1: A jakým způsobem to potom, nebo na co to je dobré, hlavně divizna?
0: Tak nasušit, přidávat do dýchací směs, do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, anebo prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře. Takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické. Takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
1: No vida. A ten oxymel jenom prosím tě v rychlosti pro posluchače, kteří nás třeba pravidelně neposlouchají, nevědí, co to je.
0: Je to středověká nebo spíš starověká medicína, kterou mám ve velké oblibě a často ho vyrábím. A to je vlastně směs jednoho dílu bylinky, jednoho dílu kvalitního medu, jednoho dílu nějakého dobrého kvalitního octa, nechá se to společně macerovat a pak se to scedí, uchovává se to v chladu, aby to nějak moc nekvasilo. Užívá se to po lžících, je to velmi chutné, je to výborné pro ty, kteří se chtějí vyhýbat cukru a nechtějí konzumovat moc sladkého.
1: Takže si můžeme vyrobit diviznový oxymel.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice s bylinkářkou Radkou Svatošovou. A poslední dotaz, který tady zatím teda máme, jinak klidně samozřejmě můžete nám napsat nebo můžete i zavolat na číslo 726 46 48 48. Takový obecný dotaz, paní posluchačky, jak na bylinky, když by asi chtěla se stát bylinkářkou nebo více se zaměřit na bylinky, čím je vyživovat, co všechno ty bylinky potřebují k životu, aby se jim dařilo. Radko.
1: Tak paní posluchačka se asi ptá na pěstování bylinek a tady já bych řekla vlastně, že méně je více z mého pohledu. Já s bylinkami nedělám vůbec nic, nechávám jim svobodu, hlavně je nehnojím, protože v přírodě, jak jsme se o tom tady teď povídali v pauze, taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky a ty často rostou na takových nepříznivých místech, rostou na suchých místech, na skalách a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
0: Výborně. Z droždí.
1: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni a krásně se potom ty jahody mají k světu, teda plodí.
0: No výborně, tak to máme další zahradnický tip od Radky Svatošové. No a vzhledem k tomu, že teploty budou dosahovat skoro 40 v následujících dnech, prosím, poraď nám pár takových těch dobrých bylinek, které zaprvé ochladí a potom bychom třeba i ocenili bylinky, které způsobí to, že nebudeme mít v podpaždí takové koláče, jak se potíme všichni.
1: Tak ochlazení, tam je samozřejmě dobré sbírat takové ty vlhké, šťavnaté bylinky nebo rostliny, jako je třeba oblíbený náš ptačinec prostřední. To je ten žabinec, který nám roste na zahrádce jako plevel, ten je takový plný vody, a nebo klidně i různé ty saláty, ale to všichni lidé dělávají intuitivně, že konzumují saláty, protože ty jsou taky takové plné vody a z mého pohledu schlazují. No a co se týče bylinek, tak klasika máta. Jitko, zkusila ses někdy nakapat pár kapiček mátové silice do vany?
0: Silici jsem nekapala do vany ještě. Dělám si mátovou vodu, prostě jenom mátu natrhám na zahradě a na kousíčky do té vody, aby nám dala tu správnou chuť a vůni, ale do vany ne?
1: No, já jsem to kdysi zkusila, musím říct, že jsem z té vany hodně rychle utekla, protože mě tam začalo doslova mrazit, jo? Ta máta opravdu pocitově velmi schlazuje. Samozřejmě, že do té vany by se neměla kapat neředěná, ale třeba přidat do trošky nějakého oleje nebo mléka, pár kapiček na schlazení, ale samozřejmě můžeme volit i to, co jsi říkala ty, popíjet ji za studena, anebo si udělat marocký mátový čaj. To je recept, který mají vychytané právě ti Jižané v Maroku, ty ho popíjí.
0: Tam se potí ještě víc, než
1: my ten. No, jasně. A ty to dělají tak, že zalijou trošku zeleného čaje, pár lístků máty a cukr, oni do všeho dávají cukr, tak zalijou, nechají schladnout a popíjejí. Ani ten čaj tam nemusíme dávat, ať už černý nebo zelený, opravdu si můžeme udělat třeba i ten mátový čaj a popíjet vlažný.
0: Citron, limeta se může dochutit.
1: Klidně taky, ano, dobré. To je taky takové schlazující, stahující, no a kromě toho teda potom můžeme volit i ty bylinky proti pocení, jak jsi říkala, tam s tím budeme mít trošičku práce. Musíme si udělat nálev, buď to teda ze šalvěje, anebo z izopu. To jsou dvě takové bylinky, které pomáhají proti pocení a to třeba i v přechodu. A tyhle ty nálevy by se měly vlažné popíjet. U té šalvěje pozor, ostatně i ten izop, to jsou docela silné bylinky, tak není vhodné dělat si z toho nějaký dlouhodobý zvyk, ale fakt jenom třeba za těch teplých dnů si dá tyhle ty nálevy.
0: Tak to je teď naprosto ideální a ještě pokročíme za chviličku dál a úplný závěr věnujeme olivám a vinné révě, takže stále se máme na co těšit. i na vaše dotazy, jestli nějaké ještě máte.

0: čas se být.
1: Dobrý kafe se nám pěkně hodí k našemu povídání s bylinkářkou Radkou Svatošovou. Pokračujeme teď momentálně v tématu bylinky a pocení v létě. Mluvili jsme tady o šalvěji a o izopu. Říkala si, udělejte si nálev, můžete ho popíjet vlažný, ale jenom právě v těchto horkých dnech, abychom se na ně příliš nezvykli, na tyhle silné bylinky. Tak. A prosím tě, ten nálev jenom, jak dlouho to mít v tom nálevu, tu bylinu?
2: Tak, jsou na to samozřejmě různé metody, každý má svou. Já doporučuji nechat ty bylinky louhovat do té doby, než se to schladne na pitelnou teplotu, ale protože je horko a nechceme pít horký čaj, tak bych to nechala tak 10-15 minut louhovat, pak scedit a pak popíjet až vlažné, aby jsme se ještě víc nezapotili právě po tom horkém čaji.
1: Tak to je jasné. Co dál?
2: No, ještě jeden tip, to je takový ten trošičku malinko pracnější, jak jsem zmiňovala, a to je odvar z dubové kůry. Pokud si nasušíme zásoby dubové kůry na začátku nebo na jaře, anebo koupíme dubovou kůru, tak podle rad starých léčitelů můžeme z ní udělat odvar, to znamená, že ji povaříme třeba tak 15-20 minut plus minus. A pak si v tom můžeme koupat buď to třeba ruce, pokud se nám potí, a nebo se klidně vykoupat celý, protože ta dubová kůra hodně stahuje. Jo, takže nebudeme se potom tolik potit a zároveň nám to i dobře pročistí tělo. Doporučuje se to třeba zase i, když se člověk chce zbavit nějakých škodlivin. Takže dubová kůra.
1: No samozřejmě nebudeme tady propagovat žádné umělé protipotící záležitosti, protože ono to tělo si říká, že a je zbytečné to nějak tomu bránit chemicky, to by se nám mohlo vymstít.
2: Tak jediné, na co bych třeba vzala na milost a co občas i použiju, to je takzvaný ten krystal. Ten se dá koupit běžně v drogeriích a ten by měl být přírodní. Jo? Takže ty krystaly, s těmi se pracuje, takže se musí navlhčit a pak se použijí právě třeba do podpaží, jsou bez barvy, chuti, zápachu a nijak to neomezuje ani, že by to třeba znečistilo oblečení. Ale to už jsme teda u těch kupovaných produktů a my si pojídáme spíš, co si vyrobíme
1: přesně,
2: sami.
1: My jsme začali bobkovým listem, tím cestováním. Máme ho tady stále, nám tady tak jako lehce příjemně voní, tak skončíme olivovníkem.
2: Můžem. Olivovník, to je zase velký dár matky přírody. Ty jsi zmiňovala, že jsi ho viděla už i na Jižní Moravě.
1: Ano.
2: Pravda je, že už se tady
1: velké stromy už tam jsou.
2: Že už se tady i dá pěstovat, ale za mě to je pořád ještě velká sázka do loterie. Ty sazenice jsou velmi drahé, takže
1: velmi.
2: To bych neriskovala, tohle sto. Ale když se vydáme na jih Evropy, tak olivovníky, to je tam samozřejmě snad nejhojněji pěstovaný strom. Takže určitě najdeme, ale je třeba dát si pozor na to, aby byly čisté. Čisté, protože olivy v sadech se často stříkají. Já jsem to sama viděla, když jsem v jednom sadu na Istrii si chtěla natrhat, tak na nich byly ještě kapičky nějakého postřiku. Takže je potřeba sbírat. Buď to někde třeba na pláži, kde víme, že ten strom roste víceméně polodivoce a nikdo se o něj moc nestará, a nebo v ekologických sadech, je třeba se samozřejmě domluvit s majitelem. A ty listy jsou totiž ještě cennější než samotné plody. Proto tady mluvíme o olivovnících. Nemluvíme tady o plodech, tam je potřeba samozřejmě zpracovat, vylisovat ty olivy, ale o olivových listech a zase Jižané vědí, jak na ně, umí je používat, umí je zpracovávat, dělávají z nich často třeba tinkturu a oni mají zase širokospektrální účinky, takže vlastně skoro podobně, jak jsme si říkali u toho bobkového listu. Oni jsou antivirové, antibakteriální, ale mají jednu cennou vlastnost, že jsou velmi dobré na cévy, na vysoký krevní tlak, na artritidu, cukrovku, prostě další tyhle civilizační nemoci. Ten čaj navíc vůbec nechutná špatně, takže pokud se nám podaří někomu nazbírat krásné olivové listy, tak si je, ať si je posluchači nasuší a v zimě si z nich můžou dělat čaje, buď to ve formě nálevu, anebo krátkodobého odvaru, kdy ty listy povaří několik minut. Takže to je určitě takový skvělý suvenýr z dovolený.
1: Rozhodně skvělý tip, děkujeme za něj. A podobně, a to jsem slyšela dneska poprvé, je výborný čaj z vinných listů. Taky znám, že se to dává třeba do ukurek při zavařování vinné listy, ale čaj, to jsem tady ještě nepila. Tak to bychom si mohli dát příště, tohle téma.
2: S velkou radostí.
1: Výborně. Naším hostem byla Radka Svatošová, známá česká bylinkářka, která je tady z Pardubic. Moc děkujeme za návštěvu a příště na viděnou.
2: Děkuji za pozvání. Na viděnou.

0: Psal se rok 1996 a bylo to 3. srpna, tedy přesně před 30 lety, když atlet Jan Železný získal v hodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Bylo to jeho v pořadí 2. olympijské zlato a to 3. následovalo v roce 2000, tentokrát v australském Sydney. Zdá se ale, že Terezu Brázdovou spíš než na atletický stadion děti zavedly rovnou do pravěku.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a háží se to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
3: Já vím, plačilo věci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
3: Jo, já vím, lovili mamuta.
2: Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
3: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se čapeme dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
3: Na míčem. Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
3: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
3: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
4: Fotbal alebo...
3: Basketbal!
1: No vidíš.
3: Basketbal!

0: Nezajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A to ještě přece jenom potrvá, než bude neděle po 18. hodině. Dnes máme pondělí před 12. hodinou. Ano. A Honza Vamberský se mnou ve studiu. Pěkný den.
3: Přesně tak. A čas oběda opět vyplníme písničkovými vzkazy a pozdravy. Budou tady písničky od srdce. Připomínám, že nehrajeme na přání. Neskoušejte to.
2: Ale Miluše slaví svátek.
3: Ale Miluše slaví svátek, takže věříme, že Miluškám budete dnes hojně gratulovat. A kromě toho tady budeme mít pro vás samozřejmě i spoustu informací. Regionální stopař se opět vydá na jedno zajímavé místo. Zatím já nevím kam, já se taky nechám překvapit jako naši posluchači.
2: Ale víš, že já jsem se dívala, já to vím, jo? Protože do Horního Jelení dorazili mladí muzikanti. Ono je to tam známe, takový ten tradiční hudební tábor, takže právě tam zamíříme.
3: Výborně, tak se máme na co těšit dnes odpoledne.
2: No a tohle je Vašo Patejdl. Mal som rád býtníkou.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se stížností. Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. V bitcoinové kauze padly návrhy trestů od žalobkyně. Olomoucká státní zástupkyně žaluje 4 lidi. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty až 36 stupňů Celsia. Krásné tropické poledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v sousedním Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
3: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
2: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice u Lažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značky a provedou protismykové nástřiky. Některé úseky ale budou potřebovat zásah větší, jako třeba rozšíření jízdních pruhů. Lidé v Holicích na Pardubicku se letos nedočkají plánované přeměny farních zahrad na veřejné prostranství s lavičkami, chodníky a novou zelení. Město musí úpravy odložit na dobu pozdější. Nepovedlo se mu totiž vysoutěžit zakázku za plánovanou sumu peněz. Do výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč a ten podle nezávislého starosty Ondřeje Výborného nabídl přemrštěnou cenu.
4: Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, který rozpočtovanou cenu na 3,5 milionu natáhl na více než 6 milionů, což pro nás rozhodně není něco, s čím bychom vůbec se dokázali bavit. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Podle informací ČTK jde o už dřív odsouzeného Tomáše Jiříkovského a jeho advokáta. Dalším má být exministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek. Jiříkovskému navrhla žalobkyně 20 let za mřížemi za provozování darknetového tržiště. Dalších 9 let pak za darování skoro miliardy ministerstvu spravedlnosti. Viní ho z praní špinavých peněz. Exministrovi Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů. Na legalizaci výnosů se měli podílet. Poslední obžalovaný advokát Karim Tic podle státního zastupitelství celou akci zorganizoval. Hrozí mu odnětí svobody na 8 let, peněžitý trest v řádech 10 milionů a 8letý zákaz činnosti. Vyjádření obžalovaných scháníme.
1: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, odpolední maxima 33 až 36 stupňů. Na horách naměříte 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne, biotrojka. Pozor, to je pro dnešek vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehoda v tuto chvíli hlášená na silnici D35 ve směru na Mohelnici. Je to na Chrudimsku v části obcí Chroustovice a Městec. Je tam kolona, zřejmě kvůli dopravní nehodě. Policie už v tuto chvíli míří na místo. Další nehoda, tentokrát srážka osobního auta s cyklistou. Je to silnice nižší třídy před obcí Kladno na Chrudimsko. Prosím, jezděte opatrně, tam je to samozřejmě se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní poledne z Pardubic přejeme, tak zahajujeme hodinu vašich vzkazů a pozdravů, anebo třeba i kulturních pozvánek. Pokud máte nějakou zajímavou akci ve vašem okolí, můžete se o ní zmínit a pozvat posluchače, budeme jenom rádi. A nabídneme k výběru třeba Petra Nadě, Naďu Urbánkovou, Tomáše Kluse, Abu, Michala Davida tady vidím, kapelu Kex, Michala Tučného, Petra Koláře, Václava Neckáře a nebo Miroslava Žbírku či kapelu kapelu Jelen. Výběr je opět pestrý.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Všechno může jen čas, tak telefon do studia 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
2: Den, tady Mirek, a zahrajte prosím všem Whisky, to je moje gusto, jo?
0: Ne, nechám to bez komentáře. Mějte se moc hezky, písnička je připravená. Naslyšenou. Nehrajeme na přání, přátelé. Říkali jsme to. Takže Petr Nať, Láska je tu s vámi.

0: písničkách je tu s námi a Petr Nať v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Skutečně nehrajeme v tuto hodinu na přání, omlouváme se, ale je to tak, playlist je prostě jasně dán. Výjimkou jsou pouze svátky a víkendy. Tak, kdo pak je další na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Hanka. Já bych chtěla zahrát písničku, teda prosím o písničku pro moji nejnejku do Tomilu, pro Mirku, na ten správný rozjezd při pondělku, na ten celý týdenní pracovní. A můžu teda, máte tam Tučnýho?
0: Michala Tučná tady máme, ano, všichni jsou už v Mexiku.
1: Tak, jsme v Mexiku, my jsme tady, ale dáme zahrát.
0: Je to připraveno, mějte se moc hezky.
1: Děkuji,
0: naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: možná si říkáte, že byste taky chtěli být v Mexiku, ale mějte na paměti, že v Mexiku mají daleko větší vedra, než máme my tady u nás. Tak někdo ale také je na telefonu, kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička z České Třebové. Ale já v Mexiku nechci být, ne. Protože já mám to svoje Tahiti a tady mě je dobře.
0: To je dobře.
1: Není na to svoje, ale chtěla bych nechat zahrát svýmu synovi.
0: Ano.
1: Aby si to pěkně užil, když byl dneska u zubaře.
0: Dobře.
1: Ať má pěknou cestu domů.
0: Dobrá, dobrá.
1: No. Sbírku bych chtěla.
0: Miroslav Sbírka, jasně. Tak dáme Miru Sbírku. Mějte se moc hezky.
1: Vítám taky nahoře.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: To byl Miloš Žbirka, Len s ňou. A kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Lomberský, tady je paní Eva. A bych si chtěla nechat zahrát pro sebe, pro vás a pro všechny posluchače, kdo vás poslouchají, Pardubické rádio, a nějakou písničku, já nevím, já jsem přeslechla nabídky, jaký jsou.
0: Václav Neckář, Naďa Urbánková, Tomáš Klus, Abba, Michal David, Kapela Kex,
1: tak
0: Petr Kolář.
1: Tak to, Tomáše Kluse.
0: Tomáše Kluse, jo? Dokola, dobře.
1: Jo, pro pohodu, protože ano. To je vedro, to je hrozný, to se nedá ani dejchat. Tady.
0: No, počkejte, zítra má být 40, tak
1: no,
0: to si to užijeme
1: teda,
0: nesitosti.
1: Víte co, ale řekněte mě, že tady u nás v Trnavce vůbec neprší.
0: Ne?
1: To je hrozný. Nic.
0: Ani kapička, tady, když jsou všude bouřky, tak v Trnavce ani kapička?
1: Ani kapička, co? V sobotu snad 10 minut pršelo.
0: Je.
1: Ne,
0: no,
1: my
0: tak
1: máme
0: to vám,
1: tady takový
0: no,
1: sucho.
0: Tak to vám přejeme pořádný slivák, teda minimálně dva dny v kuse, aby u vás pěkně pršelo.
1: No, to bych si
0: chtělo
1: tak
0: by
1: přála,
0: to,
1: no. Tak.
0: No jo,
1: jo,
0: tak.
1: Víte co, tak teď si jdu odpočinout
0: dobře.
1: Po obědě a kašlu na všechno, protože
0: to
1: se nedá
0: nejlepší.
1: V tom vedru.
0: Ano, přesně
1: dělat.
0: Tak. Odpočívat v chlátku, kafíčko, hodně tekutin u sebe.
1: No, odpoledne, to tak. Já nemusím, to já jenom ráno piju a teď si půjdu odpočnout a pak uvidím, co budu dělat, nebudu.
0: Tak tady máte Tomáše Kluse. Naslyšenou.
1: Dobře, naschle.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak, a někdo také dál na telefonu, kdo bude posílat vzkaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Petra. Moc hezké pořady, mimochodem to zámecké léto, děkujeme za ně. Takže dneska bych tu písničku chtěla poslat. Jsem asi 3 týdny zpátky slyšela nějakého pana Miloše z Prahy. A podle hlasu mě to přišlo, že je to jeden náš známý, jestli to je pan Chamra, tak chodil s náma na seznamku s Petrou a Tomášem. Tak jestli je to on, tak já ho moc pozdravuju, moc ráda jsem ho slyšela. A jinak posílám pozdrav i vám do studia, kteří nám v tomhle říksu zajišťujete pořád příjemné vysílání a příjemnou náladu. Takže moc vám za to děkujeme, sice tam máte asi klimatizace, ale ona taky moc, taky to nemusím teda upřímně.
2: Takže máme tady krásných 25 stupňů teď.
3: No, jasně. Ale pak je to pečka venku.
2: No, kdybychom tu klimatizaci vypli, tak by tady bylo tak 50, takže...
3: Jo, to chápu.
2: Podkroví je podkroví.
3: Takže se taky držte a děkujeme vám za to, co nám přinášíte za pěkné chvilky.
2: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Tak to byl Lou Bega v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď také další z vašich pozdravů, tentokrát e-mail, píšete: dobrý den, prosím o Václava Neckáře, posílám ho pro radost také všem ostatním posluchačům, díky Boženka.

0: Má něco s jedním pánem, žaloval WhatsApp neckář a někdo by opět měl čekat na telefonu, tak kdo nám volá? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Tady je Stenek, zdravím vás.
0: Zdravíme na západ Čech, tak co ano. Pro vás můžeme udělat do Karlových Varů? Povídejte.
1: No, nějakou hezkou písničku. Hmm. Nebo...
0: Ano.
1: Nějakou hezkou písničku, přeju jsem nejlepší a hezký dny.
0: Dobře, tak připravené je Naďa Urbánková, mějte se moc hezky v Karlových Varech,
1: ano.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Naďa Urbánková záviděla v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak máme ještě zhruba 20 minut na vyřizování vašich pondělních poledních písničkových pozdravů, případně také gratulací všem Miluškám, které dneska slaví. A někdo je na telefonu, kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý poledne, pane Domleci, Miloš Třebové.
0: Miloši, zdravíme do Dlouhé Třebové, tak povídejte.
1: No a chtěl bych řekla poslat písničku všem Miluškám, který mají dneska svátek.
0: Dobře. Až se k vám do rádia. Dobře, děkujeme moc. Mějte se moc hezky, no, moc vás zdravíme, Miloši.
1: Taky.
0: Naslyšeno.
1: Nikdo se na ní nespomněl.
0: Nespomene, víte.
1: Aspoň já, tak všem Miluškám.
0: Tak, máte velké bezvýznamné plus a kapelu Abo posíláme. Mějte se, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Telefon 726-46-4848 je opět obsazen, tak se ptáme, kým tentokrát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
0: Zdravíme do Říkovic, tak co pro vás v Říkovicích můžeme udělat? Povídejte.
1: Já bych chtěla poslat písničku organizátorům včerejší akce Gladiátor v Pardubicích v parku na Špici. Mm-hmm. Zúčastnili se toho moje vnoučata a byli hrozně nadšený. A kousek písničky bych si dala zahrát i pro sebe, aby Dobře. Se mě lépe zavařovaly okurky.
0: Dobře, tak vybrali jsme Michala Davida, souhlasíte?
1: Určitě.
0: Tak je tady třetí galaxie, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A ještě jeden telefonát, kdo je na drátě, dobrý den.
2: Zdravím, pane Vamberskej, tady Bedřich z Pardubic.
0: Bedřichu, zdravíme do Pardubic, z Pardubic do Pardubic, tak.
2: A my bychom s manželkou chtěli poblahopřát Milušce Cachový na Dřevíkov na Vysočinu k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a hlavně zdravíčko.
0: Dobře.
2: Ať se daří.
0: Tak konečně nějaká Miluška dnes přišla taky na řadu. Tak třetí galaxie tak. Je tady. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Díky, naschle.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A teď také poděkování pro pana Miluše. Děkuji za všechny Milušky, Babi, Míla. Tak písnička od Petra Koláře Jednou nebe zavolá.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

Tak to byl Petr Kolář a poslední příležitost poslat písničkový pozdrav ještě v této hodině. Takže telefon 726-46-4848 můžete využít. Případně ještě poslat SMS-ku na číslo 90-011-04 ve tvaru Pardubice Mezera. Krátký text vašeho pozdravu a už tady jednu SMS-ku vidím. Píšete, zahrajte prosím něco pěkného pro mého vnuka Dana, ať si hezky užije tábor.

Za chvíli po zprávách Petry Vránkové už vás v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Pardubice čekají osobnosti Česka. Opět s moderátorem Oskarem Hesem. Tentokrát se můžete těšit na povídání s Ilonou Svobodovou a do té doby ještě kapela Jelen a Miluji tě.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Teploty tento týden v Česku stoupnou až k 39 stupňům Celsia. Meteorologové varují před přehrátím a dehydratací. Zborovské náměstí v Pardubicích čekají dopravní změny. Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. A dnes bude slunečno, jasno až polojasno, odpolední maxima až 630 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Klidné odpoledne. Meteorologové varují před přehrátím a dehydratací. Celý tento týden bude v Česku asi tropický s teplotami až 39 stupňů Celsia. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Zvlášť děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc horšují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na většině území Česka dál taky platí výstraha před vznikem požáru. Pardubice připravují dopravní úpravy Zborovského náměstí a navazujících ulic. Radní vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci i potřebná povolení. Součástí zadání je taky návrh dopravního napojení budoucí základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zvýšení bezpečnosti v jejím okolí.
4: Projektanti navrhnou nové uspořádání zastávek Zborovské náměstí a u Kapitána, bezpečnější přechod přes ulici Chrudimská, rekonstrukce chodníků a nové cyklostezky. Počítá se také s úpravami veřejného osvětlení, dopravního značení a doplněním zeleně. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Chrudimi začne stavba dětského skateparku, areál bude určený pro nejmenší sportovce a město za něj zaplatí 3,5 milionu. Nová dráha je navržená vedle stávajícího skateparku u Chrudimky. Podle podmínek smlouvy má být stavba hotová do 4 měsíců. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další 2 obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
5: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další 2 osoby, kterými kladenou za vinu, že se podílejí na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
2: Podle ČTK jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Obžalovaní redakci nezvedají telefon.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, odpolední maxima 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně klesne, večer slabě stoupne, bio 3, vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 3,5 minuty po 13. přesně míříme na silnice Pardubického kraje. Tady se nic neděje. Jedna zpráva z Hradce Králové, cestující MHD, tam mají ode dneška u křižovatky Mileta k dispozici 2 nové zastávky. První je fakultní nemocnice UK ve Zborovské ulici a druhá je zastávka Hejrovského ve směru k hotelu Gárny. Další změnou, která platí ode dneška, je zrušení večerního spoje ze zastávky fakultní nemocnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: Profil a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě
1: ještě.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky. Takže
1: to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobré věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema hrát. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče si pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale... Zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný. Dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju. A taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně

0: logický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
0: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ne,
0: ale prostě
1: to
0: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Zkoumala zůstaneme chviličku. Petr Zkoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Zimmermann, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Zkoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako
1: genius
2: geniální.
1: Byl.
2: Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokošpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byl ty vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, a já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. Místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečíš, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedekru. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách a nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět, a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, ale kam?
2: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před váma ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli, na který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Městská policie v Pardubicích má nové drony. Na křižovatce Mileta na městském silničním okruhu v Hradci Králové se dnes otevírají zbývající podchody a zastávky MHD. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářím dividendu z loňského zisku. A zítra bude ještě teplej než dnes, slunečno, jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné tropické odpoledne z Pardubic. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být díl ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
2: Kapacita baterie u toho velkého modelu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle. Tak jako aby jsme mohli pracovat už jenom s těmi informacemi a pilota si navádět, leď mi vlevo, leď mi vpravo, vejš níž.
0: Lidé z České Třebové se můžou ještě dnes zapojit do ankety na oživení Robova kopce u parku Javorka. Město oslovilo studenty architektury, aby navrhli objekty, které by na kopci mohly vzniknout. Hodnotící komise města vybrala 3 návrhy, z toho 2 vyhlídky a jeden velký kovový megafon, který by umožnil naslouchat zvukům města. Odkaz na anketu je na webu radnice. Město Hradec Králové dnes otevírá další části nově přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejenom řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
0: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 korun. Energetická společnost takhle lidem rozdělí přes 22 miliard, z toho asi 16 dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Ve Vyškově začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy, potrvá 4 týdny na místo obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání anebo se jim nehodí jiný termín během roku, třeba učitelům, hercům a lékařům. A pokračuje divadelní festival Jiráskův Hronov. Dnešní program nabídne mimo jiné tragikomedii Prvočísla nebo drama Její pastorkyně. Pro návštěvníky je připravená i výstava o spisovateli Aloisi Jiráskovi, Sokolských ideálech a hrdinství československých legionářů.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude teplá, jasná až polojasná. Teploty budou tropické 21 až 18 stupňů. Teploty na horách 22 až 19. Vítr slabý, předpokládáme velmi silnou zátěž teplem. Zítra zase slunečno a horko, ještě se oteplí jasno až skoro jasno. Večer bude přechodně oblačno. Možnost ojedinělé přehánky nebo bouřky. Denní maxima zítra 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr slabý, zase velká, silná zátěž teplem. Srážky žádné, rozptylové podmínky dobré. Tlak se měnit nebude a pozor, bio zítra taky na trojce vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ulice Ústecká v Dlouhé Třebové na Orlicko-Ústecku má být zavřená kvůli opravám a další omezení. Řidiči v Pardubicích musí počítat s dopravními komplikacemi v Černé Zabory. Důvodem je rekonstrukce elektrických rozvodů, a to v ulicích Jabloňová, Světlá, Zmina a Hostovická. V plánu jsou částečné uzavírky vozovek a úplné uzavírky chodníku. To vše až do konce měsíce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedna z nejzajímavějších staveb Pardubic druhé poloviny 20. století prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Je to bývalé sídlo pozemních staveb. Podrobnosti přineseme v této hodině, vydáme se také za naším stopařem a nabídneme písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Marii Rotrovou, na kapelu Queen, na Ivetu Bartošovou anebo na Víťu Vávru.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A míříme do Horního Jelení, protože v Horním Jelení znovu zní hudba. Začal tam totiž druhý turnus letního hudebního festivalu, kde děti a mladí lidé několik dní pilují hru na své nástroje i společné muzicírování. Čekají je zkoušky pod vedením zkušených lektorů a na závěr i koncert pro veřejnost. Jak takový tábor vlastně vypadá a co všechno se během týdne stihne nacvičit, zjišťoval náš regionální stopař Milena Vápeníková. Tak Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já musím říct, že v táboře je od rána do večera opravdu živo. Na jednu stranu je tu takový ten klasický táborový režim, to znamená budíček, ráno, večerka, večer, společné jídlo přes den, ale třeba teď jsou děti i v bazénu, v tom horku, je tam skutečně plno, ale jak možná slyšíte i za mnou, tak z různých učeben nebo koutů toho areálu se ozývají dechové i smyčcové nástroje, bicí nebo klavír a kromě individuálních lekcí nechybí ani společné orchestrální zkoušky. Takže děti se během týdne zdokonalují ve hře na svůj nástroj, ale samozřejmě se také učí poslouchat ostatní a hrát jako jeden orchestr. A právě to společné muzicírování je jedním z hlavních cílů celého tábora.
1: To krásné muzicírování je za tebou slyšet. Co tedy děti kromě samotného hraní během toho týdne ještě čeká?
2: Je otázka, co kromě samotného hraní, protože to především to hraní, je to cvičení na nástroje a sehrávání toho táborového orchestru. Právě teď to, co tady hraje za mnou, tak je zkouška orchestru vedoucích a učitelů na dnešní večer. Ten koncert se uskuteční v 19 hodin a 30 minut. Ty koncerty jsou tady v plánu vlastně každý den až do neděle, takže kdokoliv sem do areálu v Horním Jelení může přijet si poslechnout muziku. No a aby samozřejmě ty děti tady vedoucí úplně neutavily tím hraním, tak jsou v plánu i oddechové aktivity, jako třeba večerní táborák, nebo jak už jsem říkala, ten bazén přes den, obzvláště v těchto teplotách, nebo večerní diskotéka.
1: Říká regionální stopař Milena Potůčková. Mileno, prozatím děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, legendární sídlo pozemních staveb na dnešním Masarykově náměstí v Pardubicích, prochází rozsáhlou rekonstrukcí za asi 400 milionů korun. Vznikne z ní multifunkční komplex s kancelářemi a byty. Budova ze 60. let minulého století patřila ve své době k symbolům města. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak zajímavý architektonický ráz by měl i po opravách zůstat zachovaný.
1: Ta stavba je monumentální, všichni Pardubáci ji dobře znají, protože je přes 100 metrů dlouhá, celý ten komplex je to 33 metrů vysoké, v nejvyšším místě dokonce 35 metrů a je to postavené záměrně tak, aby to bylo vidět téměř z celých Pardubic.
2: Historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega mluví o jedné z dominant pardubického Masarykova náměstí. Budovu z roku 1966 si jako své reprezentativní sídlo postavil Národní podnik pozemní stavby.
1: To byl klíčový dodavatel sídlišť a celé řady dalších objektů v celém Československu. Celý ten komplex se řídil právě tady z Pardubic. Bylo to potřeba zohlednit v nějakém reprezentativním sídle.
2: A vznikla tak jedna z nejzajímavějších staveb druhé poloviny 20. století v Pardubicích.
1: Je to takový pardubický manifest bruselského stylu. Autorem byl pardubický architekt Karel Crkal. Kdybyste to zasadili vedle nějaké mísovy budovy v New Yorku, tak by to tehdy fungovalo docela dobře. Je to stavba, která velmi dobře odpovídá světové úrovni architektury poloviny 60. let.
2: V posledních desetiletích ale budova chátrala. To teď mění rozsáhlá rekonstrukce za zhruba 400 milionů korun. Pokračuje jednatelka developerské společnosti Atkins & Langford Development Anna Ješková.
3: Projekt jsme začali připravovat už dávno. Bohužel jako stavební řízení v Čechách jsou dlouhá, ale finálně vlastně stavba jako taková rekonstrukce byla zahájena na začátku letošního roku. Teď momentálně ta budova je odstrojena od konstrukcí, takže vidíme vlastně skelet.
2: Budova si má zachovat svůj původní ráz. Vedle kanceláří v ní ale vzniknou také byty.
3: Tak 1/3 té budovy zůstanou opravdu kancelářské prostory a dál to bude bytová funkce, která v podstatě převažuje, to znamená 2/3 z té budovy budou bytové. Budou to jednotky 1KK, 2KK, na střeše i větší bytové jednotky a budou sloužit k pronájmu.
2: Rekonstrukce bývalého sídla pozemních staveb má být hotová nejpozději v první čtvrtině roku 2028. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice žije.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: a česká slavice Eva Farná v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Iveta Bartošová, Můžeš lhát a taky Vítězslav Vávra nám bude zpívat o tom, jak svět přichází o básníky. Nabídneme tedy další písničky, které nestárnou. A dnes se ale ještě naposledy vrátíme k našemu pátečnímu přímému přenosu. Bylo skoro 40 stupňů Celsia, proto se Jitka Slezáková a Mirek Hruban rozhodli strávit dopoledne u vody. S historikem Bohdanem Šedou se zastavili třeba na břehu Labe, kousek od Opatovic nad Labem, a právě tam začíná Opatovický kanál. Řeč byla o pernštejnské soustavě rybníků v době středověku, kdy neměli rybáři v našem kraji konkurenci.
1: Tady v rámci toho pernštejnského rybničního hospodářství existoval největší rybník v Čechách, větší než Rožumberk.
2: Ano, ano, byl to rybník Čeperka, který se nacházel od nás směrem na Pardubice. Byl to ten největší rybník v té Bohdanecké bráně. Vlastně ten Opatovický kanál teče odsud z Opatovic směrem na Bohdaneč. A to je vlastně taková mělká mísa. Bývalé koryto Labe před 10 000 lety teklo Labe nikoli kolem Kanidické hory, ale směrem na Bohdaneč. A v této sníženině právě vznikly, nebo byly postaveny za Viléma z Pršty na ty největší rybníky, včetně Čeperky. Když byla plně napuštěna, tak měla přes 1 000 hektarů a byl to pravděpodobně opravdu největší rybník v Čechách.
3: Co je tam dneska?
2: Dnes jsou tam písáky, betonárka a pole. Ale vlastně, aby si to posluchači mohli představit, já jsem přijížděl od Pardubic a vlastně po té silnici spojující Pardubice s Hradcem, tak asi 3-4 kilometry jsem měl vlastně po dně toho rybníka. Takže každý, kdo jede po této silnici, tak vlastně velkou část trasy jede po dně rybníka Čeperka.
3: Tak to byl rybník Velká Čeperka, bylo jich samozřejmě mnohem více, kolik?
2: No, na celém pardubicko-kunitickém panství na konci vlády Perštejnu bylo skoro 250 rybníků. Přímo na Opatovickém kanálu ta soustava obnášela asi 26 rybníků, pokud víme, ale zase to byly ty největší rybníky, které se na panství nacházely. Kromě Velké Čeperky, nebo kromě Čeperky, to byl pod ní ležící rybník Oplatil a pod ním ještě velký rybník Rozkoš, a ten už vlastně jeho hráz probíhá nad Bohdančí.
3: To ještě by mě zajímalo. Mluvili jsme tady třeba o rybníku Oplatil, který byl taky ve své době nádherný, velký. Dnes to není rybník, je to písník, tak aby nedošlo k záměně. Většina těch vodních ploch, které tady jsou, tak to jsou písníky. Rybník nějaký tady ještě zůstal jako vyloženě rybník?
2: Ano, ten největší rybník, který stále stojí, je rybník Bohdanečský, nebo rybník Pohránovský, anebo ten nejvzdálenější rybník Sopřičský. To je velmi krásné místo, doporučuji k návštěvě.
3: Ale tady ne, v okolí Opatovic.
2: V okolí Opatovic ne, tady byla nejblíže ta Čeperka a ta zanikla na konci 18. století. Ale k tomu Oplatilu vlastně, pokud si posluchači chtějí udělat představu o tom, jak ty rybníky vypadaly, tak vodní plocha těch písníků na Oplatile, nebo v Pardubicích se říká na Hrádku, se poměrně blíží právě tomu rybníku Oplatil, což byl prostřední z těch 3 největších rybníků.
1: To znamená, že ty vodní plochy, které tady máme dnes v okolí Pardubic a Opatovic, už jsou novodobé záležitosti, prostory pro těžbu písku.
3: Tak jak jste říkal, od té doby, co se tady začaly stavět paneláky, tak se začal těžit písek.
2: Ano, zjednodušeně je to tak.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice přichází zámecké léto, protože opět o letošních prázdninách putujeme po zámcích Čech, Moravy a Slezska a i v srpnu vás budeme každý den zvát na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem hrabětem Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak a teď trocha historie, 5 minut před 15. hodinou. Podíváme se na 3. srpen pěkně z pohledu kronik. Otevřeme ji už v roce 1620. Tehdy byl totiž sestaven královskou komisí Ferdinanda, tedy Fridricha Falckého, soupis majetku z Zdechovického zámku, jednoho ze 3 feudálních panství Pardubice, Choltice, Zdechovice. Na jejichž teritoriu vznikl v polovině 19. století také Pardubický okres. No a v majetku samotných Zdechovic se tak v seznamu nalézaly kromě zámku, kostela a panského dvora i mlýn a pivovar a příslušný úsek řeky Labe. V Telčicích potom park, a pak dvůr s rybárnou a ve Chvaleticích i obecní lázně a vinice. A z vesnic tam patřily třeba Trnávka, Řečany s kostelem a nebo i Labětín a Spitovice. V roce 1783 se konaly zase vůbec první evangelické bohoslužby, a to v Bukovce na Pardubicku. V roce 1882 byla slavnostně otevřena nová školní budova na náměstí v Přelouči. A ještě přidáme jednu poznámku historickou, a ta je konkrétně na rok 1930, protože právě tehdy byly zahájeny velké vojenské letecké manévry, které trvaly týden až do 10. 8. 1930. We'll be right back.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Pardubicích opravují budovu bývalých pozemních staveb. Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se stížností. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo asi půl tuny ryb a nás zítra zase čeká slunečno a horko. Ještě se oteplí. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Klidné tropické pondělní odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Na bývalém sídle pozemních staveb na Masarykově náměstí v Pardubicích začaly stavební práce. Rozsáhlá rekonstrukce budovy z roku 1966 bude stát 400 milionů a hotová má být nejpozději v první polovině roku 2028. Po dokončení se do objektu vrátí kanceláře a doplní je byty, dodává jednatelka developerské společnosti Actins & Leckford Anna Ješková.
3: Tak jedna třetina té budovy zůstanou opravdu kancelářské prostory a dál to bude bytová funkce, která v podstatě převažuje, to znamená dvě třetiny z té budovy budou bytové. Budou to jednotky 1KK, 2KK, na střeše i větší bytové jednotky a budou sloužit k pronájmu.
2: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v sousedním Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
4: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
2: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice u Lažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značení a provedou protismykové nástřiky. Některé úseky ale budou potřebovat větší zásah, jako je třeba rozšíření jízdních pruhů. Asi půl tuny ryb uhynulo po sobotní bouřce s přívalovým deštěm v řece Dřevnici ve Zlíně. Za nehodou jsou problémy s kanalizací, která do řeky vyplavila teplou vodu z rozpálených ulic Zlína. Korejský poloostrov zasáhly nejvyšší teploty v historii pravidelného měření. Na několika místech už třetí den po sobě překračují hranici 41 stupňů. Úřady omezily venkovní akce, vyzývají taky obyvatele, aby si všímali starších lidí, žijících osamoceně a pravidelně je chodili kontrolovat.
0: Počasí.
2: Čeká nás tropická noc, teplá, jasná až polojasná, noční teploty 21 až 18 stupňů, teploty na horách 22 až 19, vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Úterý bude také slunečné a horké, čeká nás jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno s možností ojedinělých přeháněk nebo bouřek. Denní maxima zítra ještě vyšší než ta dnešní, 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a zítra trojka. Pozor, to bude taky jako dnes vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 15 hodin, skoro 4 minuty, ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už asi víte, mezi Pardubicemi a Zámrskem platí několikatýdenní uzavírka provizorního sjezdu z dálnice D35. Je to kvůli napojování autostrády na nový úsek do Vysokého Mýta. Auta tak z dálnice sjíždí už na exitu 157 městec a jedou přes obec Ostrov. Bude to tam trvat několik týdnů, tak tam tedy buďte trpěliví.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: znovu se v této hodině vydáme na hudební tábor do Horního Jelení s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na kapelu Lucie, také na Bakaru a chybět nebude ani kapela Elán a nebo i kapela Katapult.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Tak to byl Petr Spálený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, 15 hodin 11 minut. Teď je v našem vysílání nejvyšší čas podívat se na nebesa a zjistit, co nás čeká a nemine.
1: Počasí.
0: A zjistíme to s kým jiným než s člověkem nejpovolanějším z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, s panem Jaroslavem Tučkem. Zdravíme vás, přejeme dobré odpoledne, parné.
2: Hezké odpoledne, ano, parné.
0: Tak, ano, tak předpokládám, že dneska by mohl padnout teplotní rekord, který z roku 2013 činí hodnotu 35,4 stupně Celsia. To asi je na spadnutí.
2: Teoreticky se může, předpokládám, že to je pro Pardubice. Mhm. A zatím tam bylo nejvyšší teplota 34 stupňů ty hodiny, takže teoreticky se to stát může.
0: Uvidíme. Tak řekněte nám ještě, jak nás čeká počasí zítra, protože hlásíme tady, že by měly být 40. Platí to pořád, že padne 40 zítra?
2: U nás to asi nebude, ta 40. Nicméně budeme se tomu s největší pravděpodobností blížit. Noc by měla být jasná až polojasná, ty ranní teploty se budou pohybovat od 21 do 18 stupňů a vítr bude jenom slabý od jeho východu až východu do 4 metrů za sekundu a budou místa i kde nebude foukat vůbec. No a přes den zase hodně slunce, jasno nebo skoro jasno, večer potom bude přechodně oblačno a je tam nějaká malá možnost výjimečné přehánky nebo bouřky. Maximální teploty 36 až 39 stupňů Celsia, takže k té 40 už je to jenom kousek. No a teplota na horách bude od 29 do 32 stupňů. Vítr ten bude foukat stále slabý a bude foukat od jeho východu až východu, anebo proměnlivý a rychlost bude mít na 4 metry za sekundu.
0: Tak to se pravděpodobně vyplní pronostika, která říká, že potíli se Dominik, bude ještě Marek v Kožiše. Jak to bude vypadat s počasím ještě v dalších dnech? Budou ty tropy pokračovat, anebo se nám uleví?
2: Ještě ve středu musíme počítat s tím, že ty teploty budou hodně vysoko a bude hodně svítit slunce, takže ve středu jasno až polojasno, až k večeru potom přibude oblačnosti, bude oblačno a výjimečně se objeví přehánka nebo bouřka, ta pravděpodobnost je vyšší než v úterý. Ve čtvrtek jenom po ránu nějaké polojasno, pak v průběhu dne už bude v celku hodně oblačnosti, oblačno je zataženo a místy se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky a ty teploty v maximech budou do 32 stupňů. No a pátek ten začne v podstatě deštivě, v průběhu dne ten déšť bude mizet i oblačnost a ty maximální teploty už budou jenom do 26 stupňů.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové a přejeme hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Jde naslyšenou.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Také letos tráví desítky mladých hudebníků část prázdnin v Horním Jelení. Letní hudební tábor se tam koná ve dvou turnusech a každý z nich vrcholí koncertem, na kterém účastníci předvedou, co během týdne nacvičili. První běh už skončil a druhý je v plném proudu. Jak se od sebe oba turnusy liší a kdy si mohou lidé přijít poslechnout závěrečné vystoupení, to zjišťuje náš regionální stopař Milena Vápeníková. Mileno, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z další zkoušky táborového orchestru. I v těchto teplotách přes 30 stupňů jsou táborníci věrní tomu svému koníčku, kvůli kterému sem do Horního Jelení přijeli a zkouší. Momentálně je za mnou slyšet zkouška dechového orchestru a sleduje ji a poslouchá také ředitel tábora Josef Kušička. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne všem posluchačům.
2: Tak kolega už říkal, že to je druhý turnus vašeho tábora. Minulý týden byl první. Teď je druhý, jak se od sebe ty dva týdny liší?
3: Ano, tak máme tady na tomto běhu trošku jiné obory. Místo kytarového oboru zde máme harfu a místo pěveckého sboru divadlo, ale takové ty základní obory jako symfonické orchestry, ať už smyčcový nebo dechový, klavírní souhra anebo soubor zobcových flét, ten zůstávají na obou bězích stejné. Mm-hmm. Máme tady i trošku mladší účastníky na tomto běhu.
2: Já jsem viděla právě přicházet na zkoušku a byly to i vlastně hodně malé děti, třeba kolem 10 let, ale i starší o něco. Tak jak je to těžké sladit vlastně tyhle jejich úrovně?
3: No, je to vlastně dobře, že tu máme takhle široké věkové spektrum těch účastníků, protože v těch jednotlivých sekcích mohou ti zkušenější hudebníci sedět vedle těch začínajících a vlastně vést je. Jo, takže hodně ty mladí začínající hudebníci hrají třeba podle náslechu víc než třeba podle not, protože se zdokonalují v té četbě not v orchestru. A ne každý má tu příležitost zahrát si v dechových orchestrech v základních uměleckých školách, odkud se převážně rekrutují ti účastníci. Takže je to i skvělá motivace pro ty mladé začínající, že mají třeba vedle sebe někoho, kdo už ty bohaté zkušenosti má.
2: A pomáhají si navzájem. Co všechno se tady naučí za ten týden? Kolik skladeb mají nacvičit?
3: Tak v těch orchestrech jsou to přibližně 4 skladby. U těch menších oborů, jako třeba klavír nebo harfa, tak tam záleží na té zkušenosti toho každého účastníka. Převážně jsou to tak nějaké 2-3 skladby, které nacvičí za ten táborový turnus.
2: A ten výsledek budeme moct vidět a slyšet na závěrečném koncertě, tak pozvánku, prosím.
3: Ano, závěrečné koncerty budou i vysílány v live streamu na YouTubeovém kanálu Českého hudebního tábora mládeže a budou probíhat v neděli 9. srpna od 9.30. Začínáme těmi menšími obory a celý ten táborový program vyvrcholí symfonickými orchestry.
2: Takže na takový celý závěrečný koncertní den, který začíná v neděli už o 9:30 dopoledne, pozval ředitel hudebního tábora v Horním Jelení Josef Kušička. Děkuji.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům.
2: A přidáváme slovo zpátky do studia.
1: Ano, Milone, děkujeme. Zdravíme do Horního Jelení. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
3: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný odvěkské prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: Milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. Tak v nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil a Tomáš Maleček připravil krátký medailonek.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
4: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
5: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut budou 4, z dobrého odpoledne už nám zbývá jenom spotřebitelský servis a dnes se ptáte, do které kategorie zboží patří holící strojek. Na tom totiž záleží, jestli půjde vrátit anebo ne. Odpoví spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Petr si přes internet objednal elektrický holící strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu. Prodejce mu ale poslal zpět, protože je to prý věc, která patří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové nepatří, protože není uzavřen hygienickým obalem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zborovské náměstí v Pardubicích čekají dopravní změny. Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Na konci července je skoro 177 miliard. Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Praktičtí lékaři s tím ale nesouhlasí. A zítra bude zase slunečno a horko, ještě se oteplí. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Krásné tropické pondělní odpoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Pardubice připravují dopravní úpravy Zborovského náměstí a navazujících ulic. Radní vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci i potřebná povolení. Součástí zadání je taky návrh dopravního napojení budoucí základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zvýšení bezpečnosti v jejím okolí.
2: Projektanti navrhnou nové uspořádání zastávek Zborovské náměstí a u Kapitána, bezpečnější přechod přes ulici Chrudimská, rekonstrukce chodníků a nové cyklostezky. Počítá se také s úpravami veřejného osvětlení, dopravního značení a doplněním zeleně. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Chrudimi začne stavba dětského skateparku. Areál bude určený pro nejmenší sportovce a město za něj zaplatí 3,5 milionu korun. Nová dráha je navržená vedle stávajícího skateparku u řeky Chrudimky. Podle podmínek smlouvy má být stavba hotová do 4 měsíců. Schodek státního rozpočtu na konci července byl skoro 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Rozpočtu pomohlo skoro 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Právě díky nim skončil meziměsíčně s přebytkem. Informovalo o to ministerstvo financí. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
3: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování radíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
0: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. A ještě jedna aktuální zpráva ČTK. Dnešní teplota ve Strážnici na Hodonínsku už ve 14.50 dosáhla 39,9 stupně Celsia a překonala tak dosavadní rekord Moravy a Slezska z roku 2013.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude teplá, jasná až polojasná, noční teploty 21 až 18 stupňů, na horách 22 až 19. Zítra zase slunečno a horko, jasno nebo skoro jasno, večer oblačno s možností přeháněk a bouřek. Denní maxima zítra 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak se výrazně měnit nebude a bio stejně jako dnes na Trojce vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno na silnicích, vážná nehoda v tuto chvíli, hlášená z nejvytíženější silnice v regionu 1/35, je to ve směru na Vysoké Mýto před Novou Vsí. Havarovalo tam nákladní auto s motorkářem, jsou tam všechny složky a je to samozřejmě se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
4: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si ji beru, já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá
0: dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru. No.
0: Přiznává, Marie. Přiznávám, ano. Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No to musí vypadat.
2: No dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyrejte 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějí, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka z Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme.
5: Pečko.
2: Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Humburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni do rovary si dáme Náhlovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhlovskýho.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko.
3: Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo. Dobrý. Tady Veronika Rakovín, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. hezká forma výuky, no co?
10: Báječná, můžeš si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte, moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký

0: A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože my jsme byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
4: Ty hry, jsi taky skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě opravdu tu celou

0: kariéru sportovní jsem stála na stupních Vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dalo nějaký ty známky takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Až když mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesora, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody, teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě a potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před dvěma lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
3: Nikdy jsem tam nebyla.
2: No, tak na je často
3: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
2: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
3: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
2: V kůlně. To je
3: ano,
2: čestné místo. To je,
3: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
2: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
3: Ne.
2: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
3: Tak.
2: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
3: Myslím, že ne.
2: Jsou poctivě vydřené, ne?
3: To je pravda.
2: No,
3: to je pravda.
2: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zdravíme pana.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenu, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás díky. Zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Jsem z Karviné. Dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si. Díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo, a i z prostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toho cholerika může taky zabít. Tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a... Tak mu volala matka, byla úplně rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako... No a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda, ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, zvláštní, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký ale krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždurb. Marie sečetla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Takhle, když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád a říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se naše takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Jo? Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Zájem o státní památky v Pardubickém kraji letos většinou vzrostl. Bývalému náměstkovi ústřední vojenské nemocnice hrozí za padělání 8 let vězení, vinu odmítá. Brankář Lukáš Horníček je třetím nejdražším českým fotbalistou v historii, zamířil do Newcastle. A zítra bude zase tropické vedro, teploty vystoupí až k 39 stupňům Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Zájem o státní památky v Pardubickém kraji letos většinou vzrostl. Většina krajských památek, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, zaznamenala v letošní turistické sezóně větší zájem veřejnosti. Vyšší návštěvnost má meziročně třeba hrad Litice na Orlicko-Ústecku, kde je od loňska nový kastelán. Skokový nárůst návštěvnosti zaznamenal v červenci taky zámek ve Slatiňanech na Chrudimsku. Ta se meziročně zvýšila asi o 3000 lidí. Vliv na to měla hlavně zámecká noc 25. července. Stabilní je zájem o zámek v Litomyšli, kam už letos do konce července přišlo skoro 42 700 návštěvníků, o skoro 500 víc než za 7 měsíců loňského roku. Naopak hradu Kunětická hora na Pardubicku letos návštěvníků meziročně ubylo, za prvních 7 měsíců proti loňsku asi o 4 000. V horkém letě mimo jiné lidé míří spíš na jiné památky, kde je víc prohlídek, a to v chladných interiérech. Město Hradec Králové dnes otevřelo další část nově přestavěné křižovatky Mileta na pražském, tedy městském silničním okruhu. Doprava se tak zjednoduší nejenom řidičům, ale i chodcům a cyklistům, vysvětlila nám mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
2: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server i rozhlas.cz. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. Informaci potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková.
4: Obviněný je podezřelý ze zločinu padělání a pozměnění veřejné listiny, ze zločinu podvodu a dále z přečinu podvodu ve stádiu pokusu. V případě odsouzení mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
2: O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Brabec byl náměstkem nemocnice pro personální záležitosti 10 let. Před rokem 89 sloužil v úseku vnitřního zpravodajství státní bezpečnosti, který pronásledoval odpůrce režimu. Proto nemohl získat čisté lustrační osvědčení. Od srpna platí v Evropě nová pravidla pro umělou inteligenci. Firmy a instituce musí informovat lidi, pokud k vytvoření obsahu AI, nebo když umělou inteligenci využijí jinak, třeba ke komunikaci se zákazníky. Vyplývá to z článku 50 evropského nařízení AI Act. Pravidla mají podle vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Lukáše Kačiny zajistit větší bezpečnost v kyberprostoru.
5: Tak obecně je cílem té transparentnosti zajistit, aby lidé věděli, kdy interagují se systémem založeným na umělé inteligenci, nebo kdy jsou vystaveni obsahu, který je vytvořený strojem, což má samozřejmě obecně zabránit podvodům, manipulaci nebo dezinformacím.
2: Dodržování pravidel v Česku kontroluje telekomunikační úřad. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastle. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Počasí. Nadcházející noc bude teplá, jasná až polojasná. Noční teploty budou tropické 21 až 18 stupňů, teploty na horách 22 až 19. V úterý bude zase horko, slunečno, jasno nebo skoro jasno. Večer bude přechodně oblačno s možností ojedinělé přehánky nebo bouřky. Denní maxima zítra ještě vyšší než ta dnešní 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude, aby jo, trojka vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.
6: iRozhlas.cz Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Čerstvá nehoda na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a obcí Kočí u Nabočan. Havaroval bagr a jedou tam všechny složky.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Vítejte u pondělního souhrnu aktuálních událostí. Drony jsou dnes běžnou součástí vybavení bezpečnostních složek, ale protože technologický vývoj jde rychle dopředu, tak je potřeba čas od času tyto bezpilotní prostředky nahradit i novými a výkonnějšími. Přesně toho se teď dočkala i pardubická městská policie. Byli jsme u toho. V dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice jste mohli u Jakuba Malého slyšet, co všechno stíhá dělat studentka Eva Doležalová z Pardubického gymnázia Dašická. Nabídneme sestřih ranního povídání, vyrazíme i do Horního Jelení podívat se za naším stopařem, a to díky tradičním hudebním táborům, které se tam konají. No a v parku na zámostí v České Třebové lidé nově najdou 5 kuličkových drah. Podrobnosti také přineseme právě v této hodině spolu s písničkami, které nestárnou, od Heleny Vondráčkové, také od Robbieho Williamse s Nicole Kidman. Těšit se můžete i na Pala Haberu anebo Loru Brannigan.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: 1988 přepravovala pardubická dálková plavkyně Lída Jelínková. Jako první československá žena kanál La Manche za 10 hodin 28 minut a uplavala 42 kilometrů při teplotě vody 15 stupňů Celsia. No jo, ale to je historie. Co se dělo dnes, přesně 3.8.2026? To ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné pondělní tropické odpoledne z Pardubic. Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice u Lažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značení, udělají protismykové nástřiky, některé úseky ale budou potřebovat zásah větší, jako třeba rozšíření jízdních pruhů. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a taky pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Víc našeho vysílání už za chvíli. Pardubice připravují dopravní úpravy Zborovského náměstí a navazujících ulic. Radní vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci i potřebná povolení. Součástí zadání je taky návrh dopravního napojení budoucí základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zvýšení bezpečnosti v jejím okolí. Víc redaktorka Šárka Rusnáková.
3: Projektanti navrhnou nové uspořádání zastávek Zborovské náměstí a u Kapitána, bezpečnější přechod přes ulici Chrudimská, rekonstrukce chodníků a nové cyklostezky.
2: Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Ode dneška funguje v prvním patře bývalého muzea českého karosářství, kde bude asi rok. I když je o provizorní řešení, služby budou fungovat prakticky v plném rozsahu. V Pardubickém kraji se mírně zvětšila plocha lesů. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Výměra lesů se za posledních 5 let zvýšila o 250 hektarů. Radnice v České Třebové nechala vyrobit nové kuličkové dráhy v parku na Zámostí. Zaplatila za to skoro 300 tisíc korun. Celkem 5 dřevěných drah měří dohromady asi 23 metrů a potěší hlavně děti. Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání po 6:15.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Houston.
1: Pavel Bobek dospíval v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice přesně ve 17:45. Vydrží déle ve vzduchu a jsou vybavené termovizí a na hledání lidí v terénu. Strážníci městské policie v Pardubicích budou využívat nové drony. Bezpilotní prostředky plánují nasazovat nejenom při sportovních utkáních, ale třeba i při hromadných akcích a nebo při pátrání po zmizelých osobách. Várku 10 nových kusů za víc než 6 000 korun si převzali v uplynulých dnech a jak zjistil redaktor Ondřej Wolf, tak strážníky piloty teď čeká zaškolování.
2: Ve vzduchu právě sviští malý policejní dron. Starší, méně výkonnou verzi řídí strážník Pavel Nerad, který se už ale těší, až bude pilotovat nové drony.
3: Určitě právě díky termovizi nebo i těm optickým schopnostem, to je obrovská výhoda. Ty drony jdou neuvěřitelně technologicky dopředu a myslím si, že co bylo před 2 rokama, tak dneska už jsme úplně někde jinde.
2: 4 nové drony jsou cvičné, další jsou určené pro běžnou práci strážníků v terénu a zbývající 2 jsou větší, pátrací s nejmodernější technologií, potvrzuje mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
4: 2 drony typu Matrice jsou určeny už pro to specializované letání. A to znamená, ty drony jsou vybaveny výkonnou kamerovou hlavou, která je schopná snímat ve vysokém rozlišení, je schopná dělat termální zobrazení toho prostoru pod sebou. A je možné ji potom použít k těm specializovaným činnostem, jako je právě vyhledávání osob třeba v terénu. Je možné ji využít na vzdálené pozorování tak, aby se ten dron nepohyboval třeba v nějakém prostoru, kde by hrozil jeho pát a kde by tam hrozila nějaká škoda, ale ten zoom na té kameru zkrátka dovoluje pozorovat zpovzdálí a být zároveň na místě.
2: Posouvá to tu vaši činnost, vaše práce nějak hodně dopředu tohleto?
4: Je to nová technologie, takže spíše to bereme tak, že se seznamujeme s něčím, co bude za několik let úplně normální.
2: Piloti dronů městské policie teď budou muset absolvovat speciální školení.
4: Určitě zejména na ty drony nejvyšší řady je potřeba pilotní licence a u těch velkých dronů zejména tam už to je opravdu o pilotním průkazu, protože ten dron váží několik kilogramů.
2: Výhodou nových dronů je také to, že vydrží déle létat. Větší verze zvládne být ve vzduchu až 45 minut. Záleží ale na větru a dalších klimatických podmínkách. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Teď je v našem vysílání nejvyšší čas podívat se na nebesa a zjistit, co nás čeká a nemine.
1: Počasí.
0: A zjistíme to s kým jiným než s člověkem nejpovolanějším z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, s panem Jaroslavem Tučkem. Zdravíme vás, přejeme dobré odpoledne, parné.
2: Hezké odpoledne, ano, parné.
0: Tak, ano, tak předpokládám, že dneska by mohl padnout teplotní rekord, který z roku 2013 činí hodnotu 35,4 stupně Celsia. To asi je na spadnutí.
2: Teoreticky se může, předpokládám, že to je po Pardubice. Mhm. A zatím tam bylo nejvyšší teplota 34 stupňů ve 3 hodiny, takže teoreticky se to stát může.
0: Uvidíme. Tak řekněte nám ještě, jak nás čeká počasí zítra, protože hlásíme tady, že by měly být 40. Platí to pořád, že padne 40 zítra?
2: U nás to asi nebude, ta 40. Nicméně budeme se tomu s největší pravděpodobností blížit. Noc by měla být jasná až polojasná, ty ranní teploty se budou pohybovat od 21 do 18 stupňů a vítr bude jenom slabý od jeho východu až východu do 4 metrů za sekundu a budou místa i kde nebude foukat vůbec. No a přes den zase hodně slunce, jasno nebo skoro jasno, večer potom bude přechodně oblačno a je tam nějaká malá možnost výjimečné přehánky nebo bouřky. Maximální teploty 36 až 39 stupňů Celsia, takže k té 40 už je to jenom kousek. No a teplota na horách bude od 29 do 32 stupňů. Vítr ten bude foukat stále slabý a bude foukat od jeho východu až východu, anebo proměnlivý a rychlost bude mít až na 4 metry za sekundu.
0: Tak to se pravděpodobně vyplní pronostika, která říká, že potíli se Dominik, bude ještě Marek v Kožiše. Jak to bude vypadat s počasím ještě v dalších dnech? Budou ty tropy pokračovat, anebo se nám uleví?
2: Ještě ve středu musíme počítat s tím, že ty teploty budou hodně vysoko a bude hodně svítit slunce, takže ve středu jasno až polojasno, až k večeru potom přibude oblačnosti, bude oblačno a výjimečně se objeví přehánka nebo bouřka, ta pravděpodobnost je vyšší než v úterý. Ve čtvrtek jenom po ránu nějaké polojasno, pak v průběhu dne už bude v celku hodně oblačnosti, oblačno je zataženo a místy se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky a ty teploty v maximech budou do 32 stupňů. No a pátek ten začne v podstatě deštivě, v průběhu dne ten déšť bude mizet i oblačnost a ty maximální teploty už budou jenom do 26 stupňů.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme, do Hradce Králové.

0: Po Polu Hoberovi v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice dáme prostor mládí, protože v dnešním dobrém ránu jste mohli u moderátora Jakuba Mlého slyšet, co všechno stíhá dělat studentka Ela Doležalová z pardubického gymnázia Dašická. Rozhovor máme samozřejmě na webu pardubice.rozhlas.cz. Nedávno se třeba Ela vrátila z prestižní letní školy v Jelově v univerzitě ve Spojených státech amerických. Co tomu dívka z Mikulovic vlastně říkala?
1: Pro mě ještě rok zpátky by to bylo něco absolutně nepředstavitelného a i teďka nevím, že se to vlastně upřímně stalo. Vlastně na Jelo jsem trávila 2 týdny a jednalo se o letní program, letní školu, kterou přímo Jelova univerzita pořádá. Vlastně přijímací zkoušky začaly v prosinci a já konkrétně jsem se účastnila v programu Inovace ve vědě a technologiích a bylo to něco absolutně úžasného. Vlastně sešli jsme sami lidé z celého světa a bylo neuvěřitelně úžasné sdílet takhle pohledy na různé věci takhle s obrovskou úžasnou komunitou lidí.
2: Takže jste musela udělat nějaké přijímačky? Jak říkáte?
1: Je to tak. Vlastně snažili se co nejvíce napodobit přijímačky, které potom jsou na reálné americké univerzity. Jednalo se o psaní esejí, několika esejí, také mimoškolní aktivity, doporučující dopisy, hrály také známky určitě a vlastně také formuláře, kde se vyplňovaly různé věci o nás a tak dále, takže mělo to opravdu hodně částí, které potom se odráží i v reálných přijímacích zkouškách na americké univerzity.
2: Ty známky asi jste jedničkářka?
1: No, to by se mohlo zdát, ale samozřejmě mám vyznamenání, ale své jedničky to nejsou.
2: No, asi musíte vládnout perfektní angličtinou.
1: No, to bych možná klidně zmínila, protože já osobně třeba rok zpátky nebo něco podobného jsem měla angličtinu na takové úrovni A2 bych tepla, možná ještě níž bych skoro řekla, ale

0: Vlastně jsem si řekla, že by se mi to začalo možná hodilo a že vzhledem k tomu, že bych ráda šla studovat do zahraničí, že bych na to měla pracovat. A úplně v pohodě to šlo zvládnout tak, abych sám dostala a úplně v pohodě komunikovala a tak. Takže to je taková věc, že bych možná ráda řekla, že když takhle někdo něco člověk chce, tak to jde zlepšit opravdu za strašně krátkou chvíli, tak aby to opravdu bylo fajn.
1: Dá se to naučit, vypilovat.
0: Je to tak.
1: No, prázdniny jsou v plném proudu, ale u vás úplně nejsou. Spíš to vypadá jako šance zažít něco nového. Vy jste pojala ty prázdniny opravdu, tak dá se říct, studijně, pracovně.
0: Je to tak, samozřejmě nějaký čas na odpočinek se vždycky najde, ale jak jsem říkala, na začátku jsem byla na tom mailu a akorát se teďka v srpnu mám v plánu čas trávit ve Francii, je dobrovolničit v La Salette a když jsem se vrátila z tanečního soustředění.
1: Dokonce i housle, taky hrajete na housle. Pomáhá třeba hudba nebo tanec vyčistit si trochu hlavu od studia, od těch vědeckých nějakých vážných věcí, které řešíte?
0: To si myslím, že je strašně důležité, protože osobně si myslím, že bych nezvládala dělat nějakým způsobem tolik těch věcí, kdybych neměla prostě rozsít vyčistit hlavu a dělat něco trošku jinak. Osobně si myslím, že je strašně důležité jako nesoustředit se pouze na jednu věc, ale mít trošku rozložené na více kartách, aby když třeba potom náhodou něco nevíde nebo podobně, tak aby člověk měl to něco další a zároveň tancování je opravdu, jak jste říkal, strašně super věc, na to si vyčistit hlavu od těch dalších věcí.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: míříme do Horního Jelení, protože v Horním Jelení znovu zní hudba. Začal tam totiž druhý turnus letního hudebního festivalu, kde děti a mladí lidé několik dní pilují hru na své nástroje i společné muzicírování. Čekají je zkoušky pod vedením zkušených lektorů a na závěr i koncert pro veřejnost. Jak takový tábor vlastně vypadá a co všechno se během týdne stihne nacvičit, zjišťoval náš regionální stopař Milena Vápeníková. Tak Mileno, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já musím říct, že v táboře je od rána do večera opravdu živo. Na jednu stranu je tu takový ten klasický táborový režim, to znamená budíček, ráno, večerka, večer, společné jídlo přes den, ale třeba teď jsou děti i v bazénu, v tom horku, je tam skutečně plno, ale jak možná slyšíte i za mnou, tak z různých učeben nebo koutů toho areálu se ozývají dechové i smyčcové nástroje, bicí nebo klavír a kromě individuálních lekcí nechybí ani společné orchestrální zkoušky. Takže děti se během týdne zdokonalují ve hře na svůj nástroj, ale samozřejmě se také učí poslouchat ostatní a hrát jako jeden orchestr. A právě to společné muzicírování je jedním z hlavních cílů celého tábora.
0: To krásné muzicírování je za tebou slyšet. Co tedy děti kromě samotného hraní během toho týdne ještě čeká?
1: Je otázka, co kromě samotného hraní, protože to především to hraní, je to cvičení na nástroje a sehrávání toho táborového orchestru. Právě teď to, co tady hraje za mnou, tak je zkouška orchestru vedoucích a učitelů na dnešní večer. Ten koncert se uskuteční v 19 hodin a 30 minut. Ty koncerty jsou tady v plánu vlastně každý den až do neděle, takže kdokoliv sem do areálu v Horním Jelení může přijet si poslechnout muziku. No a aby samozřejmě ty děti tady vedoucí úplně neutavili tím hraním, tak jsou v plánu i oddechové aktivity, jako třeba večerní táborák, nebo jak už jsem říkala, ten bazén přes den, obzvláště v těchto teplotách, nebo večerní diskotéka.
2: Regionální stopař.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Týká toho, co vznikne, když se spojí Banán a Rama. Ano, kapela Bananarama. Písnička Vínas, jeden z jejich velikých hitů 80. let, zněl vysíláním Českého rozhlasu Pardubice. Minutu po 6:45 posloucháte pořad Den v kraji a my míříme do České Třebové, kde si děti u řeky nejenom pohrají, ale nenápadně si vyzkouší i fyzikální zákony a procvičí jemnou motoriku, a to díky dřevěným kuličkám, klikatým drahám a také spoustě zábavy, která je přitom čeká. V parku na Zámostí totiž vyrostlo 5 nových dřevěných kuličkových drah a reportérka Barbora Soukupová je všechny otestovala.
1: Dáme si závoda?
2: Já klidně přetvají. Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu nějaké i ty zvonečky.
3: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
3: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
3: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně, předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, promyslet a navrhnout, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
3: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak až dolů, anebo si můžou udělat kousek rovně. A zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
3: Kolik metrů mají celkem všechny dráhy tady?
5: Tyhle dráhy by měly mít celkem 23 metrů běžných.
3: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. A jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo, ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěné, tak jsem začal hledat možnosti, jak to zužitkovat. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je 4. zakázka.
3: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 tisíc korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice.

0: hor zavonil horský tymián a ještě k tomu divoký od kapely Žalman a spol. Za 8 minut bude 6, den v kraji, tedy souhrn pondělních událostí 3.8.2026 je za námi a zveme vás k našemu zítřejšímu programu, protože třeba v Pardubických Polabinách vznikla květinová louka, obvod také každoročně obnovuje záhony lilí a sází nové a zároveň jsou tam jako jedno z mála lokalit v Pardubicích místa, kde se službám města daří ekologické sekání trávy. Tak i o tom uslyšíte, podíváme se na přátelský festival plný Ameriky, tady na Friends Fest. Po roce totiž zase zaplní pardubické rozstihové závodiště. Na letošní ročník pozve v zítřejším pořadu máme hosty organizátor akce Petr Vavrouš. Náš regionální stopař se vypraví na pardubický sportovní park a přinese podrobnosti. A kromě toho se tam můžete vydat samozřejmě i vy, ale abyste měli přehled, co vás tam čeká, tak si zítra poslechněte naše vysílání a mimo jiné vám i poradíme, jak skladovat léky v horku. Vysoké teploty totiž můžou ovlivňovat účinnost léků, případně je můžou i úplně poničit. Tak i o tom zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Opilý řidič poškodil vstupní část zimního stadionu v České Třebové. Páteční zápas Dynama z Vlky z Žiliny to ale neohrozí. Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se stížností. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. A zítra bude zase teplo. Slunečno, jasno nebo skoro jasno, na východě Čech teploty až 39 stupňů Celsia. Klidné odpoledne z Pardubic. Zprávy a Petra Beránková. Radnice v České Třebové chystá opravu vstupní části zimního stadionu. Vchodové dveře prorazil o víkendu v noci autem opilý řidič. Tento pátek se na stadionu koná přípravné utkání hokejistů Dynama Pardubice s Vlky z Žiliny. Poškození vstupu na to ale nebudou mít vliv, říká mluvčí města Jiří Holý.
2: Zasklený vestibul je samostatná část přiléhající k hlavní budově stadionu a poškození tak nebude mít vliv na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce. Organizátoři tak pokračují v přípravách na páteční zápas. Město se pokusí dát věci co nejdříve do pořádku a po viníkovi bude samozřejmě požadovat náhradu škody.
0: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
3: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od správní moci rozhodnutí.
0: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Proseč chystá stavbu nového skateparku. Sportoviště má stát u bývalého hangáru v Záboří a jeho součástí bude i terénní dráha pro cyklisty. Náklady radnice odhaduje na 8 milionů korun. Město se na stavbu pokusí získat dotaci. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě skoro 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalováni taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daniel a advokát Karim Tic. Na jihu Moravy už před 15. hodinou padl 11 let starý teplotní rekord. Meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia. To je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sítích. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy trvat do čtvrtka.
1: Počasí.
0: Čeká nás teplá noc, jasná až polojasná, noční teploty 21 až 18 stupňů. Zítra bude zase slunečno a horko, jasno nebo skoro jasno, večer přechodně oblačno, s možností ojedinělé přehánky a bouřky. Denní maxima zítra 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio na trojce, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda teď v Pardubicích, na Dašické ulici v Pardubicích ve směru na Staré Město. Osobní auto srazilo cyklistu, tak prosím opatrně, je to za ulicí na Okruhlíku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš, já si tak myslím a jsem tomu rád, oblíbený pořad Na cestách. Takže dnes opět Na cestách a dnes je hostem Adam Horálek. Vysokoškolský pedagog, sociální antropolog, který má za sebou spoustu cest, včetně cest například se studenty Univerzity Pardubice, ale i řadu soukromých. Takže vítejte u mikrofonu.
5: Pěkný večer.
4: Já jsem zmínil ty studenty, ale vy jste zrovna nedávno předtím, než my jsme se sešli v kavárně, kde také jinde, uslyšíte kavárenské prostředí jako obvykle, tak vy jste se vrátil ze Sicílie a někdy to máte spojené i s takovým tematickým cestováním, jak jsem zjistil. Takže víno a Sicílie?
5: Určitě, víno a Sicílie se k sobě velice hodí. Já hrozně rád cestuju někam, kde můžu ochutnávat místní jídlo a místní pití, ideálně víno, protože k vínu mám nejblíže. Sicílie rozhodně nabízí v tomto opravdu velký repertoár.
4: Tak vidíte, jak to bude zajímavé cestování, nejenom o těch otázkách sociálně antropologických, tedy profesních u Adama Horálka, ale také o horské turistice, vytrvalostních sportech, o tom, jak bylo třeba se studenty ve Švédsku a tak dále. Zůstaňte s námi.

0: Jsme na cestách, posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, ve kterém cestujeme se zajímavými hosty. Dnes je tím hostem vysokoškolský pedagog, sociální antropolog Adam Horálek. My jsme už zmínili to cestování se studenty, tak já se k němu vrátím, k tomu vašemu soukromému se dostaneme, určitě i k tomu vínu a k té gastronomii, ale vyrazit se studenty do Švédska ještě s cílem a s tím, že předtím vybíráte, kdo vlastně pojede, to chce trošku odvahy možná.
1: Určitě. Když jsem to vlastně zmínil na univerzitě, že chci vzít studenty za polární kruh do divočiny na 3 týdny, na takový trošičku kurz přežití, tak spíš než překvapení, to bylo zděšení, co jsem měl reakci od vedení univerzity a fakulty. A ne, že by to chtěli zarazit, ale spíš se báli právě všech možných dopadů v případě, že by se nám něco stalo a podobně. Takže museli jsme projít náročným nejen před výběrem právě, ale museli jsme i podepsat spoustu papírů, tak aby byla univerzita v případě jakéhokoliv problému kryta.
0: To dokážu pochopit a my už jsme měli v našem pořadu jednoho pedagoga, který se středoškolskými studenty jel v podstatě na kratší školní výlet do Turecka, jestli se nepletu, bylo to do Istanbulu, ale jet do takové destinace, jako je polární oblast, ještě k tomu do Švédska, to chce nějakou přípravu. To zděšení mezi pedagogickým sborem, chápu, mezi studenty bylo nadšení?
1: Překvapivě bylo. Ono to mělo trošičku větší vývoj. Já jsem 2 roky předtím vzal studenty na terénní praxi na Tchaj-wan, na 5-týdenní terénní praxi a plánovali jsme znovu vyjet do Asie, jenomže přišel covid. Covid znemožňoval cestování a nakonec i v rámci Evropy znemožňoval vlastně nějaké stýkání lidí. Jenomže antropologie, to je věda o člověku a naši studenti se museli naučit dělat nějaký terénní výzkum a museli jsme trošku improvizovat. Takže ta myšlenka polárního Švédska vychází z myšlenky, že když nemůžeme dělat výzkum s lidmi, protože to zakazoval zákon v tu dobu, tak budeme ho teda zkoumat sami sebe. Že uděláme takzvanou autoetnografii. No a mě napadlo, protože já miluju polární Švédsko a Norsko, celá ta polární oblast Evropy a byl jsem tam několikrát a říkal jsem si, to je perfektní takový experiment sociálně vědní, že vezmu studenty za polární kruh, na 3 týdny je úplně izoluju od celého světa okolo, protože jsem vybral oblast, kde skutečně není žádný signál, nebudou moci zavolat domů, nebudou moci postovat nic na internet, nebudou moci na sociální sítě, nebudou si moci zavolat se svými drahými a milými a budou mít pouze tu malou izolovanou skupinu a budou muset v ní přežít 3 týdny. 3 týdny byly už ze zkušenosti právě vybrány přesně proto, že 2 týdny to člověk vydrží. Ale po 2 týdnech přijde ponorka.
0: To říká odborník, který předpokládám před touhletou cestou se studenty už v těch končinách byl, jak jste naznačil, ale co na to říkali studenti, kteří možná byli někde u moře na dovolené předtím nebo na nějaké turistické cestě, ale nemyslím si, že někdo z nich byl v polárních oblastech.
1: Nikdo z nich určitě nebyl v polární oblasti a zpočátku jsem měl hodně zájemců, kolem 20 se přihlásilo na začátek, ale velice rychle se to zredukovalo zhruba na polovinu, kolem 10-9 lidí. Nakonec se mnou jelo za ten polární kruh 7 statečných, protože nakonec jsme měli totiž pronajaté auto, které mělo kapacitu 8 lidí a já jsem potřeboval ještě vlastně z těch 9 vybrat těch 7, aby jsme se vešli do jednoho auta a nemuseli jet ve 2. Ten předvýběr teda probíhal v Krkonoších, jenom abych dovysvětlil. Jednodenní trek od rána do večera, potom s přespáním u jednoho kolegy ve vesnici, teda na jeho poli v stanech, takže byl test stanů, test vlastně přenocování toho vybavení. No a ten předvýběr spočíval v tom, že jsem měl naplánovaný hřebenový přechod 35 km, 1700 metrů převýšení s minimálně 15-kilovým batohem. No a 2 to vzdali.
0: Byl někdo z těch studentů předtím na něčem podobném, že by šel takovouhle horskou túru takhle dlouhou? Jenom s batohem?
1: Tak to dlouhou ne, ale mezi těmi studenty byly hlavně studentky a jeden student teda, abych byl přesný, tak byli zálesáci, kteří měli zkušenosti prostě s nocováním, bivakováním, přecházením třeba Krkonoš a podobně. Rozhodně ne něco na 2-3 týdny. To neměli nikdo z nich zkušenost a to je asi právě lákalo.
0: Můžeme prozradit, mě to hrozně zajímá, v čem se ti 2, kteří vypadli z té 9 a zbylo těch 7 statečných, stejně vás podezírám, že se vám to hodilo i kvůli tomu krásnému paralelnímu názvu 7 statečných, čím se neosvědčili?
1: To nebylo, že by se neosvědčili, já jsem nemusel nakonec někomu říct, že nepojede. Byly různé důvody, nakonec myslím, že důvod byl, že se jim to kryje s nějakým jiným plánem, ale mě to vlastně v tu chvíli vyhovovalo.
0: Takže puchýře nebo něco podobného to nebylo.
1: Asi to v tom také bylo. Rozhodně někteří zpětně přiznávali, že ty Krkonoše byly vlastně to nejtěžší na celé cestě.
0: Takže Švédsko pohoda, Krkonoše náročné.
1: Ano, přesně tak. Říkali, že vlastně, když viděli, co jsem na ně navalil hnedka první den na tom testu, tak se toho opravdu báli, jestli mají jet. A zvažovali to jako hodně. Nakonec jsem měl skoro strach, že se mi rozpadne celá skupina, naopak. Nakonec to nevzdali a jeli a pak říkali, že vlastně největší strach měli opravdu v těch Krkonoších, protože se báli, že takový den bude každý den. Samozřejmě, když dáte jeden náročný trek a pak máte pár dnů odpočinku, tak můžete dát větší nálož, než když potom musíte vydržet 3 týdny. Že jo?
0: Jak je vidět, Adam Horálek vsadil na heslo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bojištěm bylo Švédsko, tak my se tam po písničce zase vrátíme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Adamem Horálkem, vysokoškolským pedagogem, docela drsným, jak jste mohli už slyšet, ale já si myslím, že studenti to mají rádi určitě víc, než sedět někde v aulách anebo v posluchárnách a něco psát a podobně. Prostě zkouška bojem, co museli mít sebou studenti do toho Švédska. Jak to vypadalo?
2: Samozřejmě, co museli mít, bylo jídlo na 3 týdny. A to byl limit všeho, protože tam se nedalo nic dokupovat a podobně, takže když musíte mít na 3 týdny jídlo, tak to je hodně kilogramů. Takže ono vám to potom limituje úplně všechno ostatní, abyste se vůbec do té krosny vešel.
1: A ten váhový limit, ten byl?
2: Nebyl stanoven. Myslím si, že nejlehčí batoh byl něco kolem 20 kilo, nejtěžší přes 30, jo? Takže jako od 20 do 30 kilo, možná 17 kilo nejlehčí. Někdo skutečně uměl být velice minimalistický, někdo opravdu jako toho měl zase více.
1: No ale stejně to na vepřovky půlkilové nebo čtvrtkilové asi není.
2: Ne, opravdu to jídlo bylo jedno z největších omezení. Ono to je taky krásné, že když první týden si píšou deník, protože studenti měli povinnost vlastně si psát terénní deník z každého dne, což potom bylo jeden z jejich výstupů, který museli odevzdat, protože to byl součást vlastně vzdělávání. A prvním týdnu si do těch deníků psali, co všechno si dejí, až se vrátí. Tak první týden to bylo samozřejmě sama kachna a řízky a podobně. Že? Druhý týden už to bylo prostě čerstvý chleba a šunka a máslo. No a ten třetí týden už to bylo jenom ten čerstvý chleba. Jo?
1: A co si tedy vezli sebou? Předpokládám nějaké sušené potraviny a podobně, což jim naordinoval Adam Horálek, který jinak občas rád cestuje za gastronomií a za vínem po světě. No, je to prostě takový paradox. Takže co měli zbaleno?
2: Nebylo to jednotné, ale obecně samozřejmě nějaké sušené těstovinová jídla, pak samozřejmě nějaké instantní polévky, samozřejmě salámy a potom různé proteinové tyčinky, čokoláda a podobné věci. Bylo to omezená strava samozřejmě, potom nějaké instantní kaše na snídani, nicméně kaloricky to samozřejmě vyhovovalo, ale žádný gastrozážitek to rozhodně nebyl. Ale musím dodat, že potom, když jsme přišli zpátky do civilizace, tak i první čerstvý chleba byl gastrozážitek.
1: To si dovedu představit a úplně to mám na jazyku, jak ten první chleba asi po návratu chutnal, ale mě zajímá, skupina 7 studentů a pedagog vařili si každý sám, anebo bylo nějaké společné vaření. I tohle to asi trošku ovlivňuje ten pobyt při takovémhle v podstatě výzkumném zájezdu do Švédska, do polární oblasti.
2: Vařilo se jednou nebo dvakrát společně, protože to umožňovalo počasí. Jinak většinou jsme vařili ve stanech, takže po stanech. To znamená, měli jsme 4 stany, 8 lidí, někde byli 3 lidi, někde 1, ale většinou se dělilo jídlo ve dvou. Takže se ve dvou také vařilo. Takže byli 4 vařiče a jedlo se po těch stanech většinou. Přes den, když bylo hezký počasí, nebo dvakrát teda nám vyšlo i večer krásné počasí, že jsme si tady sedli doprostřed mezi stany a společně vařili. Dokonce jsme našli nějakou houbu sem tam, takže jsme byli schopni si udělat i nějakou smaženici za použití všech těch možných ingrediencí, co nám zbyly, takže jsme si mohli i přilepšit, ale to se opravdu stalo za celé ty 3 týdny jenom 2x.
1: Co člověk dělá ve švédské polární oblasti? Na co se dívá? Co sleduje? Čím tráví ten čas?
2: Chozením. Ta cesta...
1: To je lakonické, jednoduché.
2: Ta cesta, byl to vlastně taková pouť, nebylo to ani tolik kilometrů, za těch 20 dní jsme ušli nějakých 300 kilometrů, takže to představuje nějakých 15 kilometrů v průměru za den. To by se zdálo, že není až tak velký výkon. Na druhou stranu je nutno počítat, že jsme překročili asi 40 řek, museli jsme přejít nějaké průsmyky s plnou polní, museli jsme se ve 2 případech přeplavovat loďkou přes jezera, což samozřejmě bylo logisticky náročné, když tam je 1 loďka a 8 lidí, 1 loďka pro 3 lidi, takže to zabralo třeba 30 minut klidně i. Plus samozřejmě, ono se to nezdá, ale ráno, když stanete ve stanu a než ho zbalíte, než se nasnídáte, pak ho zase večer stavět na jiném místě, hledáte 30 minut, kdy budete stanovat, aby tam byla jak voda, tak i rovná zem, tak vlastně nějak jako přívětivý prostředí, aby to vypadalo hezky taky, nebo aby tam nebylo nebezpečí nějakého velkého větru a podobně. Takže ono celý den a tam ty dny jsou dlouhé v létě, tak celý den vlastně trávení tím. Samozřejmě pozorovali jsme divokou zvěř, občas jsme sbírali borůvky, občas jsme samozřejmě smažili nějaké ty houby. Jednou, jedinkrát jsme se dostali i teda do laponské vesnice, letní osada vlastně laponská, nebo sámská správně řečeno.
1: A to bylo jediné setkání s lidmi?
2: Nebylo to jediné setkání s lidmi, přece jenom covid totiž způsobil, že do té divočiny začalo chodit čím dál víc lidí. Takže jsme se tam potkávali s lidmi. Nejvíc jsme byli třeba, myslím, že 3 dny, kdy jsme nepotkali skutečně nikoho. Ale jinak jsme třeba každý den nebo každý druhý den někoho potkali, ale potkat neznamená, že jsme se dávali do řečí. Jsme ho viděli, ten druhý pár, který šel ve stejném směru nebo proti nám, prostě třeba 0,5 kilometru přes údolí, a to nám stačilo, že o sobě víme.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a dnes cestujeme s Adamem Horálkem trošku netradičně. Ostatně pokaždé je to vždycky trošku netradiční. Tentokrát jsme začali cestou se studenty Pardubické univerzity do Švédska. Už jsme slyšeli o těch deníčcích. Mě by zajímalo, jestli se tam kromě těch gastronomických tužeb po návratu začaly objevovat třeba i nějaké stezky, protože přece jenom bylo to 20 dnů, dost se chodilo. Skupinka nevelká, něco jako polární ponorka a podobně, nebo naštvání a tak dále, docházelo k tomu. Tam se ty charaktery při takové zvláštní cestě docela odkrývají.
1: Určitě, to byl i jeden z cílů, právě naučit psát terénní deník. On ten terénní deník, první dny se mě studenti psali, a co tam máme psát? A říkám, to musíte poznat sami. To je umění, které vám nenaučím z lavice, to se musíte vypsat a pochopit, co tam chcete zmiňovat a co tam chcete říkat.
0: Měli říct, že to je asi něco jiného, než si možná posluchači pořadu Na cestách teď myslí. Mimochodem, když vy jste na cestách sám, píšete si nějaký deník, nemyslím teď s ohledem na vaší profesi, ale takový ten cestovatelský.

0: samotné a jejich spolužáky a vlastně i mě samotného. Takže ten deník, ten úkol, co oni měli popisovat, je vývoj dynamika v té skupině. Kromě toho deníku ještě vyplňovali takový jeden dotazník každý den, který vlastně měřil nějaký vývoj v té skupině. No ale v tom deníku skutečně ten druhý, třetí týden začali psát opravdu, co jim skutečně chybí, proč tady vlastně vůbec jsou, nebo naopak, že celý den, protože když chodíte a jak jste se ptal, co tam těch 20 hodin děláte, když prostě 15 hodin šlapete v divočině, je to sice krása, ale pak vlastně trošičku nuda, ona to nuda není, protože ono, když jdete, tak jdete, tam není žádný chodník, tam je divočina, takže nejdete vedle sebe, abyste si povídali, jdete za sebou, v podstatě celý den se spolu nebavíte a každý si přemýšlí o tom svém. A hodně může zpytovat, takže prostě přemýšlí o tom, co bude, až se vrátí, nebo o tom, co bylo, co vedlo k tomu, že vůbec se rozhodla jít na takovou výzvu. A to se začalo pak od toho druhého týdne propisovat do těch deníků, takže to byly velmi intimní zpovědi, velice zajímavé postřehy i o těch lidech, i o sobě samotných.
1: A byla ta ponorka taky?
0: Na konci druhého týdne byla. Přesně podle mých předpokladů.
1: No já když se podívám do poznámek, někde jsem našel, že ta sedmička statečných se skládala ze 6 studentek a jednoho studenta. Můj děda říkával, kde se sejde víc než 1,5 ženské pohromadě, tam začne být brzo zlé. Jak to vypadalo tady?
0: Já musím říct, že jsem měl mnohem větší obavy před samotnou cestou. Skupina byla perfektní. Všichni jsme to zvládali dobře, samozřejmě. Ponorka byla, byly různé jako projevy, že na každého přišla ta ponorka trošku někdy jindy, ale bylo tam právě dostatek prostoru pro to, aby se ten dotyčný s tou svojí ponorkou vypořádal po svém, takže měl dostatek svobody, nemusel se s nikým bavit ten den a podobně. Já jsem měl sám taky tu ponorku samozřejmě, jo, ono strávit 20 dní se studenty, nemožnost utíct tím a obačně samozřejmě. Tak.
1: Navíc v polární oblasti.
0: Navíc v polární oblasti, ano, navíc furt v tom stejném oblečení, že jo, furt to stejné jídlo, furt ti stejní lidi. Na druhou stranu to, že potkáte za těch 20 dní třeba, i když přeženu třeba 100 lidí za 20 dní, to je hodně málo na dnešního člověka. Odpočinete si od společnosti, odpočinete si od toho mobilu, odpočinete si i od práce, prostě nemůžete řešit nic. Není e-mail, není internet, není nic, nikdo se vám ani nedovolá, tak příroda je tam úchvatná. Každý den jsme se snažili stanovat ne tak, že jsme museli stanovat, ale abychom si našli krásné místo, kde se dalo vykoupat buď v jezeře nebo v řece, kde jsme měli nádherné výhledy na hory a ledovce, do údolí a podobně. Ta krajina je úchvatná, takže jako i přesto všechno smysl to má. I jako cestovatel, ne jako student, který chce zápočet.
1: No jako cestovatel. Tyhle jste museli překonávat řadu extrémních podmínek, přechod vodopádu, vítr, rozbouřené jezero.
0: Ano, jestli budou poslouchat mý spoluúčastníci, tak se asi zasmějí, protože největší krize přišla právě předposlední den, před posledním spaním, když jsme museli vyjít takový prudký svah, u kterého se teda opravdu všichni báli, protože byl velice nestabilní a bylo to takové jako náročné, vyčerpávající, nikdo už s tím nepočítal, už všichni mysleli, že už jsme skoro zpátky v civilizaci a nakonec taková jedna z nejnáročnějších částí sice trvala, já nevím, půl hodiny, ale za to teda byla opravdu náročná. To si pamatuju do dneška. Za mě naopak zase nejnáročnější, největší krize byla hnedka druhý den cesty, druhý nebo třetí, teď si nepamatuju, kdy jsme museli převeslovat na místních loďkách, které jsou tam erárně k dispozici, jezero, které je vlastně vstupní branou právě do té divočiny a nás chytl strašný vítr. A my jsme cestu, která normálně trvá převeslovat zhruba 45 minut, veslovali skoro 3 hodiny.
1: Přiblížte posluchačům strašný vítr.
0: Strašný vítr byl tak, že jsme byli na dvou veslicích a vlny byly něco přes metr. A my jsme veslovali hodinu a půl a tu skálu, kterou jsme vedle sebe viděli v té vodě, tak byla furt vedle nás po hodině a půl. Ten vítr působil, že jsme opravdu teda se dostávali na druhou stranu toho jezera celý půl den. A pak jsme museli ještě navíc získat ty veslice z druhé strany A když jsme začali, tak to vypadalo dobře. A on pak přišel právě vítr z toho údolí, který byl přímo proti nám, proti směru, kterému jsme potřebovali. A my jsme se dostali do fáze, nemohli jsme přestat veslovat. Kdybychom přestali, tak nás to odnese prostě 30 km daleko na tom jezeře a mohli bychom začít od začátku přepočítávat naše cestovní plány. Takže my jsme museli vydržet a bylo to náročné, ale zvládli to všichni, byli jsme totálně mokří, protože samozřejmě ty metrové vlny prostě na těch normálních pramicích

0: byli jsme úplně všichni durch, včetně někteří měli mokré i spacáky a podobně, takže to sušení potom bylo náročné, ale zase pro mě to bylo drsné, protože v tu chvíli jsem si říkal, jestli jsem neprohloupil, že všechny ty zlé jazyky, které mi na univerzitě říkali, jak si můžete dovolit něco takového absolvovat se studenty, tak jsem si říkal, no a teďka se mě tady utopí a já pojedu zpátky jako ten učitel, kterému se 7 studentů utopilo za polárním kruhem. Tak to jsem měl opravdu malou dušičku, ale studenti naopak ty to vzali velice sportovně, naopak hnedka ještě ten týž večer u táboráku jsme teda zpívali. Sušili.
1: A radovali se,
0: že to přežili, že první velkou výzvu přežili vlastně. No. Takže to byl pro mě asi nejkrutější zážitek, pro ně byl ten poslední. No.
1: Nádherné zážitky Adama Horálka, sociálního antropologa, vysokoškolského pedagoga. To bylo z cesty se studenty do Švédska, no ale my se studenty vydáme do další, ne až tak tradiční destinace, vydáme se na Tchaj-wan.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Dnes cestujeme s Adamem Horálkem a s jeho studenty povětšinou. My se k jeho cestám doufám ještě dostaneme, ale ono je to tak zajímavé, že na ně nezbyde tolik času, protože teď se vydáme, myslím, že to bylo, jestli se nepletu, s vámi do roku 2017 a vydáme se na Tchaj-wan. Já jsem v Ázii párkrát byl, je tam strava, která je založená na jedné plodině, ale tam si prý studenti stěžovali dokonce, že je málo rýže.
2: Stěžovali, no je pravda, že si stěžovali, ano, v tom jednom z rozhovorů, ale rozhodně nemůžu říct, že by žádnou rýži na Tchaj-wanu neměli. Ale je pravda, že spíš to byly těstoviny, ať už rýžové nebo pšeničné, ale hodně těstovinová strava.
1: Tam to asi nebylo tak jako do Švédska s cílem stranice lidí a sociálních sítí.
2: Naopak byla to opravdu klasická antropologická terénní praxe, to znamená, jeli jsme na dvě partnerské univerzity, se kterými dlouhodobě spolupracuji, a měli jsme vlastně 2 týdny na jedné univerzitě, 2 týdny na druhé univerzitě, program, nějaké přednášky přímo na univerzitě plus několik terénních výletů do okolí, aby poznali jinou kulturu, aby se seznámili s úplně odlišnou kulturou. Měli i nějaké malé úvody do čínštiny, aby se trošičku aspoň naučili nějaké základní slovíčka, spíš než ani fráze, ochutnat samozřejmě kuchyni a naučit se i něco odborného, protože jsme vlastně měli odborné přednášky, aby se dozvěděli také od někoho jiného, než jenom od svých tradičních učitelů. No a potom byl jeden týden, který zase byl takový vlastně volný, kdy studenti měli možnost ten ostrov objevovat svým vlastním způsobem. Čili 4 týdny z těch 5 týdnů měli organizovaný celkově ten program a potom ten 5. týden každá ta skupina se rozpadla. Tam bylo teda víc studentů, tam jestli se nepletu, jich bylo 17. Myslím, že 17 je se mnou, čili 16 studentů plus já. A ta se rozpadla, řekněme, do 5 různých skupin, které trávily ten poslední týden různě.
1: Když byste to srovnal a měl si vybrat, teď to přeženu, žít v krajině švédské samoty, polární oblast, anebo na Tchaj-wanu, kam by se vydal Adam Horálek?
2: Já bych to ideálně bral po semestrech, na střídačku. Samozřejmě všeho moc škodí, jo? Ale úžasný život a ruch velkoměst asijských, neustálá dostupnost vynikajícího jídla, pouličního jídla, levného, skvělého, chutného, plus skvělí lidé, kteří jsou strašně pohostinní, usměvaví, přátelští a nádherná příroda, protože Tchaj-wan, co já miluji nejvíc na Tchaj-wanu, tak jsou hory, nádherné hory, a je to takový můj koníček sbírat jejich 3 tisícovky.
1: Kolik jste nazbíral?
2: Mám jich teďka 58 ze 100.
1: Tak to vám ještě zbývá, ale už ne tolik. Jak vypadá taková Nefritová hora?
2: Nefritová hora je nádherná, ale je moc turistická. Jak samozřejmě to nejvyšší hora země, takže je to nejvíc žádaná hora ze všech. Je i díky tomu uspůsobená ta cesta. Stále je velice náročná, ale technicky náročná svojí výškou a délkou, ale ne technikou. Takže ta hora láká obrovské množství turistů. Byl jsem na ní 4x, protože vždycky někdo přijede a chce se mnou se jít podívat na Nefritovou horu, takže já jsem tam byl jednou sám a 3x s někým jiným, ale pokaždý se tam rád vracím, je to samozřejmě nádherná hora. A když člověk přežije ty davy, když nejsou to davy jako u nás na Sněžku, na Tchaj-wanu ty hory jsou opravdu velice zrádné, za prvé jsou přes 3000 metrů vysoké, ta Nefritová hora má bez 48 metrů 4000, ale hrozí tam zemětřesení, tajfuny, je to vlastně velice nebezpečné na oblast, protože může kdykoliv dojít se suvům, jsou to mladé hory, takže ty srázy jsou opravdu strmé. Geologicky to vlastně není žádná žula pevná, ale jsou to takzvané hliněné hory, jak tomu říkají Číňané, takže vlastně může se kdykoliv nějaká část té hory sesunout. Z toho důvodu vlastně ten počet turistů je regulován permity. Povolenými, každý, kdo chce do těch hor, tak musí vlastně žádat dopředu a je přesně stanovený maximální počet lidí na stezkách.
1: Ale vás už tam musí znát na těch úřadech, kde povolují, když už jste tam byl 4x, tak si řeknu, a zase pan Horálek.
2: Myslím si, že už možná mají na mě složku, protože těch hor už teda mám 48 a mnohé z nich mám několikanásobně slezené. Na druhou stranu, ono se to žádá online, takže není to osobní hodnocení, je to systémový výběr.
1: To byla nadsázka. Jste dobrodruh, když jste popisoval ta nebezpečí, která číhají v těch horách na Tchaj-wanu?
2: Jsem dobrodruh, ale řekl bych umírněný. Nejsem bezhlavý dobrodruh. Ale ano, zažil jsem i tady v tomto ohledu zajímavé zkušenosti.
1: Můžu potvrdit, Adam Horálek je dobrodruh s hlavou, sedí přímo naproti mě při natáčení pořadu Na cestách a já vyndávám další rekvizitu, kterou asi umíte zacházet.
2: Samozřejmě s hulkama, já jim velice rád.
1: I v Čechách, když jste?
2: Samozřejmě. Někdy mám rád i český jídlo s hulkama, ale přijde na to, k jaké samozřejmě. Ale když je to Asie, tak odmítám jíst vidličkou a nožem.
1: Je na vás vidět, že tu asijskou kuchyni máte rád. Naši posluchači pořadu Na cestách mají zase rádi takové ty odbočky gastronomické, tak pojďme si říci, co nejbizarnějšího jste okusil v Asii.
2: Je toho opravdu hodně. Na Tajvanu samotném jsem těch bizarností už tolik neochutnal, protože jsem už stihl předtím ochutnat všechno. Jsou věci, které se vám stačí jednou v životě. Samozřejmě měl jsem všechno od sušených mravenců přes vášky, motýly, larvy a tak dále v Číně, ale asi jeden z takových zážitků, který mě vždycky vytáhne v tomto ohledu na mysl, tak to je pohostinnost Kyrgyzů, když jsem byl v Kyrgyzstánu. A jako host jsem teda dostal to nejlepší z berana, když se zabil, takže oko.
1: Jak jste to mohl tušit? Já jsem to oko tehdy dostal v jedné z těch asijských republik také jako čestnou porci, ale já jsem si znepřátelil tehdy náčelníka té komunity, protože já jsem věděl, že to nejsem schopen pozřít. Já jsem ho sice s mnoha omluvami odmítl, ale to bylo špatně. Vy jste to zvládl?
2: Zvládl. Původně jsem se přesvědčil, že to zvládnu jenom polknout, ale to bohužel nešlo, protože bylo fakt velké. Takže musel se do toho kyselého jablka kousnout. Chuťově to nemůžu říct, že by to bylo hnusné. Samozřejmě je to jenom v hlavě, je to prostě pocitově. Já jsem se upřímně řídil svojí vlastní radou, když jako průvodce občas průvodcuji, tak vždycky říkám lidem, když ochutnáváme třeba vášky a podobně, říkám, jestli je od zadečku, ať to na vás nekouká. Takže já jsem to oko taky otočil a vlastně jsem si sugeroval, že je to vajíčko bílé a prostě jsem to nějak jako do sebe nasoukal, ale nebylo to nejlepší.
1: Jeste oko tak, aby na vás oko nekoukalo. No i to je zkušenost Adama Horálka. Já vás nechám teď, vážení posluchači pořadu Na cestách, tohleto sousto trošinku strávit a vrátíme se asi k poslední takové rundě otázek při dnešním cestování se sociálním antropologem a vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem.

0: Tak máme za sebou strávené oko, čestnou to porci v Kyrgyzstánu, už jsme se přesunuli z toho Tajvanu, takže zůstaňme ještě trošku víc na cestách, když přirovnám tyhle ty destinace třeba ke Spojeným státům nebo Spojenému království. Není to potom pro vás třeba ta Amerika nebo ta Británie, Anglie trošku nuda?
1: Anglie má úplně jiné kouzlo zase. Spojené státy mohou být někdy v mnoha ohledech divočejší než ta Asie. Jedna věc je střílení na ulicích občas, což jsem taky zažil, což se mi nikdy jinde nestalo, že bych bydlel v ulici, kde se pak střílelo. Naštěstí to bylo jenom jednou večer a mě se to vůbec nějak nedotklo. Ale Spojené státy umí být velice, nebo Kanada, velice jako pro dobrodruha záživné, pokud člověk jede hlavně do těch národních parků. Tak to je do divočiny, nemusí to být nezbytně národní parky, ale v divočině s medvědy se dá zažít hodně srandy.
0: No a divočina mohou být i velká města pro nás, protože přece jenom ten rozměr, my jsme zvyklí maximálně na milion, ale když se ty miliony násobí, tak pak už to je divočina i ve městě.
1: Ano, ale zase to musím říct, že jsem vytrénovaný z Asie ještě na větší.
0: Ano, ano, to je úplně jiný rozměr. Ne čtyřproudové, ale osmiproudové dálnice a podobně. A třeba ta doprava, řídil jste někdy něco v Asii? Jste ten, který si půjčuje skútr anebo jezdí místní dopravou?
1: Ano, já miluji skútr v Asii, hlavně té jihovýchodní Asii, tak si půjčuji velice rád skútr. Je to podle mě nejkrásnější způsob, jak objevovat krásy jihovýchodní a východní Asie. Na Tchaj-wanu samotném už máme jednoho známého, od kterého si půjčuji jeho starý skútr vlastně pokaždé, když tam přijedu, tak v podstatě na celou dobu. Dává to určitou svobodu, zároveň s tím zaparkujete všude. A je to ideální dopravní prostředek, pokud chcete vyjet z města, protože samozřejmě zase ta hromadná doprava ve městech funguje, ale mimo města už na to, co jsme zvyklí my třeba v Česku, tak to rozhodně takto nefunguje všude ve světě. V tomto ohledu třeba jedna z těch věcí, kterou asi cestovatel pozná skoro každý, že všude je krásně, ale doma je, že je nejlíp a třeba to člověk zrovna pozná, co se týče té hromadné dopravy, protože můžeme nadávat na ty české dopravní prostředky různé typu, ale oproti třeba té Asii nebo Americe, tak fungují naprosto perfektně. Což ale vede k tomu, že teda autem nebo na skútru jsem procestoval velkou část zemí.
0: Bezpečně?
1: Bezpečně, ano.
0: Já jsem poprvé zkusil v Asii, kde jsem byl několikrát v Tajsku, skútr a měli jsme tu smůlu, že nás se ženou v malé rychlosti, protože už jsem jí viděl a na ulici se střelila kráva s tím skútrem. Dopadlo to dobře, modřiny, pohmožděniny jenom nějaké, ale zkušenost to moc příjemná nebyla.
1: Samozřejmě, tak neříkám, že jsem nedošel k žádné újmě, takové incidenty taky jsem už byl párkrát potlučený, respektive vlastně myslím si, že dojezdí na skútru musí počítat, že se mu to jednou musí stát a pak už si na ty věci dává bacha. Mně se to stalo zrovna také v Thajsku, tady tohonsto, také jsem se vysekal na skutru, naštěstí v nízké rychlosti, protože místní opravovali silnici, ale neměli potřebu tam dávat žádné ukazatele, byla noc, pršelo, to světlo na tom skutru není zas tak silné, takže jsem vletěl do jedné škarpy, ale naštěstí v nízké rychlosti, takže jako sice jsem to odnesl, ale nějak závažně. Ale to se stává psů, který na mě v Číně vyběhli, když jsem byl na kole. To je nepočítaně.
0: Když jste v Africe a vyšlápnete si, splníte si sen a díváte se na svět z Kilimandžára, na co v tu chvíli myslíte?
1: Kilimandžáro bylo úžasný zážitek, ale úplně jiná cestovní zkušenost než všechny ostatní. Za prvé člověk musel přijmout fakt, že vlastně se podílí na nějakém neokoloniálním vykořisťování, které ale bylo v podstatě požadavkem ze strany místních, protože my jsme tam měli s přáteli ve čtyřech a měli jsme k sobě 17 členů našeho týmu, včetně prostě ranního komorníka, který nám přinesl kakao nebo kafe do stanu, ještě než jsme vstali na snídaní. Pak samozřejmě kuchaři, nosiči a tak dále, včetně našeho vrchního toaletního mistra, který zajišťoval toaletu, či její čistotu, její postavení na každém místě, kde jsme odpočívali. Takže bylo to úplně jiný zážitek, než který jsem do té doby měl. Samotná hora je nádherná. Ona to není ani hora, my jsme šli vlastně 8 dní trek. V začátku jsem se bál, že to bude nudný, dlouhý výšlap na jednu horu, ale ono to bylo proměnlivé. Každá ta část, každý ten den byl vlastně něčím úplně jiným zajímavý. A samotný výšlap na ten vrchol byl skvělý. Samozřejmě jsme byli nad mraky, byli jsme tam za krásného počasí. To, že se vychází v 11 v noci, aby se tam teda došlo na ten východ slunce, to samozřejmě je ta méně příjemná část, ale zase člověk prostě ví, proč to dělá. Byl to krásný zážitek. Bylo to rozhodně splnění jednoho velkého snu.
0: Zeptám se ještě, naše posluchače to možná také zajímá, protože si vozívají kamínky, ale co, vozíte si něco z cest, kromě zážitků?
1: Vozil jsem si i nějaké kamínky nebo nějaké úlomky něčeho, ale už poslední dobou ne, protože v krbu už mám plno, ale pokud můžu, tak teďka vozím vlastně netrvanlivé suvenýry, to znamená většinou nějaké místní pochutiny, nějaké jídlo, pití, ideálně víno a sýry.
0: Tak si můžeme připít každý tím, co máte doma, vážení posluchači pořadu Na cestách, a připijeme si na dálku s Adamem Horálkem, kterému moc děkuji za nesmírně zajímavé zážitky, bylo to příjemné cestování.
1: Děkuji také za pozvání.
0: No a spolu se setkáme opět za týden v pondělí po 18. hodině, kdy budeme zase v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zájem o státní památky v Pardubickém kraji letos většinou vzrostl. V Pardubicích opravují budovu bývalých pozemních staveb. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. A zítra bude zase slunečno a horko. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásný podvečer. Zájem o státní památky v Pardubickém kraji letos většinou vzrostl. Většina krajských památek, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, zaznamenala v letošní turistické sezóně větší zájem veřejnosti. Vyšší návštěvnost má meziročně třeba hrad Litice na Orlicko-Ústecku, kde je od loňska nový kastelán. Skokový nárůst návštěvnosti zaznamenal v červenci taky zámek ve Slatiňanech na Chrudimsku. Ta se meziročně zvýšila asi o 3000 lidí. Vliv na to měla zámecká noc 25. července. Stabilní je zájem o zámek v Litomyšli, kam už letos do konce července přišlo skoro 42 700 lidí, o 480 víc než za 7 měsíců loňského roku. Naopak hradu Kunětická hora na Pardubicku letos návštěvníků meziročně ubylo. Na bývalém sídle pozemních staveb na Masarykově náměstí v Pardubicích začaly stavební práce. Rozsáhlá rekonstrukce budovy z roku 1966 bude stát 400 milionů a hotová má být nejpozději v první polovině roku 2028. Po dokončení se do objektu vrátí kanceláře a doplní je byty. Dodává jednatelka developerské společnosti Atkins & Langford Anna Ješková.
2: Tak jedna třetina té budovy zůstanou opravdu kancelářské prostory a dál to bude bytová funkce, která v podstatě převažuje, to znamená dvě třetiny z té budovy budou bytové. Budou to jednotky, jedna KK, dva KK, na střeše i větší bytové jednotky a budou sloužit k pronájmu.
0: Radnice v České Třebové nechala vyrobit nové kuličkové dráhy v parku na Zámostí. Zaplatila za to skoro 300 tisíc. Celkem 5 dřevěných drah měří dohromady asi 23 metrů a potěší hlavně děti. Vyráběl je umělecký truhlář Jiří Hejtmánek.
3: Je jedna jakoby zvonicí, kde jsou zvonečky a kovové prvky, jedna je kreativní, kde si tedy děti můžou určit ten směr té dráhy sami, jedna je závodní a jedna dráha je jenom s vyhybkama, ta je taková pomalejší. A poslední dráha je pro nejmenší děti, protože je nižší.
0: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letišní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku.
1: Počasí.
0: Noc bude teplá, jasná až polojasná, noční teploty budou tropické 21 až 18 stupňů, zítra zase slunečno a horko a ještě se oteplí. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biozítra trojka. Pozor, stejně jako dnes, vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Bio na Trojce a velmi rušno na silnicích. Vážná nehoda, jak už víte z našeho vysílání na silnici 1/17. Je to od Hrochova Týnce ve směru na Kočí u Nabočan. Tam vyprošťují osoby, je to tam nebezpečné. Další nehoda, tentokrát Litomyšl, ulice Kapitána Jaroše. Tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění.
1: O tom obsahu.
2: O tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec. No a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené.
2: Ten
1: vidíte,
2: příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No, tak, dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hájková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuji.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x. A se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě, což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka atd. Tak chci, mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema hrát. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: se říká, mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče si pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla? Tady ty pochyby, vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20
1: let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba
1: o tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky. Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Venkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to... Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. A pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální, ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: Kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit,

0: Nejvíc. Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
1: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že se musím pomoct sama. Takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé. Ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou. Takže, ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště. No.
0: A byste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
1: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
0: No, vlastní
1: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je vous trouvez des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je vous trouvez des. A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaké pidi vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečíš, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách a nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
0: A jak jste tam byla dlouho?
1: 3 měsíce.
0: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
1: No. No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
0: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
1: Jo.
0: Kam byste diváka pozvala, poslala?
1: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahušku, to chce drink.
0: Drahoušku, to chce drink.
1: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
0: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
1: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli, na který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se to trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
0: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přehánek a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům.
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě je vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady.
5: Jova, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Jova.
4: Ale zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou k svojí přítelkyni pěšky. Až s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu, ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, takové krásné kotě, to, co si člověk zapamatuje, jo.
3: No jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam
5: neměla.
3: Vzala dokola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů, z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty komorské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajnu vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel přes pole domů, no ona do postele.
6: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
6: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
6: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzičky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
6: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
6: Když jste tedy začali spolu chodit, randit. Jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo? To, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
6: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někdy na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naši školu tam u nás v Podbihově a tam jsme měli takovou dlouhou, takovou tichou, pěknou alej a na té mezi jsme poprvé se to asi začali milovat.
6: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když už meze nebyly, jo, dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou. Jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře. No.
6: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, řekla jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
6: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
6: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženích přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založená nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co si tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta. Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 8-7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No.
4: No, takže se tančilo.
3: No, nebylo, to jo.
5: Ne, tak. Ale tak, no, tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak ta, v té místnosti nebylo místo už. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se těšit.
3: Já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak, jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek. Že?
5: Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojíček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, ta vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišly Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka. A teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No tak já jsem dala, no nejprv ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla. Doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky. Já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdyby jsme ho měli poblíž,

0: jíst se nám podařilo, no všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat. No.
1: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
0: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky... no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
2: raz.
0: Takový raz.
1: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
3: Což proto, že já jo, tady nejsem schopen bez ní žít, jo. To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali

0: Znali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
1: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
0: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
1: Patrik rozehnal, jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
2: Ježiš.
3: Ty brko. Ty brďo, to snad není pravda, ne?
2: Fakt?
3: Jo. Fakt, to není
2: to
3: pravda.
2: To je pravda, jo?
4: No, není to atrapa.
3: Ale ne. To ne, to nemůžeme přijat. Ne, ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
2: Proč?
3: To je strašně závazné. Potom no, oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
2: Jo.
3: Cože jo?
5: Ne.
3: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací. Tak vám chtěli poděkovat.
3: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
2: My máme Edušo.
4: Kávu.
2: Anušo.
3: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu, tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, té italského typu. Máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
2: No dáme si, no všichni, jo.
3: Děkujeme.
2: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební v kotě.
3: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
2: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
3: Paráda.
0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
1: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
0: Obě k sobě našli cestu.
3: A začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ju musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali o ní zajímat a ta malá ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ji adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. Co jsme no, pěstounská péče, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cvíky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi, ona. Sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako placha, bych vám řekla.
5: A vaší láskou a přístupem to všechno povolilo?
3: Všechno, no všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On uměl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala. Já jsem mu to vyčítala, že on ju má fakt radši. Než... To byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku všechno s ním, s dědou dělala. A no, nádhera, fakt.
5: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
2: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl. Jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
5: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
2: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
6: Dokonce?
2: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme, ona vždycky ju brala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedle ležela, spala. A já říkám jednu dobu tady vlastně, co, tak to se tak si uvezmem, ne? A je u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
3: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná. Chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vlaďu to samé. No.
5: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
3: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
5: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
3: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mě, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě. No, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
5: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
2: Já ji mám porazně rád.
5: Milujete ji?
2: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřiky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví, opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář, jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%, není to červená silná, je to slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom vlastičko nenecháváte samotného. Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
5: No, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Teď jezdím Trabantem, protože na motorku se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, Vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Stále, to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda, protože on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí u plotny, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako, jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to, jsem hotovej člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. U mě jo, já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte, musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc jí milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. To si myslím, že to je hodně důležité, tady toto.
3: Myslíte na ní často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska?
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne? Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u Českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finišerů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě že mě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věž zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícin stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: O to má, přehodnotíte, jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na ně soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že jo? Prostě ta jeho je někde s někým, že jo? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to tež, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že jo?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem na loži, že jo. Říká, ven okamžik, já mu říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten kožík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že... To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řeku, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to není záležitý. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. Švestkový knedlík je mu fuk, ale chutná mu, že jo?
3: Ano.
0: Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu na tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano. No tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudeme vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt. A tudíž jaká pak věrnost? Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no, jistě u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že? Za věrnost, kdyby nemusel být věrný, pak jsem směl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený.
0: Já se vás
3: taky jako zinu, ano.
0: Dal byste mi ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, ano. Soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je už to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval k lásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli
0: zatřebovali. Není sama s kým je?
2: A dozvíme
0: se jestli, to, že s někým ano. Je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomíte se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to nepokojuje.
0: Nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie než žena, ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to skutečně? Ano, vy to tvrdíte.
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co
2: že...
0: Co já jsem neposlechal.
2: Já vám to řeknu ještě jednou, cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění, vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebe.

0: sebe vraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
1: Vy ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
0: Měl bychom podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
0: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno: pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
3: No. O bodu, jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal: vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká: na který nástroj hrajete? A pacient říká: já jsem prosím bubeník.
0: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou, přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká: no snad se oblékáš kvůli mně. On říká: kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
1: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného: pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
4: Samozřejmě.
2: No tak, takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu, a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku, a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
0: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži hypnotizovat, aby měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, cívíš na mě jako chcíplá plotice. To má znamenat.
4: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
6: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záliv. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. Ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu. A je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do pálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

Tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova mál užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí staví z Brně a je to ta nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byly tatínku bratr a jeho rodiče, tatínkovi, takže to byly, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka, takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, jak je tam zavezla. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům. A šli jsme tam a měl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neávám, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma. Tak to byl domov. Takže Jitušku, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na dlouhý. A maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásný pán, pod náma ty krasvratka, nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to takže bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přijel jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám, a ptala bych míst tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodala, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitušku.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se nezmění.
1: Budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občas, který ještě žije, takže jsem mu to povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to dala čistá voda, taková velká kniha, a to mám, však to je ono. to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět.
0: Mm-hmm.
1: Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, mě to z toho Brna dovezet, tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a
0: napodobně
1: poslouchat.
0: Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v Noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško.
0: Taky.
1: Nashledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tituško.
0: Děkuju.
1: Všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolkem. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za náma byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosadla a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům. A náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku. Ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala z dačivaté ložnici a my jsme měli trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje. A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat,
1: my ano. Prodáme. A mě bylo 15, když ona tu o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mít, aby se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od Újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnicích z Újezda za Mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná. Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu. No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to teď nakonec tím souhlasil, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A já říkám, co tady děláte? Teď vy jste to prodali. to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydlí, jo. Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělala radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
0: A aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli aj krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Jo.
1: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy.
0: Ano.
1: Tak už je mě 74, ano, to ano. Bude. Každý říjen, první ano. Týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně.
1: Vám,
0: taky krásný dobrou večer, noc. Dobrou noc a zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitučko taky přeju krásný večer a všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Jitučko, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tak to jsou Olbramovice tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům tady, jak se teďka ženil s mamkou, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103. Když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, a já tam ten domek omrknu vždycky, a je to takový malý domek a tam asi naši bydleli nějak možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo.
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo. Ale je jich teda málo. Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo. Ještě tenkrát, ještě jsme, taky se mě vidíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka, aj tatínek, jako, jo.
0: Mm-hmm.
1: A, no, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říkám, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli na dvakrát, jo? Během jednoho dne, no, jako církevně a i obecno, tak no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: Samozřejmě. Manželka se narodila v Tulešicích.

0: Tak ti Němci odjeli, ale jak asi za dva dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo? Mm-hmm. Jestli pronásledovali, nebo jak to bylo, jo? No takže já tam z těch Košic mám prostě, mám z těch Košic spoustu zážitků.
1: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
0: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo?
1: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
0: No jasně, jo, jo.
1: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec. Hezký večer přeju. Hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
0: Ano, prosím, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i

0: vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
1: Děkuju taky za všechny.
0: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Mm-hmm. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak naspátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání, nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všecku, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všecky zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo? Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a tačka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prý seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako být, no. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
1: Jo, a tam už jste pokračovali.
0: No,
1: pak.
0: A takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít,
1: rozumím.
0: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko prostě odcházelo, tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikání.
1: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
0: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
1: Jasně.
0: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
1: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásné dny a zase příště v noční lince, ano?
0: Taky děkuju a všem dobrou noc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásný, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně, má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se teda prolídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale lístek stojí to skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak to jsme trošku práce. Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět, tak aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to Moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 km do Žeravic a ze Bzence je to 8 km. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu, opravdu.
1: Jo, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Takže
2: to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko, tady ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Puchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně. No a bydlel jsem v domku, na dvoře, měl tatínek vysazenou vinovrému.
1: Ano.
2: Bylo takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo. Byly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. Chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu. Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl vypadal jako kosmonaut, protože jo. Byl
1: zabalený vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného a stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydlela na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, nebo chodila do studií, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam byly všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte to, šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez elektřiny.
1: Všechno šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice se vzpomínám opravdu rád.
1: Měřím.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil i Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze, tam v tom místním sboru, v roce 1616. Potom odešel do Polneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu žeravice.
1: Tu oblast,
2: ano. Tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže to, je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, nebo oni neříkali kostel, ale zbor, toho původního zboru je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka tatínek, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stála teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, až to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, ještě, to krása.
2: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
2: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme.
2: Poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A
1: výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ. A zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nás nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si ještě vzpomínám, my jsme měli tehdy takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě, aby jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a snažil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že bral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch čertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Se vznesl talíř
1: a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: on možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli se domluvám, aby to taky, taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mně zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, mm-hmm. tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili od já hada, já jsem měl ještěrku
0: mm-hmm.
1: a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale duchové mě tam fakt děsili.
0: Jo, to bylo věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, všichni se mějte
0: krásné krásně.
1: Krásné
0: léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě je noční linka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No to kole, to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, zeď a vnučka, oni se to opravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr, na matatpro. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnaná nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to osmička, takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku,
0: jo,
1: tak
0: pořád pracuji. Jo, co vás baví takhle, no tak
1: děláme, ano, výstavu vín a to, takže
0: no,
1: je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec mě to nemrzí.
0: Nemrzí, jste ráda.
1: Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, ten byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože je to vaše místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě, to já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? A já jsem teďka celý květen Poděbradech v lázni. A to právě byl to téma, co měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze
1: všech. To mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera mě pan kapitán či taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mi dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása. Tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já už to poslouchám od začátku, mám přijde od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Botařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Protože já se letos jsem nebyla,
0: Tak to doženete zase.
1: Já jsem byla v lázních. No a
0: pan
1: kapitán
0: příští,
1: ale... říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, ne, proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no,
0: je pravda.
1: Šmáste lázně.
0: To je pravda. Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát. No. Krásnou noc přeju. Mm-hmm. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se
1: ano,
0: vám daří a hodně taky, zdraví.
1: Mějte, a vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ještě
0: nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Lučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě a z toho okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům, který tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a ano. Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným. Protože
0: to je pravda,
1: když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučené uvidím z dálky, když tam přijíždím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouť se tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě to se nedá ničím nahradit, no.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. Přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12, takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil, že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu jam, nechtěl jsem říct bebeš, ale to je blbý. Ale to ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, se k tomu to je pravda, no, k tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Ale nejkrásnější, když byla taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a

0: že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když teda zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt přeskakovali. Takže byli krásnou ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
1: Mm-hmm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
0: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, mm-hmm. Takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, mm-hmm. kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám.
1: Jasně.
0: Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodejnice, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No a já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
1: Jasně.
0: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola způsobil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
1: A bylo.
0: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
1: Jo. Tak
0: ujížím, je do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
1: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince.
0: Ano,
1: a děkuji za návštěvu. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, ještě, můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek, jak dům, vzpomínáte.
1: Ano, mám něco mora, tady mám gramolecky. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mirotici, je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mirotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova, tak jsou 56 roků už v Kyjovi, ale v Miloticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, na patí záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sídnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli. Ale máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek v Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému šidlený, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se tam burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Jo. Když jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů, že dělám výborů zahrádka, ruka možná má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu,
1: no,
0: to je takže, ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když řeknete.
1: No. Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Tam říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád a pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě maličko, jenom letos bude mětky o 900 let od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou 14-15, myslím.
0: Září.
1: Takže tady bude velká slava příští rok, slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Tak, mějte se hezky, taky, šťastnou cestu domů, ty dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

over.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo. I na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jindří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

cosmo ecco il riff. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé Bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal, a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let Ukropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmně svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

chodili vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kérkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme úctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme úctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
4: Hej! Kampak, strejče!
5: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
4: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
5: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
4: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
5: Au, morcete lemenci písek.
4: Cože poudáš?
5: Líbě jí odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
4: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
5: Když je tý práce tuze mnoho...
6: I nemať, korálkáři.
5: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
6: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
5: Řekni.
6: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
5: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
6: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
5: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
6: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
5: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
6: Prach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
5: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
6: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím! Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vydá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduju vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. Mluv pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslí

0: schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!
2: Vida.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánoční

0: dnešním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
1: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi 8 pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská: a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty anis nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábez světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezděcemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich, trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčeličko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.